Poslouchali jste sonátu číslo 5 D-dur, opus 102 Ludvíka van Beethovena. Skladbu zahráli Ludovít Kanta a Norbert Heller. Na rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.

Jsme stvořeni jako bytosti, které se navzájem ovlivňují. Míra tohoto vlivu se může u různých lidí velmi lišit. Někteří ovlivní jen několik jednotlivců ve svém nejbližším okolí, jiní mají dosah větší a jsou takoví, jejichž působení se výrazně otiskne do celých národů a třeba i na mnohé generace. Když takový člověk výrazného vlivu vnímá, že čas jeho působení se chýlí k závěru, většinou se snaží nějak předat určité shrnutí svého poslání, svůj odkaz, který například popisuje, co by měli jeho následovníci dělat. My jsme se už minulý týden začali zabývat Ježíšovým odkazem. Asi nejlépe ho v Bibli zachycují závěrečné části všech čtyř evangelií. Když je spolu srovnáme, tak v některých nacházíme Ježíšova konstatování o jeho moci či pokárání učedníků za jejich nevěru a tvrdost srdcí, ale vždy v závěru každého ze čtyř evangelií je obsažena určitá výzva, poslání, vlastně Ježíšův odkaz v této podobě. Matoušovo evangelium končí takzvaným velkým posláním, jak jsme o tom minule mluvili, a onou výzvou je tam činit učedníky. Dnes se podíváme na závěr Lukášova evangelia a zkusíme i v něm Ježíšův odkaz nalézt. Poslední 24. kapitola Lukášova evangelia nejdříve líčí, jak ženy objevily prázdný Ježíšův hrob, pak pokračuje podivuhodným příběhem setkání vzkříšeného Ježíše s dvěma učedníky utíkajícími z Jeruzaléma a potom se Ježíš ukáže uprostřed svých nejbližších učedníků jako někdo, kdo má skutečné, i když trochu zvláštní tělo. Na to navazuje Ježíšova řeč k apoštolům. Čteme verše 44 až 49. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Ježíš konstatuje a učedníkům potvrzuje to, co se stalo, že Ježíš jako zaslíbený Kristus zemřel a vstal z mrtvých. To byla minulost a přítomnost. A pak přichází k tomu, co je ještě před nimi, co se má dít v budoucnosti, kvůli čemu se vlastně to vše s Ježíšem stalo. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. Tím jádrem, co se má dít, je odpuštění hříchů na základě Kristova díla a to má být vyhlášeno, zvěstováno. Parafrázující překlad Bible slovo na cestu to formuluje takto. A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy. Že právě toto je klíčové v Ježíšově službě a poslání, vidíme třeba i ve vysvětlení významu Ježíšova jména, když anděl přikazuje Josefovi, aby očekávané dítě nazvali Ježíš, tedy Hospodin je záchrana, protože on vysvobodí svůj lid z jejich hříchů. Tak to nacházíme v Matoušově evangeliu, 1. kapitole, 23. verši. Podobně Jan Křtitel svědčí o Ježíši v 1. kapitole Janova evangelia, že je beránek boží, který snímá hříchy světa. V Ježíši Kristu je skutečně hřích neutralizován. A když jsem dnes na začátku říkal, že každé ze čtyř evangelií nese ve svém závěru nějakou výzvu a poslání pro Ježíšovy učedníky, tak pozoruhodné je, že v Janově evangeliu nacházíme víceméně stejné poslání jako v Lukášově, tedy odpuštění hříchů. Ježíš tam posílá
ve 20. kapitole 23. verši apoštoli se slovy: komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Má toto odpuštění hříchu nějaké podmínky, za kterých je možné, aby nastalo? Přímo v dnešním textu Lukáše tam jednu podmínku nalézáme, a tou je pokání. Jeden parafrázující překlad toto místo vysvětluje těmito slovy: odpuštění hříchu dostane každý, kdo se obrátí k Bohu. K pokání vybízel i apoštol Petr, když se ho v den letnic jeho slovem zasažení posluchači ptali, co mají dělat. Mnohým z nás už trochu vzdálené české slovo pokání můžeme přiblížit těmito výrazy: vyznání hříchů, lítost, touha po změně, rozhodnutí pro změnu. Druhou podmínkou odpuštění hříchů je víra v Krista. Ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole 43. verši končí Petrovo kázání ke skupině pohanů slovy: jemu, Ježíši z Nazaretu, vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Tedy k odpuštění hříchů nestačí jen uznat je, odvrátit se od nich a obrátit se k Bohu, ale i uvěřit, že Ježíš Boží syn za ně zaplatil plnou cenu, a přijmout jeho jedinečné prostřednictví v celé záležitosti. V odpuštění hříchů je skrytý nesmírný potenciál, a to potenciál zásadní změny. Právě proto onen už dnes citovaný verš v překladu Slovo na cestu: a nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy, ještě přidává: on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Odpuštění hříchů můžeme považovat ne za cíl, ale za prostředek ke změně. Ježíš posílá své učedníky, aby ohlašovali a přinášeli změnu pro tento svět, která přichází skrze odpuštění hříchů. To, co mají apoštolové ohlašovat, samozřejmě přesahuje jejich možnosti a schopnosti. Jejich úkol není to plně realizovat, ale být svědky Ježíše a jeho díla, jeho smrti, zmrtvýchvstání a cesty k obrácení a odpuštění hříchů. Duch svatý je to zaslíbení Otce a moc z výsosti, o kterých Ježíš mluví hned v následujícím verši. Duch svatý je tím, kdo zmocňuje učedníky k účinnému svědectví, jako to mluví Janovo evangelium i Skutky apoštolů. Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, probouzí v nich touhu po změně, obrací je k Bohu, ukazuje jim na Ježíše jako jediného zachránce, uskutečňuje odpuštění hříchů v srdci člověka a mění jeho život. Podobně jako závěr Lukášova evangelia, i v Janově evangeliu je dar Ducha svatého propojen s odpuštěním hříchů. V jeho 20. kapitole verších 22 a 23 říká Ježíš apoštolům: přijměte Ducha svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Myslím, že v porozumění tomuto textu je třeba se vyvarovat dvou extrémů. Jedním je myslet si, že jako lidé, minimálně někteří z nás, můžeme Boží moc odpuštění hříchů přímo vykonávat, téměř nezávisle na Bohu, v určité soudcovské roli. Opačným extrémem je snížit naši úlohu jen na jakési mluvení o Boží moci. I v souvislosti se závěrem Lukášova evangelia jsem přesvědčen, že máme přinášet do světa Boží moc odpuštění hříchů. Jako Ježíšovi učedníci a vyslanci jsme dostali autoritu přenášet lidi ze smrti do života, ze starého do nového, a to skrze jejich pokání, víru v Ježíše a dar odpuštění hříchů. Milí přátelé, Ježíš Kristus přinesl do našeho světa radikální změnu, která se děje skrze odpuštění hříchů. Toto dílo neskončilo Ježíšovým návratem k Bohu Otci, nýbrž pokračuje dál. Boží duch vnáší onu Ježíšovu radikální změnu do života lidí v každém století. I dnes jsme povoláni
v první řadě být příjemci této změny, ale potom také jejími nositeli skrze pokání, víru v Ježíše a odpuštění hříchů, a to vše v moci Ducha Svatého. Co my s tím dnes, v této chvíli? Abychom byli svědky oné boží revoluční změny pro lidi kolem nás, musíme ji nejprve zakusit ve svém vlastním životě. Bez ohledu na to, kým jsme a co je za námi, věřím, že každý z nás stojí uprostřed sice neviditelného, ale skutečného proudu životodárné změny. Proudu boží lásky a milosrdenství, které se nejvíce projevují v osobě a díle Božího Syna Ježíše Krista a přicházejí k nám i dnes skrze Ducha Svatého. Možná může zavřít oči a představit si, že stojíš uprostřed tohoto proudu. Nyní záleží jen na tobě, jestli se tomuto něžnému a zároveň mocnému proudu Boží lásky a milosti otevřeš a dovolíš mu vstupovat do tvého nitra, uzdravovat tvé rány, vynášet vše temné a zahanbující ven a naplňovat tě nadpřirozeným pokojem a radostí. A pak může nastat čas, kdy proudy této životodárné řeky budou plynout z tebe a občerstvovat lidi kolem. Amen, nechť se tak děje.

Myšlenky většinou děláme, emoce se nám dějí a pro jejich sílu se vůči ním někdy cítíme bezmocní. O tom, že lépe je pozorovat, ptát se a nedělat unáhlené závěry, bude řeč ve druhém zastavení na téma emoce, které přinese pořad Uši k duši. Můžete ho naladit dnes v 10 hodin a 15 minut.

světluška mlétla uchem do mé hlavy, bajo. Z našeho chlíva zní samý kraviny, hodil bych šutrem, kdybych byl bez viny. Jo, je to hrůza, co je v tom zakupu.

0: jste u nás jako doma. Proglas.
1: Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

zavřeme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano

Milí posluchači, vítám vás při poslechu další oktávy, tentokrát po letních prázdninách, a jsme moc šťastní, že tuto novou proglasovou

koncertní sezónu s klasickou hudbou zahajujeme s tak vzácnými hosty. Našimi hosty ve studiu je japonský flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tůma, který se zde vrací po půl roce, a my jsme opravdu moc rádi, že je pro Glasu takto věrný a opět přijel i se svým nástrojem. Dnešní koncert bude sestaven z nádherné hudby, převážně barokní, a v úvodu si poslechneme sonátu F-dur pro flétnu a čembalo od Georga Friedricha Händla. Sonáta má 4 části: Larghetto, Allegro, Siciliana a Allegro.

Milí posluchači, zvukem své zlaté flétny brněnské studio Radio Proglas rozářil flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tůma. Dnešním pořadem vás provází Štěpán Grafe. Další na pořadu dnešního koncertu bude slavný benátský karneval, hudební téma, které uslyšíte za chvíli a variace na něj, je známé a určitě si vybavíte jednu žertovnou písničku, která je s ním spojena. Autorem této verze pro flétnu a čembalo je skladatel Paul Agricole Genan, který žil v druhé polovině 19. století. Od barokní hudby se tedy přeneseme do období romantismu.

0: Vyslechli jsme virtuózní variace Benátský karneval od Paula Agricola Jeannana. Je to neuvěřitelné, jak někteří autoři, zejména v 19. století, zkoušejí možnosti virtuozity jednotlivých nástrojů a jaké nároky kladou na interprety. Pojďme si nyní chvilinku popovídat o dnešním programu, ale také vůbec o hudbě. Máme zde vzácného hosta z Japonska a já bych se chtěl zeptat pana Oshimi o jeho vztahu k české hudbě. Jaký je váš vztah k České republice a k české hudbě?
1: Hi. 1987
2: jsem přišel do Prahy jako flétnista symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předtím jsem žil ve Vídni a jezdil jsem do Prahy jako turista. Bylo to před sametovou revolucí roku 1989, takže cizinců moc nebylo. Jednou jsem stál frontu v obchodě na banány a pomeranče. Tehdy jsem odpověděl v rozhovoru pro Český rozhlas. Česká republika je země s málo ovocem a zeleninou, ale za to s hodně papírováním dokumentů. Ta odpověď udělala radost všem mým přátelům. Ale už tehdy byla Česká republika velmi krásná země. Viděl jsem mnohokrát slovanskou epopej od Alfonse Muchy, kromě Prahy jsem znal i Brno, České Budějovice, Telč a Moravský Krumlov. Když jsem byl studentem střední školy v Japonsku, první symfonie, kterou jsem slyšel na nahrávce, byla Dvořákova z Nového světa. Od té doby jsem fanouškem české hudby. Když jsem byl student, jezdil jsem také na koncerty Smetanova kvarteta a České filharmonie, která přijížděla do Japonska. Bylo velmi působivé slyšet poslední koncert Smetanova kvarteta v Praze v roce 1989. Byl jsem hluboce dojat, když si Milan Škampa, violista Smetanova kvarteta, přijel poslechnout můj koncert v Praze. A pan Naoki Sato, který je v současné době solo flétnistou České filharmonie, je můj žák. V Japonsku jsem tiskem vydal sonátu Bohuslava Martinů a sonátu Ervina Schulhoffa. Součástí vydání jsou i životopisy obou skladatelů. Prozatím jde o jediný zdroj informací v japonštině. Neumím česky, ale prožil jsem život, který je s Českou republikou neodmyslitelně spjat.
0: Obecně je velmi známo, že česká hudba, česká kultura je v Japonsku hodně oblíbená. Jaký je váš názor, proč tomu tak je?
2: Možná je to určitá nostalgie v české hudbě, která chytne Japonce za srdce. Japonsko bylo po určitou dobu ekonomicky úspěšné, ale přeci jen je to nejvzdálenější ostrovní země ve východní části Asie. Mám pocit, jako by Japonsko bylo mimo světový mainstream. Prosím, odpusťte mi, jestli se mýlím, ale zajímalo by mne, jestli jako Češi máte také podobné pocity. Cítím, že být vzdálen od středu světa pojí společnou mentalitu mezi Českou republikou a Japonskem. Není ono klíčové slovo nostalgie? Myslím, že to vytváří sympatie v srdcích Japonců.
0: Děkuji. Zeptám se pana Tumi, kam sahá spolupráce společná? Jak k ní vůbec došlo?
3: No, ono k ní došlo díky tomu, že Oshimi byl nejprve nějaký ten rok ve Vídni a potom, a to bylo ještě před rokem 89, ocitl se v Praze. A my jsme se tak setkali v roce 1988 a včera jsme se moc pobavili tím, že jsme se tedy snažili dopočítat, jak spolu dlouho hrajeme. Nejenom jak dlouho se známe, ale také my jsme spolu okamžitě začali hrát jednak s čembalem, jednak také s varhanami, nejdříve u nás, posléze i různě po Evropě a hlavně v Japonsku. No a je to prostě období, které je tedy naplněné neuvěřitelnými zážitky všeho druhu, včetně právě těch hudebních. A teď byla taková pauza covidová, takže nevím, nicméně asi jsme na dálku nějak propojeni neustále, takže se dá říci, že to trvá 35 let už. No. Tak ještě nějakou chvíli vydržet a byli bychom u té spolupráce zhruba to půl století. No ale to je ještě daleko, to si teda dělám teďka legraci. No, rok 88 a shodou okolností, a to je, myslím, pikantní právě dnes, s tímto čembalem Františka Vyhnálka, já jsem totiž toto čembalo přesně dostal v hotové čerstvě a byl to Vyhnálkův opus 1, úplně první čembalo, které vyrobil. Dostal jsem ho také v roce 1988, takže přesně hrajeme s tímto čembalem.
0: Všechno je to provázané.
3: Je to takto krásně provázané a já jsem moc rád, že jsme mohli se dnes spolu sejít tady ve studiu.
0: Když se zeptám, za tu dobu jste museli zahrát obrovské množství repertoáru.
3: Repertoár je, řekněme, dvojího druhu. Jsou věci, které jsme třeba nastudovali pro nějakou konkrétní příležitost a toho bylo opravdu hodně. Musím říci, že i když dneska třeba nehrajeme žádného českého autora, tak například příští rok bychom rádi, nevím, jestli to mohu prozradit, ale možná naznačit, že
0: pro Rádio Proglas můžete prozradit.
3: No, bude se jednat o nahrávku bandových sonát, že jo. A to jsou takové projekty, kdy jde o to nahrát vlastně všechno. To znamená všechny sonáty, které se zachovaly. Podobně jsme to měli, byť tedy v případě zrovna Antonína Reichy, ten má tedy velkou sonátu, krásnou. To jsme nahráli také na CDčko. Příležitost hrát ji koncertně není tak častá, ale zase jsou jiné, řekl bych, repertoárové stálice, jako například Bachova sonáta H-moll, kterou si troufneme nabídnout dnes. Já, kdybych k ní měl dodat něco, zrovna právě při zkoušce, kterou jsme včera měli tedy po dlouhé době, jsme si říkali, jak je Bach úžasný, naprosto mimořádný autor. Nevím, jestli jsme na koncertě tu sonátu na koncertech zahráli 100krát nebo 200krát. Opravdu to už asi se nikdy nedopočítáme.
0: Nemáte zachované programy?
3: Ale no, já se obávám, že nikoli všechny. Nejsem zase zdaleka tak pořádný, takže něco se mohlo už ztratit, i když se tím člověk někdy může probírat, tak nedohledá asi všechno, no, nevím. Ale v každém případě platí, že to je hudba, která vás neomrzí, která vám neustále něco přináší. A jedna taková věc zajímavá mě připadá, že vždycky se můžeme jako muzikanti nějaké ideální představě blížit. Je otázka, zda se nám někdy podaří jí docílit absolutně bez zbytku. Je možné, že o to ani nejde. Že důležitý je ten hudební zážitek jak pro nás interprety, tak pro posluchače. Že ta dokonalost sama by vlastně neměla být jediným měřítkem kvality, měřítkem úspěchu, ale spíš tím měřítkem, řekněme, nějakého úspěchu je především ta radost z muziky a ten pocit. Samozřejmě, když tu hudbu znáte, když už víte, co kde vás čeká třeba za technický problém, tak jste na to jednak připraveni a jednak ale vám to nedělá jakoby přílišný stres nebo nějaké potíže. Nejhorší je hrát těžkou skladbu poprvé, ale také to musí jít. Jsme muzikanti, jsme jaksi v té situaci, že se považujeme za profesionály, takže i když člověk hraje těžkou skladbu poprvé, musí ji zahrát tak, aby se nemusel stydět. Ale možná při tom vícerem provedení i veřejném, tak to je to i pro nás ohromná radost a vlastně ohromné štěstí, že to můžeme dělat, že můžeme dělat hudbu a že můžeme dělat takovou hudbu, která je nesmírně kvalitní, prostě nás nikdy neomrzí.
0: Když se zeptám na vaše zážitky z koncertů, mně se před nedávnou dobou stal takový docela kuriózní zážitek. Hrajeme se Smicovým kvartetem 26 let a mně se podařilo při jednom vyhození smyčce na konci jedné repetice ho poslat až do první řady.
3: Krásný.
0: Byl mi podán posluchačkou z první řady a protože jsem vynechal pouze dvě noty, nastupoval jsem až o takt později než kolegové, takže oni začali a téměř žádná nota ve skladbě nechyběla. V sále to zahučelo. Vzpomenete si také vy třeba na nějaký kuriozní zážitek z pódia,
3: tak,
0: který jste společně prožili?
3: Je samozřejmě zážitků velké množství. Já bych možná zmínil, že když jsem tady ve studiu u vás byl před půl rokem, tak těsně před začátkem mi praskla struna. A to je velice nemilé v takové situaci, i kdyby člověk měl tu strunu sebou a měl ten grif to rychle opravit, tak ta struna v žádném případě nebude držet. Takže samozřejmě, co teď? No tak dobře, musel jsem si nějak poradit a pochopitelně někdy třeba člověk musí i některý tón ve skladbě nahradit nějakým jiným. Tak to jsou tedy opravdu překvápka. Častěji se něco podobného stane s varhanami, že zkrátka vám ten nástroj nevyhoví přesně tak, jak by měl v dané situaci. Ale pokud si vzpomínám na všechny ty koncerty s Yoshimim, tak ono vlastně, když se na ten koncert dobře připravíte a dobře naladíte, tak to je spíše taková výjimečná věc a nespomínám si na nějaký třeba podstatný karambol, ale zmínil bych možná jednu věc, která mě překvapila vlastně po dlouhé době. My už jsme spolu možná nějakých 5-10 let hráli a já jsem vždycky, když jsme hráli v Čechách, tak jsem ty koncerty nějakým způsobem komentoval a říkal lidem, dokonce jsme s Yoshimim prohodili třeba pár slov česky a tak dále, to jako všechno bylo veselé, to lidi mají rádi, když se trošku při koncertě mluví, když se něco řekne o těch skladbách, takže snažil jsem se. Musím říct, že to dělám někdy i při varhanních koncertech, protože proč ne. No a Yoshimi v Japonsku dělá přesně to samé. A je to navíc ještě do určité míry jakoby až instruktivní, protože on tvrdí, že spousta lidí, kteří na naše koncerty přijdou, tak třeba čembalo viděli poprvé. Takže on mě tady začne rozmontovávat čembalo, vyndá ten sloupek a ukazuje na dálku lidem, jako a tam je takový trn a to čembalo hraje, když teprve se zmačkne klávesa a ten trn drnkne o strunu. A teď takovýhle věci, tak to jsem chápal, že to tak je. No jo, jenže lidi velmi často jsem zažíval, že se jako smějou a že se opravdu dobře baví. Tak jsem tak se ho potom výjimečně ptal, jako a co jsi to dneska vlastně povídal těm lidem? A on zkrátka někdy mě to řekl podrobněji, někdy moc ne, ale rozhodně jsem potom jednou zmínil při nějakém rozhovoru tady u nás, jak jsou Japonci úžasní, že se při koncertě dobře bavějí a že se smějou a jak je to jako uvolněná atmosféra. No a Yoshimi se mi hrozně smál a říkal, pozor, to vůbec není typické, co zažíváme. A prozradil mi, že sám opravdu se cítí být takovým zaníceným propagátorem hudby a dokonce až trošku v té poloze, že si z těch věcí dokáže dělat legraci. A normálně prý je to úplně jinak v Japonsku. Publikum sedí a tváří se prý velmi vážně. A nic neříká, nic si netroufne a tak dále a tak dále. Je to velmi, velmi seriózní záležitost. Patrně mnohem více seriózní než u nás, řekněme teď u nás v Evropě. Takže tady samozřejmě vážná hudba má také tu nálepku, že tedy buďme vážnější, ale přece jenom nebereme to tak doslova. Zatímco Japonci to prý doslova dodnes berou, jakkoliv si hudby váží a mají rádi. A on právě chce ukazovat lidem, že ta hudba může být i veliká zábava a celé to dění okolo. A možná, že nejvíc jako si cením na tom, co on dělá, právě toho, že on dokáže rozesmát publikum a pak v jedné vteřině se otočí, vezme svoji flétnu a ten výkon je absolutně soustředěný. A to mě ohromně baví, protože známe trošku třeba z našeho prostředí také, řekl bych, až hudební klauny, kteří mávají nástrojem, ukazují jej, já nevím, pak laškují s publikem a tak dále, jenže pak začnou hrát a člověk si někdy řekne, no, bezvadný, zábava to byla, ale ten výkon až tak seriózní nebyl. Jo, takže to spojení toho absolutně soustředěného výkonu a krásného, hudebně dokonalého, tak jak to co nejlépe jde v dané situaci, právě s tou schopností dokázat uvolnit atmosféru, tak to jako opravdu klobouk dolů, v tomto je Yoshimi naprostý přeborník.
0: A jsme moc šťastní, že ho máme dnes v Proglasu. Připomenu posluchačům, že dnešní koncert je možné sledovat i s obrazem na kanálu YouTube. A možná jenom poslední kraťoučký dotaz, když jsme se bavili o japonském publiku. Já když třeba pozoruji u nás, tak mám pocit, že v různých oblastech i naší malé země publikum je různé, reaguje různým způsobem ve městech i na menších městech. Japonsko pro nás se řekne Japonsko, ale je to velká země, ostrovní, složená z mnoha částí. Pozorovali jste třeba různé návyky v různých částech Japonska, když jste cestovali?
3: Já bych neřekl, že bych si všiml někdy nějakého takového rozdílu, jakkoliv každé publikum je jiné, a můžu spíš říct, že jsem si všiml, jak dokonale, jak výborně právě Yoshimi třeba uspůsobí jednak program pro různá pódia, kde zrovna hrajeme, tuší asi předem, jaké bude publikum. A dokonce i právě, a to zejména komentářem, dokáže reagovat na specifickou náladu. Jo? Takže někdy se i zapovídá. A zkrátka je to velice různé. Neřekl bych, že je to dané tím, jestli jsme někde severně, někde v Sapporu, nebo naopak někde na jihu. To si myslím, že nebo nemám takové znalosti, ani takové zážitky, abych to dovedl specifikovat. Ale myslím si spíš, že ne.
0: Děkuji. Nyní necháme opět znít hudbu, a to hudbu překrásnou, hudbu vrcholu hudebního baroka, hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Bude to sonáta H-moll pro flétnu a čembalo, o které jsme před chvílí konec konců také hovořili. Tato sonáta má části andante, largo e dolce a presto.

Vážení pánové, děkujeme za krásný zážitek. Dozněla Bachova sonáta H-moll pro flétnu a čembalo. Vždycky, když slyším hudbu Johanna Sebastiana Bacha, tak je to pro mě jako pohled do vesmíru, pohled na souvislosti souhvězdí. Je to něco, co nás naprosto přesahuje. Zároveň jsou to takové příboje vod. Je to skutečně mimořádný zážitek. Dříve než se rozloučíme, tak bych vám chtěl mnohokrát poděkovat za krásné chvíle, za to, že jste si udělali čas pro posluchače Radia Proglas, možná i diváky, protože dnešní koncert se zabírá i s obrazem. A chtěl bych vám popřát hodně zdarů na vaší umělecké cestě a abyste zvládli ještě mnoho takových krásných společných projektů jako doposud. Milí posluchači, dnešní koncert ale ještě úplně nekončí, protože je pro vás nachystán takový jakýsi přídavek a tím bude Ave Maria Johanna Sebastiana Bacha a Charles Gounoda. Dnešní koncert moderoval Štěpán Grafe, technickou spolupráci zajistil Roman Kabelka a Tomáš Hlávka. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na slyšenou příště.

všetko, čo má silu. Ten nohe

Ah, perdu.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Jsem děsně línej, umím jen pár akordů, proč bych se namáhal, dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál.

chlastce mi dere z prášky na rozum. Tak si jdu z flašky zalít vodkou rum.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

se jsou ztracenou a nalezenou duší. Rozejít se kamkoliv, prožít to životu.

Pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí. Na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně. Po mořích se lodí plavím v láhvi skleněné.

kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, těžko nás Pán Bůh změní.

jsem prach. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři bůry,

nebo když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa.

za čtyři můry. Vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen. To, když mi náhle

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

jedno malý přání, i když nejde vrátit čas. Budu rvát se, Bože, za ní, vždyť chybí.

Je krátce před 6 hodinou, čas na myšlenku na den od Tamary Suchánkové. Vztahuje se k dnešnímu evangeliu a má název Doba instantních řešení.

Farizeové přicházejí za Ježíšem s jízlivou otázkou, zda se může člověk se ženou rozvést z jakéhokoliv důvodu. To je téma, řekněme, velmi křehké v každé době. Ta dnešní je, dovolím si říct, časem instantních řešení. Proč ten výraz? No co pak dnes máme čas na to, abychom na něco čekali? Když se rozbije nějaké zboží, koupíme nové. V obchodě připlatíme za okamžitou výměnu čehokoliv. Když nás unaví práce nebo se nám zdá, že po nás chtějí víc, než jsme ochotní, dáme výpověď. I rozvod se stal běžně dostupnou položkou na seznamu životních možností. Ježíš však v textu odmítá hrát tuto spotřební hru. Obrací pohled úplně jiným směrem a říká, na začátku to tak nebylo. Tímto výrokem nerozporuje lidská selhání nebo to, že někdy opravdu může být vztah až tak patologický, že je nebezpečný a nedá se vyřešit jinak než rozchodem. Ale připomíná nám původní boží záměr. Vrací nás ke kořenům, s nímž Bůh člověka stvořil. Manželství v jeho očích není pouhá právní smlouva, kterou lze při porušení podmínek vypovědět nebo si připlatit za rychlou výměnu partnera. Je to svátostné spojení, kde se dva lidé stávají jedním tělem. Je to prostor, kde se lidská láska má zrcadlit v lásce Boží. V lásce, která je bezpodmínečná, trpělivá, věrná a tvořivá. Proč tedy Mojžíš rozvod dovolil? Mojžíšův zákon byl jakýmsi krizovým.

A roky reagují zděšeně. Tu je lepší se neženit. Kolik mladých lidí dnes žije, jak se říká, na hromádce bez závazku? Mají strach, že to nevyjde, tak si raději nechávají otevřená zadní vrátka? Že k tomu nepotřebují papír? Ježíš říká, všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Věrnost na celý život totiž není produktem lidské dokonalosti nebo čisté síly vůle. Je to dar. Je to milost, o kterou je třeba denně prosit. Dnešní evangelium nás proto neprovokuje k tomu, abychom soudili ty, jejichž manželství ztroskotala. Naopak, provokuje nás k tomu, abychom otevřeli svá srdce. Dnešní doba nepotřebuje lepší rozvodové právníky, ale více pochopení a taky snazší cestu zpět k životu a milosrdenství pro ty, kteří našli po letech trápení novou naději, pokoj a lásku v novém vztahu, aby nenaráželi na formální překážky, když hluboce touží přistupovat k Eucharistii. V apoštolské exhortaci Amoris Laetitia svatého otce Františka zní, že Eucharistie není odměnou pro dokonalé, ale velkorysým lékem a pokrmem pro slabé. A Ježíš se nám v ní dává všem. Potřebujeme odvahu k odpuštění, trpělivost v těžkých dnech a víru, pro kterou je slib víc než chvilkový pocit. Nebojte se velkých věcí, protože právě tam, kde darujeme sami sebe, zažíváme skutečnou svobodu a blízkost nebeského království. Někdy je to těžké, ale nevzdávejte to.

6 hodin a 1 minuta, pátek 14. srpna. Vy jste se naladili pro Glas a za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze minority umučeného nacisty právě před 85 lety, patrona novinářů, přímluvce pro Glasu. Připomíná se také památka svatých 800 mučedníků z italského Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti z léta 1480. A podle občanského kalendáře má svátek Alan, jméno je keltského původu a znamená soulad nebo svornost. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu nyní následuje ranní modlitba, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

Z 19. kapitoly podle Matouše. K Ježíšovi přestoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho. Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoliv důvodu? On jim odpověděl, nečetli jste v písmu, že Stvořitel na začátku učinil lidi jako muže a ženu a prohlásil, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk? Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil? Člověk nerozlučuj. Řekli mu na to, proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní? Odpověděl jim, Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám, kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství. Učedníci mu řekli, když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit. Odpověděl jim, všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé. A jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí.

0: Po četbě evangelia vás už zveme k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Pavel.
0: Dnes budeme potřebovat celkem 3 záložky z breviáře. První bude pro většinu textů z 2. týdne žaltáře od strany 1231, v novějším vydání breviáře od strany 1231, ve starším od strany 1107. 1107. Další záložka bude pro krátké čtení a prosby společné o mučednících strany 1926, 1926 nebo 1710. 1710. A poslední záložka antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba z památky svatého Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka strany 1652. Pro novější vydání breviáře 1652, pro starší 1467. 1467. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1231, 1926 a 1652. Ve starším vydání 1107, 1710 a 1467. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější. Ty jsi naše hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém, dej potěšení vnitřní v duchu dobrotivém.
1: Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti, svítící po vše léta nebeskou jasností, svým pravdivým učením i svatým životem a vnitřní obnovení dáváš nám svým duchem.
0: Nauč mě tvoje slovo vždy následovati, ať mohu podle toho vše dobré konati. Dej, ať nejprve hledám nebeské království a vždycky vést se nechám tvou spravedlností.
1: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou. Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine.
0: Roňte slzy mé oči, ve dne v noci bez ustání.
1: Neboť velikou pohromou zničena je Panna, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou.
0: Výjdu-li na pole, vidím pobité mečem. Vejdu-li do města, hle, zmoření hladem.
1: Prorok i kněz jsou vlečeni do neznámé země.
0: Zavrhl se zcela Judu? Či zošklivila si tvá duše Sion?
1: Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou?
0: Čekáme blaho, nic dobrého však nepřichází. Čekáme čas uzdravení a hle zděšení.
1: Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě.
0: Nedávej nás v potupu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Poznáváme, že jsme zřešili proti tobě, Hospodine. Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho paství.
0: Plesejte Hospodinu všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem.
1: Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a my mu náležíme, jsme jeho lid a státce jeho paství.
0: Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalospěvem. Slavte ho, žehnejte jeho jménu.
1: Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho paství. Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

0: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost.
1: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost.
0: Hospodin je se mnou, nebojím se.
1: On je má síla a statečnost.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost. Budu moci oslavit Krista životem i smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Budu moci oslavit Krista životem i smrtí, vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme.
1: Pane, tebe chválí zástup mučedníků. Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili.
0: Dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
1: Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve.
0: Dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
1: Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě.
0: Dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
1: Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa.
0: Dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením.
1: Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty jsi naplnil svatého kněze a mučedníka Maximiliána láskou k neposkvrněné Panně Marii a dával jsi mu sílu, aby z lásky k nesmrtelným duším byl ochoten položit život za své bližní a stal se podobným Tvému Synu i ve smrti. Dej i nám poznat, že Tě nejlíp oslavujeme, když neúnavně sloužíme druhým. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Četba z liturgie hodin v pátek 19. týdne v liturgickém mezidobí nám v prvním čtení opět otvírá knihu proroka Micheáše. Hospodin soudí svůj lid. Slyšte, co mluví Hospodin. Vstaň, horám předlož svůj spor, pahorky, ať slyší tvůj hlas. Slyšte, hory, Hospodinovu při. Popřejte sluchu základy země. Soudí se Hospodin se svým národem, s Izraelem vede svůj spor. Lide můj, co jsem ti učinil, v čem jsem tě unavil, odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví jsem tě vykoupil a poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Miriam. Lide můj, vzpomeň prosím, co zamýšlel Balak, moabský král, a co mu odpověděl Bileam, syn Beorův. Vzpomeň na svou cestu od Šitim do Gilgalu, aby spoznal spravedlivé Hospodinovy soudy. Co mám přinést Hospodinu? S čím se mám sklonit před vznešeným Bohem? Mám mu přinést zápalné oběti, jednoroční bíčky? Má Hospodin zálibu v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Mám mu dát za svůj zločin svého prvorozence, plod svého života, za hřích své duše? Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá. Co jiného, než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem. Hospodinův hlas volá na město a je moudré bát se tvého jména. Slyšte, členové kmene i městské shromáždění. Mám snášet nespravedlivou měřici, nenáviděnou hubenou míru? Mám prohlásit falešnou váhu za správnou i váček s podvodným závažím? Boháči města jsou plní násilí, lež mluví jeho obyvatelé, v jejich ústech je lstivý jazyk. Proto jsem tě začal bít. Chci tě zničit pro tvoje hříchy, budeš jíst, ale nenasytíš se, špína bude v tvém nitru. Něco si uložíš stranou, ale nezachráníš, a co zachráníš, vydám meči. Budeš rozsévat, ale nebudeš žnout, budeš lisovat olivy, ale olejem se nebudeš mazat. Necháš kvasit mošt, ale víno nebudeš pít.

Je půl sedmé s datem 14. srpen 2026. Máte naladěný Proglas a dobré ráno vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze minority umučeného na cesty právě před 85 lety, patrona novinářů, přímluvce Proglasu. Připomíná se také památka svatých 800 mučedníků z italského Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti z léta 1480. Před 590 lety byl Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále. Stovku by oslavil francouzský spisovatel, humorista, spoluautor Mikulášových patálií a scénárista kreslených seriálů s postavou Asterixe René Goscinny. Odešel v roce 1977. Před 90 lety v Ženevě skončilo první zasedání Světového židovského kongresu. Před 85 lety americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill podepsali Atlantickou chartu, zásady spolupráce po druhé světové válce. 70 let uplynulo od úmrtí německého básníka, spisovatele a dramatika Bertolda Brechta. 56. narozeniny slaví tenista Ctislav Duseděl, někdejší reprezentant Česka v Davisově poháru a na olympijských hrách v Sydney. 65. slaví hokejista trenér Miloslav Hořava. Přesně o rok starší je britská zpěvačka, herečka a tanečnice Sarah Brightman. A 81 let se dožívá německý režisér, scénárista a producent Wim Wenders, tvůrce filmu Nebe nad Berlínem. Svátek slaví Alan, jméno je z keltského původu a překládá se jako soulad nebo svornost. Alanu blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Čeká nás slunečný a teplý den s nejvyššími denními teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě 25. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček s přehledem očekávaných událostí. O 7 hodiny pak nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď nám budou hrát a zpívat bratři Ebenové píseň Samohlásky.

Dohráli bratři Orfové a teď už přehled očekávaných událostí s datem 14. srpen 2026. Do neděle potrvá celostátní setkání mládeže v Ostravě, největší tuzemské setkání mladých katolíků. Dnes má v programu třeba přednášky s názvy K čemu je mi církev a Mlčení zpovědníků, Milosrdenství nebo spiknutí se zlem. Dále svátost smíření, přímluvná modlitba i koncert Michala Horáka. Odpoledne se účastníci vydají na pouť Ostravou s biskupy svých domovských diecézí. Biskup brněnský Pavel Konzbul bude hostem vysílání Proglasu v Proudu předpolednem kolem 11 hodin a 30 minut. A odpoledne se z Ostravy přihlásí naše reportérka Sára Bratrů. Přímý přenos dnešní bohoslužby za setkání zajistí televize NOE od 17.30. Součástí oslav Dne Brna je dnešní komentovaná prohlídka Petrova pro děti s důrazem na dramatické události roku 1645, dobu, kdy město odolalo švédskému obléhání. V diecézním muzeu čeká na nejmenší akce s tvořením. Muzejní hřiště na téma Panna Maria, ochránkyně Brna. Neratovské poutní slavnosti zahrnou v úvodní den mši svatou, modlitbu růžence ve hřbitovní kapli a v podzimním večeru na stejném místě také adoraci. A v italské Kalábrii v poutní svatyni Santa Maria della Grotta v letovisku Praia a Mare slaví dnes a zítra 700 let obrazu Matky Boží. Papež Lev XIV. Jmenoval svým zvláštním vyslancem pro událost kardinála Francesca Montenegra, emeritního arcibiskupa z Agrigenta. Vyzvil ho přitom panu Marii jako vzor víry a stálou oporu křesťanů. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: S motem odvahu, já jsem přemohl svět, pokračuje celostátní setkání mládeže v Ostravě, kam se sjeli více než 3000 mladých katolíků. Mezi nimi také autorka hymny setkání Lucie Pekárková. Bývalá pražská redaktorka Proglasu a studentka konzervatoře Jaroslava Ješka tam není jen jako účastnice. V areálu výstaviště Černá louka si v orchestru Scholy brněnské mládeže zahrála na violončelo. S námi se podělila o dojmy a zážitky a popsala atmosféru setkání.
2: Hrát takhle velkým tělesem a ještě k tomu křesťanskou hudbu, která samozřejmě mi dává obrovský smysl. Vidět tam ty nadšený tváře, jak zpívají s námi, celkově ta atmosféra, tak to byl moc velký zážitek. Nemluvě o té hymně, protože tam jsem psala part, takže znám přesně, co každý jednotlivý nástroj hraje, tak nepopsatelný zážitek. Jak už jsem mluvila o té atmosféře, krásný vidět lidi v mým věku, nebo mladší i starší, jak chválí Boha, jak si to užívají i skrz tu hudbu. Je to tady moc krásný a všechno hezky zorganizovaný, žádný problém. Já jsem se už těšila právě na to hraní, kdy si zahraju s SBMkou, to už je za námi. Těšila jsem se na zahajovací ceremoniál, ten proběhl podle představ, máme za sebou diskuzní skupinky i vlastně každý oběd, kdy sedíme u stolu s novými lidmi a potkáváme se napříč Českou republikou, tak už jen to je jako krásný zážitek. Tenky na hlavní stage, krásná hudba, dneska nám dohrála kapela Sinai, program je tady moc hezky postaráno. Já bych si určitě ráda odnesla odvahu, protože to je v motu a když se zamyslíme, tak to všechno, co my potřebujeme, je odvaha. Jak ke vztahu s Bohem, tak šířit evangelium, tak se odhodlat k různým novým věcem, zážitkům. Takže určitě odvahu a mít Boha v sobě a evangelizovat.
1: Tolik od autorky hymny celostátního setkání mládeže, hudebnice Lucie Pekárkové. Půlhodinový rozhovor o vzniku písně s ní před začátkem akce natočila kolegyně Adéla Šimoníková. K poslechu kdykoliv je v audioarchivu na webu Proglasu i v podcastových aplikacích.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

0: Mezinárodní festival Letní Letná i ve svém 23. ročníku zprostředkovává setkání se zahraničními hvězdami nového cirkusu a divadla. V Letenských sadech v Praze potrvá do konce srpna. Ředitel Jiří Turek vyzdvihl inscenaci rakousko-německého tria Michael Zandl, David Eisele a Kolja Hůnek. Rodinné představení Sawdust symfony o pilinách, nářadí a neskrotné lidské potřebě tvořit.
1: Máme tady ty čtyři zahraniční soubory. Ty velký jsou ta Cirka, Uvary, Rasposo a Cirque Company, ale já všem vždycky říkám, já mám rád ty černý koně, se si trošku vybočuju a to je Sauda Symfony. To jsou ty tři kluci, kteří pracují ze dřeva, takový pat amat v trojím vydání. To hrozně nějaký hravý představení. Je to samozřejmě ten krajový, nejsou tam trojitý salta, ale hrozně nápaditý představení. Právě zase na to jdou jinak.
0: I dnes zve Letní Letná na řadu vystoupení pro děti. Třeba divadlo jednoho Edy nabídne hru o Hajáčkovi a Zlatovlásku. Malé divadélko zase příběh o Palečkovi a divadlo B Myšku a Lasičku. Nebudou chybět výtvarné dílny.

0: Se 7 hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na Plusu.
2: Dobré ráno, je 7 hodin, pátek 14. srpna, naladili jste si ranní Plus a od jeho mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavliček
3: a Šárk Feniková.
1: Český rozhlas Plus.
3: A jaký náš první výběr z témat? Letošní léto je na Ukrajině v počtu civilních obětí války jedno z nejtragičtějších od začátku plnohodnotné ruské invaze, o čem vypovídá hrozivá statistika OSN.
2: Co dělat, když dítě během prázdnin onemocní daleko od domova a kdy můžeme zajít k praktickému lékaři jinde v Česku?
4: Hypoteční trh Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindala je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
5: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
4: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala skoro 5%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit národní koalici proti suchu.
6: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
7: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
6: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
8: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
6: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejce za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
9: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
10: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
9: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
11: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
9: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíce chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vyrobené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny. Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% proti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem

0: ukradnou. Třeba u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
1: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim o to jejich konání.
0: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasila taky většina ze 126 vlád. Institucí, které se k návrhu při legislativním procesu vyjadřovaly. Patří mezi ně třeba i policie a vězeňská správa. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září jen krátce před švédskými parlamentními volbami. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve spodní části Václavského náměstí dnes začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Lidé budou moct až do 21. srpna navštívit venkovní výstavu dobových fotografií nebo promítání autentických, amatérských i profesionálních záběrů. Více o programu říká organizátor Herbert Brinda.
2: Každý večer, to znamená od 14. do 21. srpna, se budou promítat od 19.30 filmy typu Pelíšky, Muž je muž nevěřili, Kawasakiho růže a tak dále.
0: Projekt zakončí 21. srpna speciální kulturní program, kterým budou provázet bývalý disident František Čuňas Stárek a historik Pavel Žáček. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až na něco mezení v Brně na 196. kilometr. Na dálnici D4 z Příbramy ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 9. kilometr a k omezení na Jíloviště a zdržení asi 10 minut. V Praze na Pražském okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem v okolí sjezdu na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem. Mrkbelské směrem do Hloubětína se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou a před Europarkem počítejte se zdržením z obou stran. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Slyším to, co jiní neslyší. Bosé nohy chodit po pliši. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Prchává je někdy od lidí. Vidím to, co jiní nevidí. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách na očích. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách.

Když má ještě vločky v kadeři, vidím kvésti růži na keři. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Kdo má naději, však zabrání, ani strach, že přijde zklamání, abych nekles pod tvá kolena. Nejkrásnější bývá šílená.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Tvůrci amerického seriálu The Chosen potvrdili šestou řadu. Vyjde na podzim a bude o zradě, zatčení a křížové cestě Ježíše Krista. O jeho umučení chystá štáb režiséra a scénáriste Dallase Jenkinse celovečerní film s premiérou v březnu příštího roku. Na události kolem vzkříšení Božího syna pak zaměří celou sedmou sérii v roce 2028. Hlavní roli stvární opět Jonathan Rumi. V Rakousku a Německu bude šestá řada k dispozici od 15. listopadu, výhradně na streamovací službě Amazon Prime Video. Nejprve vyjdou tři díly a poté jedna nová epizoda týdně. Poskytovatel už zveřejnil první trailer. Ježíšův příběh vyprávění na filmovém plátně pohledem jeho učedníků, přátel a dalších lidí, které potkává, sklízí od prvního uvedení v roce 2019 celosvětový úspěch. Zpočátku zájemci financovali projekt The Chosen dobrovolnými dary v crowdfundingové kampani.

0: Po technické odstávce otevřela Moravská galerie v Brně znovu expozici Umění do kapsy v místodržitelském paláci. Proklasu ji popsala mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
1: Umění do kapsy je edukativní expozice. Je určená návštěvníkům všeho věku, kteří chtějí porozumět umění. Takže lektoři a kurátoři Moravské galerie ji vystavěli jinak, než bývá zvykem. Inspirovali se oblíbenou encyklopedií Rozum do kapsy a seřadili artefakty podle témat. Například, jak umění nahlíží na běh času, jak na krajinu nebo i jak na ošklivost. Krajinu třeba můžete vyobrazit realisticky nebo abstraktně, anebo s ní a v ní dokonce přímo pracovat, to je takzvaný land art. Součástí expozice je také unikátní haptická sbírka Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké.
0: Místodržitelský palác už prochází stavebními úpravami několik let.
1: Rekonstrukce místodržitelského paláce v centru Brna je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Zatím je upraveno přízemí s expozicí Umění do kapsy, to bylo dokončeno v roce 2024. Letos proběhla výměna parovodu za horkovod a následovat budou další etapy ve vyšších patrech. Práce by mohly začít na přelomu roku. O expozici starého umění Brno předměstí Vídně a Moravskou zemskou obrazárnu ale lidé nepřijdou, obě jsou k vidění online.
0: Dodala mluvčí Moravské galerie v Brně Eva Kadlčáková.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7.30, pátek 14. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze minority umučeného na cestě právě před 85 lety, patrona novinářů, přímluvce Proglasu. Připomíná se také památka svatých 800 mučedníků z italského Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti z léta 1480. Před 590 lety byl Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále. Před 90 lety v Ženevě skončilo první zasedání Světového židovského kongresu. Před 85 lety americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill podepsali Atlantickou chartu, zásady spolupráce po druhé světové válce. 70 let uplynulo od úmrtí německého básníka, spisovatele a dramatika Bertolda Brechta. Před 2 lety odešel přední český byzantolog Vladimír Vavřínek, historik, filolog a překladatel, odborník na byzantsko-slovanské vztahy. 56. narozeniny slaví tenista Ctislav Doseděl, někdejší reprezentant Česka v Davisově poháru a na olympijských hrách v Sydney. 65. slaví hokejista a trenér Miloslav Hořava. Přesně o rok starší je britská zpěvačka, herečka a tanečnice Sarah Brightman. 81 let se dožívá německý režisér, scénárista a producent Wim Wenders, tvůrce filmu Nebe nad Berlínem. A svátek má dnes Alan, jméno je keltského původu, znamená soulad nebo svornost. Tak nositelům tohoto jména vyprošujeme vše dobré k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Čeká nás slunečný teplý den s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 32 stupně Celsia. Na severovýchodě bude kolem 26 000 metrech, na horách kolem 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nabízíme v následujících minutách hudební kompas. Bude to dnes pozvánka na benefiční koncert pro Rádio Proglas do Nymburka. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po nich nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny přinášíme hudební tip týdne. Koncem července hudební svět zasáhla zpráva o tragickém úmrtí irského písničkáře Glena Hansarda. Na jeho památku dnes zařazujeme reprízu exkluzivního rozhovoru, který poskytl Proglasu v roce 2016, vedl ho s ním Milan Tesař. To je tedy tip na dnešní ráno s Proglasem a teď si pustíme banjo band Ivana Mládka, Když je v Praze abnormální hits.

0: Dospíval Ivan Mládek. Poutní slavnost se chystá na zítra v Týnském chrámu v centru Prahy. Více pastorační asistent zdejší farnosti Štěpán Filipec.
1: Ten den si v římskokatolickém kalendáři připomínáme slavnost nanebevzetí Panny Marie, což je asi samo o sobě těžko popsatelné tajemství ze života prosté ženy z Nazareta, která asi těžko mohla tušit, kolik krásných kostelů, katedrál, poutních míst budeme jednou navštěvovat a obdivovat po celém světě i v naší vlasti.
0: Slavnostní poutní bohoslužby v 10 a ve 12 hodin doplní hlavní mše svatá od 18 hodin. To bude v chrámu Matky Boží před Týnem celebrovat farář z Dolní Lutyně a moderátor televize Noé páter Marián Pospěcha. Hudebně slavnost doprovodí sbor Notre Dame.
1: Nejstarší barokní varhany v Praze rozezní ve 14 hodin odpoledne v rámci varhanního koncertu místní varhaník Petr Čech. Rád vás také osobně provedu krásami a klenoty tohoto památného chrámu uprostřed Prahy při komentované prohlídce v 15 hodin odpoledne. O 16:30 Týnským chrámem provede sám místní pan farář magistr Vladimír Kelnar, mimo jiné také spoluautor právě končící výstavy Fragmenty paměti. Přátelé, nechte se pozvat pod Týnský plášť Panny Marie. Srdečně vás zve Štěpán Filipec, pastorační asistent zdejší farnosti.

U Vřesové studánky v Hrubém Jeseníku se zítra o slavnosti na nebevzetí Panny Marie uskuteční bohoslužba. Začne ve 14.30. Poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů má počátky v 17. století. Kostelík sloužil do května 1946. Chátrající chata byla po neúspěšných pokusech o rekonstrukci stržena o 42 let později. Roku 2013 postavili nad Červenohorským sedlem volnou kopii vyhořelého kostelíku. Slouží jako památník obětem hor. Od roku 2017 místo zdobí kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu, zakládajícího člena spolku na obnovu poutního místa Vřesová studánka. Další mše svaté jsou tam ohlášené na sobotní odpoledne 29. srpna a také na 12. září.

0: To byl Pavel Helan a teď už ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Letos v lednu se středočeský Nymburk stal dějištěm benefičního koncertu pro Rádio Proglas. Akce, kterou pro naše rádio připravila folková skupina Lautrec, bude mít v roce 2027 pokračování. Na druhém ročníku tohoto koncertu vystoupí například skupina Nevermore a Kosmonaut, která nám teď zahraje píseň Polární kruhy v obilí.

Na sládých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne nepodobný starému tanečnímu mistru.

vlasy křehké, opravdu nemám. To nikdo tak těžké.

Druhý ročník benefičního koncertu pro Rádio Proglas se v Hálkově divadle v Nymburce uskuteční 23. ledna 2027. Na pódiu postupně vystoupí písničkáři Jan Žambuch a Jan Běťák, skupiny Mňau Mňau Band a Nevermore a Kosmonaut a také trio Lotrek, které koncert organizuje. Večerem provedou zkušení moderátoři Mirek Ošanec a David Šitavanc. Jako druhou si poslechneme středočeskou skupinu Mňau Mňau Band, kterou znáte i z naší posluchačské hitparády. Na závěr bude hrát právě Lotrek, loňský vítěz festivalu Porta. Skladby se jmenují Hlas hor a Velkej vůz.

0: Poslouchali jsme postupně skupiny Nevermore a Kosmonaut, Mňau Mňau Band a Lautrec. Ti všichni plus Jan Žambocha, Jan Běťák vystoupí 23. ledna v Nymburce na Benefici pro naše rádio. V hudebním kompasu se dnes ve 14 hodin představíme nové album písničkáře Mirka Baldricha. V pondělí ráno vás pozveme na vystoupení arménského hudebníka Arsena Petrosiana v rámci World Music Festivalu Bratislava a v pondělí odpoledne si představíme nové album hudebníka Filipa Píchy. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: oslovit dál. Jak se zdražení hypoték promítá do celkové dostupnosti bydlení v Česku?
1: Takzvaný dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Proč?
2: Když jsme ten dětský certifikát připravovali, tak jsme mysleli na některý typ úmyslných závažných trestných činů, ale vypadly nám tam méně časté trestné činy typu mučení.
0: A proč se stalo i v České republice ze sucha politické téma?
1: Nejdřív ale zprávy, které připravil Martin Matějka.
3: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. A koalice pro boj se suchem už se scházela v roce 2018, kdy Česko taky zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
4: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
3: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun třeba na zdražování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má taky vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. V doplňovacích volbách získal Farage přes 22 tisíc hlasů. Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Kauna Benface, tedy hrabě z tváří popelnice. Pro něj hlasovalo necelých 9,5 tisíce voličů. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. A postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 tisíc Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky. 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestném rejstříku pracovníka něco změnilo.
7: Jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
3: Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Laurentem Nunezem a požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. A Francii letos zužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
8: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a

0: budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejmín 4 oběti, informovaly o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 000 domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. Ve středu se přes něj prohnala tropická bouře Chanchom. V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
2: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
3: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
4: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Dvojice z Bratislavy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Ostravu na konci dálnice stojí v omezení kamion v pravém pruhu a tvoří se kolona z druhého kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna pozorněte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení v Brně ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeni mezi 22. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se jede pomalej v okolí Barrandova. Omezení brzdí provozu sjezdu na letiště v Lipské ve směru z Prahy se popojíždí z konce okruhu od sjezdu na Evropskou. Zdržení asi 20 minut v opačném směru se zastavuje na konci D7. Na 3. kilometru tam je to asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jestli o mě víš. Dej mi měsíc, vyčkávám, zda se z okna vykloní.

světa za tím oknem zavřený. A jak dlouho budeš skrytá za tím oknem zavřený. Tvoje zámky zamčený ve mně budí pláč i děs. Cítím, že je ztracený všechno, co jsem zavřený.

když mi tvrdla větrem líc. Láska má to byla dřív, než jsem poznal tvoji tvář. Prošla se mnou každý chlív.

žijící. Pozoruju za stromem tvoje okno září.

Máme 12 minut po 8 hodině, pojďme si nyní představit o očekávané události za ten 14. srpen 2026. Do neděle potrvá celostátní setkání mládeže v Ostravě, největší tuzemské setkání mladých katolíků. Dnes má v programu třeba přednášky s názvy K čemu je mi církev a mlčení zpovědníků, milosrdenství nebo spiknutí se zlem. Dále svátost smíření a přímluvná modlitba i koncert Michala Horáka. Odpoledne se účastníci vydají na pouť Ostravou s biskupy svých domovských diecézí. Biskup brněnský Pavel Konzbul bude hostem vysílání Proglasu v Proudu předpolednem kolem 11.30 a odpoledne se z Ostravy přihlásí naše reportérka Sára Bratrů. Přímý přenos dnešní bohoslužby za setkání zajistí televize Noe od 17.30. Ve spodní části Václavského náměstí v Praze začne týdenní vzpomínková a osvětová akce Aby sny nezešedly k výročí srpnových událostí let 1968 a 1969. Nabídne výstavu dobových fotografií, archivní dokumenty a historickou techniku, setkání s pamětníky i osobnostmi veřejného života a každý večer promítání českých filmů pod širým nebem. Součástí oslav Dne Brna je dnešní komentovaná prohlídka Petrova pro děti s důrazem na dramatické události roku 1645, dobu, kdy město odolalo švédskému obléhání. Diecézní muzeu čeká na nejmenší akce stvořením, muzejní hřiště na téma Panna Maria, ochránkyně Brna. Neratovské poutní slavnosti zahrnou v úvodní den mši svatou, modlitbu růžence ve hřbitovní kapli a v pozdním večeru na stejném místě adoraci. Třídenní pouť ke slavnosti na nebevzetí Panny Marie zahájí v Hrabini. Kocslířov na Svitavsku je ode dneška dějištěm víkendu teenagerů s otcem Josephem Gilsonem, misionářem z východní Afriky. V katedrále na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře bude vernisáž site-specific instalace vizuálních umělců Terezy Bartůňkové a Ondřeje Klavíka s názvem Těkání kostí. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách nabídne ve dvou dnech odlišný pohled na historii. Návštěvníky vrátí před začátek druhé světové války a představí fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo Mnichovskou dohodu a postavilo se nacistickému Německu. Na slavnostním koncertu k 290. výročí posvěcení kostela svatého Vavřince v Jilemnici vystoupí varhaník Vladimír Roubal. Jihočeský rodinný festival Mirotické setkání loutek a hudby podpoří dnes a zítra integraci romských umělců a lidí se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím kulturních aktivit. Domov svaté Anežky v Týně nad Vltavou, který také pomáhá zdravotně postiženým, pořádá komunitní akci Snídaně s Anežkou. A v italské Kalábrii v poutní svatyni Santa Maria della Grotta v letovisku Praia a Mare slaví dnes a zítra 700 let obrazu Matky Boží. Papež Lev XIV. Jmenoval svým zvláštním vyslancem pro událost kardinála Francesca Montenegra, emeritního arcibiskupa z Agrigenta. Vyzvihl přitom panu Marii jako vzor víry a stálou oporu křesťanů. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Brně se chystá na podzim první festival jeho nezávislých divadel. 15 divadelních souborů představí svou práci na několika místech mezi 4. a 11. říjnem.
2: Festival spojuje 15 nezávislých divadelních souborů, který mají společnou jedinou věc, a to je tu lokalitu, to je to Brno. Ta věc je vlastně úplně výjimečná. To diváctvo bude mít příležitost vidět takhle pokope i v rámci toho marketingu, i pak v rámci té akce, jak rozmanitou divadelní nabídku v tom Brně má a která je tady během celého toho roku. Takže takhle si bude moct jakoby na festivalu trochu ochutnat a pak si třeba najít svoje nové nejoblíbenější brněnské divadlo.
1: Řekla Proglasu ředitelka festivalu divadelní režisérka Eva Lietavová. Mezi zapojená divadla patří členové spolku Brněnská nezávislá divadla.
2: Myšlenka na festival nezávislých divadel brněnských vznikla vlastně se vznikem spolku Brněnská nezávislá divadla, který vznikl už před pár lety, který právě má za cíl víc dostat do světa celou tu nezávislou brněnskou divadelní scénu, propojit cílové skupiny jednotlivých divadel. Do toho spolku vstoupila většina brněnských nezávislých divadel, což teda nejsou ta zřizovaná, které vlastně zřizuje město, mají pravidelnou podporu, ale nezávislá divadla jsou ta, která fungují mimo tu zřizovanou strukturu, takže fungují v tom grantovém systému nebo třeba ještě úplně jinak. A je tam třeba divadlo DIP, ensemble Opera Diverza, Basmek Entertainment, divadlo 3+KK, divadlo Feste, divadlo Líšeň, divadlo Kyogen, Kabaret Noba, Kolaps, Industra, Mikroteatro a tak dále.
1: Festival představí pestrou škálu inscenací. Konkrétní volba byla na jednotlivých souborech.
2: Je to takový showcase těch brněnských nezávislých divadel, takže každé divadlo vlastně dostalo možnost uvést na tomhle festivalu to, co chtělo, to, co je vlastně nejvíc, buď reprezentuje jeho tvorbu, nebo je prostě nejzajímavější pro publikum. Takže tam nebyla vlastně žádná dramaturgická rada, která by vybírala, co by se mělo hrát, ale každé to divadlo mělo vlastní svobodu, vlastně mělo i dost velkou svobodu vybrat si, kde se ta věc bude hrát jejich. Ten festival bude trvat 8 dnů a je to koncipováno tak, že když by divák chtěl vidět všechno, tak je to možný. Ty věci neprobíhají dopoledne, tam je industry program, ale věci pro veřejnost jako představení a doprovodný programy jsou vždycky pozdní odpoledne a večer, takže skutečně lze stihnout všechno.
1: Tolik o říjnovém festivalu Brněnská nezávislá divadla jeho ředitelka Eva Lietavová.

0: programu celostátního setkání mládeže v Ostravě se zítra mohou připojit celé rodiny. Rodiče s dětmi, ale i další příbuzní, široká veřejnost. Informuje o tom mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
1: Takzvaný den pro rodiny totiž propojí zhruba 3000 účastníků s rodinami, takže s lidmi, kteří třeba celostátními setkáními mládeže v minulosti prošli a společně mohou nejen slavit mši svatou, ale také společně prožít večer chval a pro děti bude připraveno divadelní představení.

Je 8 hodin 30 minut, pátek 14. srpna. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze minority umučeného nacisty právě před 85 lety, patrona novinářů, přímluvce Proglasu. Připomíná se také památka svatých 800 mučedníků z italského Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti z léta 1480. Před 590 lety byl Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále. Před 90 lety v Ženevě skončilo první zasedání Světového židovského kongresu. Před 85 lety americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill podepsali Atlantickou chartu, zásady spolupráce po druhé světové válce. 70 let uplynulo od úmrtí německého básníka, spisovatele a dramatika Bertolda Brechta. Před 30 lety byl nalezen mrtvý král českého rock'n'rollu Mickey Volek. Před 2 lety odešel přední český byzantolog Vladimír Vavřínek, historik, filolog a překladatel, odborník na byzantsko-slovanské vztahy. 56. narozeniny dnes slaví tenista Ctislav Doseděl, někdejší reprezentant Česka v Davisově poháru a na olympijských hrách v Sydney. 65. slaví hokejista a trenér Miloslav Hořava. Přesně o rok starší je britská zpěvačka, herečka a tanečnice Sarah Brightman. 81 let se dožívá německý režisér, scénárista a producent Wim Wenders, tvůrce filmu Nebe nad Berlínem. A svátek má dnes Alan, je to jméno keltského původu a znamená soulad nebo svornost. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí, čeká nás slunečný a teplý den s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia. Na severovýchodě bude kolem 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě 25. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní dopoledne na Proglasu, od 9. hodiny nabízíme hudební tip týdne Milana Tesaře. Koncem července hudební svět zasáhla zpráva o tragickém úmrtí irského písničkáře Glena Hansarda a na jeho památku dnes zařazujeme exkluzivní rozhovor, který poskytl Proglasu v roce 2016. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom upozorním na relaci Rádia 7 Uši k duši, tu vysíláme v 10 hodin a 15 minut, od 11:30 pak voničku lidových písní a v 11 hodin se můžete těšit na čtení na pokračování. Čeká nás poslední kapitola z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Má název Děti vybírají na Vincentínum. To je tedy výhled na dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme Báru Polákovou a Štěpána Urbana, Je jedno, jaká byla.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kdy teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strach

0: Celostátní setkání mládeže v Ostravě vstupuje do třetího dne a slibuje opět řadu aktivit. Ranní impuls chystá biskup Pavel Konzbul s Jakubem Vašulínem o smyslu církve. Duchovní program nabídne příležitost ke svátosti smíření, adoraci i bohoslužbu v přímém přenosu televize Noe. I dnes budou přednášky a workshopy a odpoledne navíc oproti jiným dnům pouť Ostravou ve skupinách podle jednotlivých českých a moravských diecézí z jejich biskupy. A já už teď ve vysílání vítám účastníka ze Syrovic na Brněnsku, našeho příležitostného spolupracovníka Matyáše Trembuláka. Ahoj Matyáši, zdravíme do Ostravy.
1: Krásné dobré ráno z Ostravy.
0: Pověz nám, proč jsi rozhodl jet na setkání a jak ho zatím prožíváš?
1: No, tak já jsem nad tím vlastně ze začátku vůbec neuvažoval, že bych jel, protože jsem se dřív nikdy takovýchhle akcí nezúčastňoval. Ale u nás ve farnosti máme aktivní děcka, který už byli v Hradci před několika lety a říkali, že to byl prostě skvělý zážitek a obrovské duševní povzbuzení, takže mi řekli, jestli bych nechtěl jít s nimi. Já jsem nakonec souhlasil, takže jsem tady a musím říct, že to bylo skvělé rozhodnutí, protože je to tady opravdu krásné, atmosféra je tady úplně úžasná, řekl bych boží až skoro. A musím říct, že tolik lidí bych tady fakt nečekal a je jich tady tolik, že je to povzbuzující už jenom ten pohled na to, kolik nás tady je a kolik lidí vlastně, kolik mladých lidí věří v Boha a prožívá to tady všechno s námi.
0: Jak zatím hodnotíš program, co tě nejvíc bavilo a na co se ještě těšíš?
1: Program hodnotím velmi pozitivně. Vždycky mě baví, nebo baví. Vždycky je nejvíc pro mě takové skvělé pozastavení s těmi všemi lidmi mše svatá, která bývá před polednem. A musím říct, že si moc pochvaluju, jmenují se disky, což jsou diskuzní skupinky, které vždycky bývají po ranním programu. A to jsou prostě takové skupinky, do kterých nás rozřadili organizátoři napříč všemi diecézemi a farnostmi, schválně tak, abychom se v těch jednotlivých skupinkách neznali a mohli se poznat i napříč právě celou Českou republikou. A to je vždycky krásná věc, protože po tom ranním programu, kdy dostaneme mnoho podnětů k rozjímání, se vlastně sejdeme s těmi lidmi, kteří to vnímají tak nějak stejně a bavíme se o tom, rozebíráme to, jak my to vlastně máme. Máme tam vždycky, každá skupinka má animátora, který provádí celou tu skupinku, pokládá různé otázky, máme různé aktivity. Takže to si myslím, že je taky skvělá věc. Pak je skvělé, že vlastně už neznáte jenom ty lidi ze své farnosti, ale jdete si tady po Ostravě a poznáte někoho ze své skupinky, tak se pozdravíte, chvilku pobavíte. To je vždycky skvělá věc. A dneska se těším moc na tu diecézní pouť, kdy se rozdělíme vlastně po jednotlivých diecézích a každá diecéze se svým biskupem bude slavit mši svatou a potom následovat nějaký program, takže na to se taky moc těším.
0: Za chviličku už startuje ranní impuls, tak co od tohohle konkrétně očekáváš?
1: Já očekávám hodně, protože je to náš milovaný pan biskup s Kubou Vašulínem, což je taky skvělý člověk. A těším se na to, jak si to rozdají v šachové partii, protože kromě toho, že se tam budou bavit o víře a o tom, jak my mladí to vlastně prožíváme a tak dále, tak právě budou hrát šachy, takže jsem zvědavý, jak to dopadne a tak.
0: Ještě se tě zeptám na organizaci, tak jak to zatím hodnotíš? Myslíš, že se pořadatelům daří zajistit potřebné zázemí pro účastníky?
1: Já si myslím, že určitě. Ta organizace je tady skvělá, jenom to, že vlastně jdu tady po Ostravě a na každé ulici čeká nějaký organizátor, který by vám poradil v případě toho, že byste se třeba ztratili nebo nevíte úplně, kterou tramvají nebo autobusem jet na svoje ubytování. Jediné trošku mínus je asi to, že zrovna naše ubytování je hodně, hodně, hodně na kraji Ostravy, takže musíme plánovat ranní i večerní cesty tak, aby se všechno stihlo a zvládli jsme se i nějak vyspat. Ale myslím si, že ta organizace celkově je fakt skvělá a hodnotím to velmi pozitivně.
0: A na závěr mám takovou osobnější otázku, co by si rád z tohoto setkání odvezl a co vnímáš jako podstatný přínos pro mladé?
1: Určitě celkově ten přínos je podle mě v tom setkávání, že se setkáváme s těmi mladými lidmi, kteří to tady mají stejně, kteří tu víru prožívají stejně a že v tom nejsme sami, že vlastně když chodíme třeba ne úplně do církevních škol a nenacházíme se v církevním prostředí, tak tam se můžeme připadat třeba osaměle a takže jako jsme sami na tu víru a tak dále, ale tady tohle setkání nám strašně moc ukazuje, jak vlastně ta víra prostoupená je a jak kolik mladých lidí to dokáže prožívat. A odnáším si odsud i jednu myšlenku, kterou bych rád sdílel. Tu jsme měli právě v těch diskuzních skupinkách, nadnesl to tam podle mě jeden kluk z Olomoucké arcidiecéze a ten vlastně řekl, že Boha bere jako takovou GPSku, že nás prostě vede nějakou cestou a i když my se rozhodneme jít vlastně jinudy nebo odbočit špatně, uděláme nějakou chybu, tak Bůh se na nás nikdy vlastně nevykašle a vždycky tu cestu přepočítá tak, abychom došli do toho krásného cíle.
0: Říká účastník celostátního setkání mládeže v Ostravě, příležitostný spolupracovník Proglasu Matyáš Trembulák. Moc si děkuji za rozhovor, měj se krásně a užij si ještě zbývající čas na setkání naplno.
1: Taky děkuji, mějte se pěkně. Ahoj.
0: Naslyšenou. Další telefonický rozhovor ze setkání nám přislíbil brněnský biskup Pavel Konzbul. Laďte ho po 11:30 a odpoledne se z akce přihlásí naše reportérka Sára Bratrů.

co je malý, musí vyrůst, a to velký zaniká. Ztratilo se životem.

0: Do Medžugorje se vypraví na přelomu září a října Mary Smiles se svými příznivci. Posluchače Proglasu zve na poutní místo v Bosně a Hercegovině tuzemský mluvčí hnutí Marek Telička.
1: Je zajištěna doprava autobusem, na cestu tam i zpět, je zajištěno ubytování s polopenzí a nástupní místa jsou Ostrava, Olomouc, Brno, pak už se míří v zásadě přímo do Medžugorje. Je zajištěno tlumočení, duchovní doprovod a je možné přihlašovat se buď prostřednictvím formuláře, který najdete na našich stránkách marysmiles.cz, anebo se můžete přihlašovat mailem kolegyni Kristýně Třeškové, která pouť pořádá, a to na mail kristina.treskova@marysmiles.org. Myslím si, že je to mimořádná příležitost pro všechny, kdo v Medžugorje nebyli, a zejména pro dárce Mary Smiles, kteří v Medžugorje nebyli, protože Medžugorje je prostě místo, které je spojené s duchovními kořeny naší organizace.

Děčín dokončil stavební práce na novém domově pro lidi se zdravotním postižením v Boleticích. Na výstavbu město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Bezbariérové zařízení za více než 100 milionů korun nabídne zázemí 18 klientům ve 4 samostatných bytech. Každý má vlastní sociální zázemí, kuchyňku a samostatný vstup. Nechybějí společenské prostory, zahrada, lodžie, parkovací místa ani fotovoltaická elektrárna. Centrum sociálních služeb Děčín bude v domově poskytovat celoroční pobytovou službu dospělým s mentálním nebo kombinovaným postižením z Ústeckého kraje. Cílem je nabídnout jim bezpečné a důstojné prostředí podobné běžnému způsobu života a podpořit jejich samostatnost. První obyvatelé by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku.

0: Začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje Milan Tesař. Irský písničkář Glenn Hansard hrál dvakrát živě v našem studiu v letech 2002 a 2004. Později jsme se ještě jednou sešli u mikrofonu na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou a pak jsme se snad 10 let osobně nepotkali. Mezitím Glenn získal Oscara a letos byl nominován na Grammy. Jinými slovy, dostal se do první ligy. Proto jsem byl rád, že souhlasil, když jsem jej před jeho nedávným brněnským koncertem požádal o rozhovor. Udělal si na mne čas ve svém hotelovém pokoji a já vám teď můžu nabídnout naše povídání. Především o nejnovějším albu Didn't He Ramble. Glenn Hansard je na scéně už 25 let. Začal jsem otázkou, čím se dnešní Glenn Hansard liší od někdejšího začínajícího písničkáře.
1: Oh, that's a good question. You know, in some ways there's a big difference.
2: To je dobrá otázka. Svým způsobem je tam velký rozdíl. Ale když se na to podívám z jiného úhlu pohledu, vlastně tam rozdíl není. Domnívám se, že se snažím o to též jako před 22 nebo 25 lety. To znamená, že chci psát dobré, slušné písně, které si lidé oblíbí. Písně, které se stanou samozřejmou součástí jejich života jako nábytek, jako třeba židle. Vezmete si židli a posadíte se na ni. Nemusíte ji nijak zkoumat, prostě ji použijete. A já bych byl rád, kdyby lidé takto samozřejmě brali i mé písně. Používáte je a vůbec nad nimi nepřemýšlíte. A toto přání dělat co nejlepší písně se mě drží po celou mou kariéru. Snažím se tedy psát slušné písně.
1: Well, I've not been honest, darling. No, I've not been straight at all. Well, I beg your pardon. The night we jumped McCormick's wall. I was so happy just to be with you. I'd have said anything at all. Now I could scream your name till you do the same. But I know you won't respond. Well, here we are. What's there to do?

0: V první písni se nám Glenn Hansard představil jako nefalšovaný Ir. Mluvili jsme o tom, že i když se mění, v jádru zůstává stejný. Přesto mě zajímalo, jestli se na posledním albu Didn't He Ramble posunula nebo proměnila témata jeho písní.
1: Myslím, že pro mne jako kreativního člověka, a vlastně to tak asi platí pro kohokoliv, je důležité mluvit především o tom, kde aktuálně jsem, a ne o tom, co nevím. Když se vracím k některým svým starším skladbám z éry skupiny Frames, zjišťuji, že tam, kde jsem tehdy byl, už dnes nejsem. Už to nejsem já. A protože v těchto starých písních nenacházím pravdu, přestal jsem je hrát. Když tedy skládám nové písně, snažím se v nich ukázat, kde jsem dnes, a ne kde jsem byl kdysi. Dlouho jsem psal o lásce, což je u písničkářů pochopitelně jedno z nejběžnějších témat. Je to něco jako červená barva pro malíře, takový základ. Ovšem čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že láska, a především láska neopětovaná, zůstává velkou záhadou. A milostná píseň je vlastně dokladem toho, že láska nefunguje. I proto budou dál existovat milostné písně. Stále bude vznikat výtvarné umění i poezie, protože vztahy jsou ve své podstatě komplikované a láska je komplikovaná. Tomu, kdo se vám snaží v lásce radit, nevěřte. Ale na této desce jsem se zaměřil více na téma rodiny a na svou minulost, na své dětství. Člověk se v určitém období svého života potřebuje ohlížet do minulosti. Aniž bych to tak původně zamýšlel, mluvím v písních na tomto albu často ke svému otci. Mám velkou radost, kam až mě to jako autora přivedlo. Když jsem tedy na desce začal pracovat, dopředu jsem si řekl, že tam nebudou žádné milostné písně. Stejně tak jsem si zakázal používat slova srdce a láska, kromě případů, kdyby místo nich nic jiného nefungovalo. Byla to fascinující práce, když si takto zakážete slova láska a srdce a musíte najít jiný způsob, jak to říct. To je pro autora výzva, nepoužívat některé barvy na paletě.
0: Hovoří Glenn Hansard. Jako druhou ukázku z jeho alba Didn't He Ramble si pustíme skladbu Playing My Way. Well, you can't just get what you want without a little work a day. And you can't just stick out your hand. No, it doesn't work that way. Yeah, it's gonna be a long one. I'll be working all night long. Oh, it's gonna be a long one. But I'm paying my way. And there's not much joy in the work unless you're born to do what they say. And we gotta get down in the dirt now if we wanna see some change. Oh, it's gonna be a long one. Yeah, I'll be working all night long. Yeah, it's gonna be a long one. But I'm paying my way. And the heart is sliding backward on this long dark night of the soul. And you're the only thing that keeps me going on. It's gonna be a long one. I've been working my fingers to the bone. Yeah, it's gonna be a long one. I'm paying my way.

0: Glenn Hansard své nové album sice pojal jako solové, tedy bez své kapely The Frames, ale přizval si na ně další muzikanty v čele s pianistou Thomasem Bartlettem.
1: When I make music with, say, Thomas Bartlett,
2: když tvořím hudbu s Thomasem Bartlettem, cítím, jak mě překvapuje. Vkládá do mých písní přísady, na které bych nikdy nepomyslel. A právě to je na hudbě vzrušující. Když jsem se jako kluk učil hrát na kytaru, nikdy jsem nechtěl být virtuózním kytaristou. Chtěl jsem být prostě jen dost dobrý, abych mohl hrát písně. Jakmile jsem začal hrát písně, moje zdokonalování ve hře na kytaru se zastavilo. A totéž požaduji od ostatních hudebníků. Chci, aby hráli mé písně a nepotřebuji po nich virtuózní výkony. Ve virtuozitě se totiž ukrývá ego a to se může srazit se záměry hudby samotné. Jsem tedy raději, když je hudba jednoduchá.
1: So I do like to keep the music simple.
0: V některých písních se objevuje také dechová sekce, saxofon, trombón a trubka. Čím si píseň řekne o to, že by v ní právě dechy měly zaznít?
2: Dechová sekce se někam hodí a jinam ne. Hráči, kteří mě doprovázejí, jsou špičkoví jazzmeni. Jsou to skvělí muzikanti, ale když dělají to, co je pro ně přirozené, nefunguje to. Říkám jim tedy, že se mi sice líbí, co dělají, ale že tohle musíme dát pryč a toto je třeba zjednodušit. Je to tedy otázka filtrování a editace. Je přirozené, že každý muzikant se snaží být co nejlepší, a to by také být měl, ale v mezích jednoduchosti písně. Existuje tedy cesta, jak spolupracovat s dechovou sekcí, aby byl výsledek jednoduchý, ale je to trochu komplikované.

gather strength

0: Hrajeme si z alba Glena Hansarda Didn't He Ramble. Zajímavé je, že existuje i píseň tohoto jména, ale na albu byste ji hledali marně.
1: The song was important to me personally, and so
2: ta píseň pro mne osobně byla důležitá. Nahrál jsem ji vícekrát, ale zjistil jsem, že ani jedna verze není dost dobrá. Měla to být pocta mému otci, ale ani v jednom případě nebyl výsledek dostatečně důstojný. A tak jsem ji na desku nakonec nezařadil. Ale právě jako upomínku na tuto píseň jsem celé album pojmenoval Didn't He Ramble. Toto slovní spojení pochází ze staré jazzové písně z New Orleans, kterou jsem kdysi slyšel v rádiu. Vybral jsem si ji proto, že otcův oblíbený bar v Dublinu se jmenoval The Ramble Inn. Takže Didn't He Ramble vlastně znamená Didn't He Drink. A je to skutečná pocta mému otci, protože můj otec rád pil a rád zpíval. Také tvrdě pracoval a byl to dobrý muž, ale měl také rád dobré jídlo a pití. Píseň tohoto názvu zůstala dlouho nedokončená, ale pak se mi na koncertech začal hrát v rockové verzi, kterou jsem nikdy předtím neskoušel. Zalíbilo se mi to a tak jsem se nakonec rozhodl tuto skladbu spolu s několika dalšími vydat zvlášť. Nahrál se mi před pár měsíci v Chicagu a ona si teď žije svým vlastním životem.
0: Já k tomu, co Glen Hansard říkal, doplním, že píseň Didn't He Ramble se objevila na čtyřpísňové EP desce A Season on the Line a my si ji teď poslechneme.

0: To byla tedy malá odbočka a teď už se vracíme k albu Didn't He Ramble. O tom, jak vznikalo a jaká témata na něm akcentoval, nám už Glenn Hansard povídal. Mě zajímalo, jestli bere tuto desku jako konceptuální album.
1: No, I really see them as just a bunch of songs. A bunch of songs that, you know, it's a bit like a...
2: Ne. Když vydám album, beru je pouze jako kolekci písní. Je to, jako když si člověk něco čertá do sešitu. Album je sbírka mých čert, básniček nebo myšlenek. I když jsem na některé z nich velmi hrdý. Je to něco jako zápisník, ale zároveň je to něco víc, protože na albu člověk docela tvrdě pracuje. Proces vzniku alba Didn't He Ramble byl náročný. Dokonce jsem měl nutkání toho úplně nechat a začít natáčet úplně nové písně. Ale můj manažer mě přesvědčil, abych desku dokončil. A jsem rád, že se to stalo.
0: Album Didn't He Ramble vyšlo na CD, ale také na vinylové desce. A právě na jeho vztah ke klasickým gramofonovým deskám se teď Glenna Hansarda ptám.
2: Vyrůstal jsem v 70. letech a má první deska byla Ziggy Stardust od Davida Bowieho. Dostal jsem ji od tety. Přehrával jsem si ji ve svém pokoji několik měsíců, pořád dokola. Ale pouštěl jsem si ji rychlostí 45 otáček a líbilo se mi to. Až jednou přišla teta na návštěvu, přepnula mi to na 33 a už to neznělo tak dobře. Vinyly pro mne vždy byly nejlepším hudebním formátem. CDčka mají tu výhodu, že je nemusíte otáčet, ale ztratili jsme s nimi hudební nosič jako umělecké dílo. Vinylové desky jsem rád držel v rukou a díval se na ně. Deska, to bylo něco jako dopis. Bylo to něco skutečného. Když člověk dostal dopis a nelíbil se mu, mohl jej roztrhat nebo spálit. Stejně tak, když se vám nelíbila deska, mohl jste ji přelomit. Na vinily musel být člověk opatrný. Bylo to něco, na co si člověk musel dávat pozor. MP3 jsou neosobní. Nic nevidíte, nic necítíte. Když si koupím album na iTunes, nemám pocit, že bych je skutečně měl. Jasně, je to užitečné. Když cestujete, nemusíte si sebou vozit svou sbírku desek. Je to praktické. Ale vyvolává to ve mně pocit zmatku.
1: But I do feel a sense of dislocation with it.

0: keep a love in the hole. Will you be strong enough to keep a, to keep a love from going cold?
1: Pouštíme si ukázky z alba Didn't He Ramble, za které byl Glenn Hansard nominován na cenu Grammy. Tu sice nakonec nedostal, odnesl si ji banjista Bella Fleck s manželkou Abigail Washburn, ale už samotná nominace je pochopitelně skvělá. Bylo to tedy pro Glenna důležité?
2: It was important. I was very, very pleased when I heard it because I believe in this record and I believe in these songs.
3: Bylo to pro mne důležité. Hrozně mě to potěšilo. Já totiž v toto album a v tyto písně věřím. Je skvělé, když někdo ocení něco, v co sami věříte. Měl jsem tedy radost. Zúčastnil jsem se i slavnostního vyhlášení a vzal jsem tam sebou svého bratra. Oba jsme si to užili, sledovali jsme celé to šílenství. Pro bratra byl zážitek vidět všechny ty celebrity. Věnoval jsem mu své lístky do přední části sálu a sám jsem seděl úplně vzadu. A měl jsem radost, když jsem viděl, jak se mu to líbí. Takže ano, je pro mne důležité získat nominaci. Je to důležité pro mne jako hudebníka, kterého díky podobným úspěchům hrají v rádiích na celém světě a kterému se tak dostane uznání v určitých kruzích. V okamžiku, kdy se pohybujete na světové úrovni, mají tyto věci opravdu svou váhu. Ale zároveň vlastně nejsou vůbec důležité. I když jsem nevyhrál, lidé v mém okolí řeknou, i tak je to dobré. Bylo by skvělé vyhrát, ale nic by to nezměnilo. Důležité je, že člověk pracuje a že se mu za jeho práci dostane uznání. My umělci toužíme po propojení se světem, na kterém žijeme. A to je to krásné.
1: To říká Glenn Hansard. Slyšeli jste rozhovor, který vznikl přímo pro Proglas před písničkářovým brněnským koncertem. Rozhovor natočil a přeložil Milan Tesař, který se těší na slyšenou příště. Překlady odpovědí načetl Radek Habáň. O zvuk se staral Jaroslav Topinka. Tady je z alba Didn't He Ramble. Na závěr ještě jedna ukázka, píseň Her Mercy.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: S 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve vzdušném prostoru Lotyšska se objevil neznámý dron, stíhačky na toho se střelili. V Chorvatsku hoří pobřežní město, nejméně 36 lidí utrpělo zranění. A dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Zprávy a Martin Matějka. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.

0: Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřeží město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už shořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města shořelo až 1000 hektarů lesa.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
3: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
4: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
3: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
5: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
3: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Největší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony a ta nesouvisle pokračuje až ke sjezdu na Bratislavu. Nakonec omezení na 196. kilometr. A na D55 z Veselí nad Moravou směrem do Otrokovic opatrně u sjezdu na Staré město. Na 47. kilometru leží sražená srna na vozovce. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 15 minut po 10. hodině, na Proglasu následuje relace Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Známou znělkou se přihlásil pořad Uši k duši, který vás i dnes zve k přemýšlení o emocích. Moderátorkou vaší průvodkyní je Lucie Endlicherová a mým hostem jako pravidelně psycholog Marek Macák. Marku, vítej ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: My jsme minule končili naše povídání o emocích u toho, že je dobré učit se na ně nahlížet a že je rozdíl je analyzovat a je rozdíl je jakoby pozorovat, nahlížet. Můžeme to ještě jednou připomenout ve zkratce, abychom se vrátili k tomu tématu?
1: Já jsem mluvil o rozdílu mezi tím, když děláme takové příliš abstraktní teorie o tom, jak asi fungujeme, anebo když se člověk tak jako hrabe v sobě a ptá se, proč se mi děje tohle, proč se mi stalo tamhleto a podobně a dívá se vlastně spíš do událostí svého života, než do svého fungování jako takového. Myslím, že takové jako sebepoznání konstruktivní, tak je o tom, že se tážu sebe sama, jak přemýšlím, nebo jak se cítím u různých témat, situací a podobně. A pak se dívám, co se mi ukáže. Jo, dívám se, co ve mně vyvstává, s jakým pocitem jdu do školy, s jakým pocitem mluvím s druhým člověkem. Třeba pokud jsem konfliktní člověk, tak když na někoho vyjedu, jak se u toho cítím. A pak se podívat, jak to je, místo toho, abych se hned hájil před sebou anebo hned vysvětloval, proč to dělám, tak se podívat, co tam prostě je. To je takový pozorovatelský postoj sám k sobě a bývá překvapivý, protože my často si domyslíme tyhle věci na základě nějakých klišé. Křičím, když jsem naštvaný a například, ale to tak vůbec nemusí být. Spousta lidí křičí, když se bojí. Někdo křičí, když je sám. Někdo se přibližuje druhým lidem, když se bojí. Někdo se přiblíží druhému člověku tehdy, když chce ovládnout a chce se cítit bezpečně. Někdo přiblíží se druhému člověku, když se chce cítit blízko. To jsou přesně takové věci, které jdou trošku mimo běžně vnímané klišé, které se nám ukážou často i v nás samotných, ale i v druhých lidech, když se začneme ptát a dívat. Nakonec je to jedna z hlavních dovedností v terapii a v pastoraci, umět se dobře ptát těch lidí a taky sebe sama a obejít nebo podívat se pod povrch takovýchhle věcí. Proto se vás třeba psycholog bude ptát na věci, na které se vás nikdo nezeptá, protože nebude brát za samozřejmé, že něco nějak máte jenom proto, že se třeba nějak projevujete. A je dobré se naučit k sobě takhle trošku přistoupit. Myslím, že David ve Starém smlouvě v Žalmech tak občas uslovuje svoji duši. Říká, proč se tak hrmoutíš dušema? A my se potřebujeme naučit trošku se té svoji duši podívat s takovou tázací perspektivou, co se to v tobě děje, kdy se to v tobě děje. A pak se dívat, nemluvit na duši v tomhle smyslu, ne, nevysvětlovat, jak to je, ale zeptat se jí, jak to je.
0: Nedostaneme se pak příliš do vlaků emocí, když se budeme takhle tázat, když se budeme tímhletím způsobem zkoumat?
1: Pokud je budeme brát příliš vážně, tak ano. Další věc, která k tomuhle totiž patří, a o tom jsme ještě nemluvili, je, že emoce, oni jsou hodně tím, jak mají sílu nějakou a zbarvujou věci, tak se vůči nim cítíme trošku jako bezmocní. Jsou to odzbrojující věci, které se nám dějí. Myšlenky většinou děláme, emoce většinou se nám dějí. I když to bývá v obou případech někdy i jinak. Proto se spíš bojíme toho, že nás ty emoce polknou nebo pohltí a potom je buď jako zavrhujeme anebo zbošťujeme. Jo. Ale pokud chápeme, že emoce jsou jenom zpráva o něčem, zpráva buď o tom, co se děje, tak to bereme většinou. Jsem naštvaný, protože mě někdo naštval, protože někdo je zlý. Ale já můžu být taky naštvaný, protože já si o něm něco myslím. Jo. Takže emoce je zpráva taky o tom, co já mám v mysli, nebo biblicky řečeno v srdci. Na hlubší rovině, že jo, v sobě, taky může být zpráva o tom, jak vnímám nějaký vztah. Což zase není nutně objektivní realita. To je zpráva o mém vnímání. A tak. Takže když zkoumám potom emoce takhle, nebo se zabývám tím, jaký jsou, kdy se vyskytnou a co za nima může být zamyšlení, tak samozřejmě někdo šťourá se v sobě až příliš, ale u takovéhle konstruktivnějšího sebepoznávání a sebepozorování myslím, že jde o to, že si vytvoříme takový jako prostor duševní, ve kterém podržíme to prožívání, podíváme se, co tam je, ale nemáme potřebu z toho hned dělat závěry nebo hned to vysvětlovat nebo nebereme to jako realitu nutně hned, co jsme objevili. Je to prostě učení se o sobě, abych mohl za sebou lépe zacházet. Taky to nikoho nevytrhne, jo, a nezachrání ze života, ale je to jenom doplnění něčeho, co tak běžně většině lidí spíš chybí. Ale je pravda, že jsou lidi, kteří by mohli přestat se zabývat tím, co v nich je, i když ten způsob, kterým to dělají, tak většinou není tenhle, který popisuju, ten konstruktivní, a kterým by pomohlo, kdyby šli něco dělat.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, jde o jakési sestavení katalogu emocí, které se ve mně dějí a který potom uchopím, který mi pomáhá pochopit sebe sama.
1: O porozumění tomu, jak emočně funguji. Protože my většinou čekáme, že každý funguje tak jako víceméně stejně a potom vykládáme ostatní podle toho, co bychom my asi dělali. Což většinou ani neodpovídá tomu, co bychom my doopravdy dělali, natož proč to ten druhý dělá, co zrovna dělá. Jo? Ale vlastně jde o to, trošku se vyznat, to souvisí s emoční inteligencí v tom, kdy mi které pocity naskakují, které jsou pro mě typické, v jakých situacích, abych si mohl potom v různých situacích odečíst. Já třeba jsem takovej častokrát docela morozní a já jsem melancholický introvert, jo, takže já v řádě situací neprožívám nějaké jako intenzivně radostné emoce a když jsem šťastný, tak lidi mají dojem, že jsem zamyšlený. To prostě ke mně patří, jo, a musel jsem zjistit, že lidi na mě budou reagovat jako na smutného ve chvíli, kdy nejsem, například. A nebo že to, že nejsem tak nadšený a radostný jako někteří moji extravertní kamarádi za běžných okolností, nebo spíš bez ohledu na běžné okolnosti, takže neznamená, že jsem rozbitý, že to je prostě o nějakým mým emočním nastavení, ve kterém nakonec je mi docela dobře, ale zase taky si to odlišit od nějaké třeba sebelítosti nebo depresivnosti nebo něčeho. Takže takové rozstřídění, co jsem já za normálních okolností, co už u mě není třeba normálně, je to zpráva o tom, že se děje něco atypického, ale taky v čem se liším od ostatních. A potom konkrétní zvláštnosti, které každý máme, že některé třeba konkrétní situace nebo konkrétní typy lidí v nás vyvolávají emoce, které nám snadno zamlží tu mysl, kde ta emocionalita opravdu převládne nad racionalitou takovým nemoc konstruktivním způsobem. Každý máme takovéhle oblasti. To taky souvisí s emoční inteligencí vědět, kde se mi to má tendenci stát, abych si to mohl odečíst. Jsou prostě typy lidí, u kterých vím, že se budu cítit ohrožený, když s nima budu mluvit. A dneska už vím, že u některých konkrétních typů lidí to nijak nesouvisí s realitou toho, co se reálně v danou chvíli děje. Protože mi třeba příliš někoho připomínají. Něco na nich je mi příliš nepříjemný z nějakého důvodu, ale není to jima. Není to tím, že by se reálně něco dělo, ale prožívám to tak. Takže si to musím odečíst. A nebo naopak, někdy můžeme takhle bez kontextu prožívat pozitivní emoce a naběhnout si do velkých problémů, jak to bývá, častokrát vidím v poradně lidi, třeba ženy, které prožije pozitivní emoce v situacích s muži, ve kterých jsou objektivně ohroženi. Takže ona se cítí, že velmi přitahuje ten člověk, přijde, že je velmi zajímavý, je to celý vzrušující a podobně. A přitom jako okem objektivního pozorovatele i okem té ženy o pár let později zpátky, tak to byla vysloveně nebezpečná situace, kde ona neměla dostatečný odstup. Takže tak, jak jsi to řekla, nějaká mapa toho, jak vypadá to moje emoční teritorium. Co je taková ta běžná krajina emoční pro mě, kde jsou ty zákoutí a kde jsou ty stezky, které jsou nějakým způsobem nebezpečné a jak vypadají ty hory, na které ten, který člověk emočně umí vylézt a o čem svědčí. Toto je něco, co hodně pomůže a co je důležité potom znát i navzájem, třeba v partnerském vztahu nebo tak. Nenutně takhle teoreticky, ale rozumět si v tom navzájem. Abych věděl, že třeba já teda nemám manželku, ale kdyby manželka prostě v nějaký situaci najednou vylítla nebo nějakým způsobem reagovala tak, že mě to rozhodí, tak ten chlap potřebuje vědět, že třeba zrovna o nic nejde. A nebo i v přátelském vztahu. Mám jednoho kamaráda, který zpravidla, když je obrovský drama a já kdybych udělal takovou scénu, jak on třeba někdy udělá, tak by se opravdu dělo něco velmi závažného a hrozilo by něco velmi podstatného, že by to prostě se fakt muselo něco dít, co ovlivní život do hloubky. Tak u toho třeba mýho kamaráda, o kterém teď mluvím, tak to nic neznamená. To znamená, že když počkáme hodinu, tak si nebude pamatovat, že se něco dělo hodinu předtím velkého. A nemůžu měřit sebou, protože já kdybych se takhle projevil, tak je to prostě něco velkého. Jo, takže v tomhle to vzájemné sebepoznání i v přátelských vztazích, kdekoliv se bavíme s druhým, nakonec i v práci, tak vědět, kdy mám brát vážně, když někdo něco prožívá a jak na to reagovat a kdy ne, tak je docela podstatné.
0: Ty jsi několikrát použil označení emoční inteligence. Vyplývají mi z toho dvě otázky. Znamená to, že i nad emocemi přece jenom je potřeba ten nadhled rozumu? To je ta první. A ta druhá je, jak vypadá člověk, který emoční inteligenci má a ten, který ji nemá?
1: Emoční inteligence je takový soubor vlastností, které máme, které slouží k tomu, abychom právě ty emoce jednak mohli poznat, jednak jim nějak rozuměli, ale také, abychom je uměli využít pro to, abychom se orientovali v různých situacích. Ono to trošku zavádí, když se řekne inteligence, že to je v rozumu zase, nebo že je to zase o logice. Ono tohle je o takové psychologice, o porozumění psychologickým souvislostem, ne těm abstraktním. A je to o tom, že jednak vnímám a umím je teda hodnotit a nějak porozumět a nějak cíleně s nima zacházet. Takže třeba můžu vědět, že zrovna když se takhle cítím, tak je třeba čas, já nevím, udělat si volno. Například workoholici. Někdy najednou jim naběhlo emoce, které jsou nepříjemné, negativní a oni reagují, pokud nejsou emočně inteligentní v téhle oblasti, tak reagují tím, že jdou pracovat ještě víc nebo jdou něco dělat, aby se dostali od těch negativních pocitů a možná si nevšimnou, že už půl roku mají depresi. Stejně jak si třeba nevšimnou, že jejich tělo se necítí v pořádku a pak je to někde dožené a zlomí se. To by bylo o kontaktu se svýma vlastníma emocema a porozumění a jejich využití. Například v tom, že když najednou je mi blbě, špatně, třeba nějak depresivně, takže to může znamenat, když se tak jako rozhlednu v tom svém světě a v té situaci, že to může znamenat, že potřebuju pauzu. A nebo že to může znamenat, že si potřebuji promluvit s někým. A nebo že je to docela dobrá situace na to, abych napsal, já nevím, pokud jsem umělec, nějaký text smutný, který bude komunikovat něco. A nebo že se můžu v téhle emoci přiblížit někomu, kdo to prožívá podobně a někak si to zaznamenat, abych takovému člověku pak lépe rozuměl. To je to využití emocí například. Takže u sebe nebo u druhých lidí a s tím celým pak souvisí kontrola a regulace emocí, takže poznání, porozumění, využití a ovládání emocí, protože když rozumím, co se děje, nebo když se nebojím toho, co se děje, umím vytvořit prostor pro tu emoci v sobě, tak ji vlastně líp zvládám. Tak jako skrotím, ochočím. A nebo ji nechám vedle sebe tak jako běžet a pozoruji, ale nemusím si ji nechat ani převálcovat, ani s ní ztrácet kontakt. Takže to je ta regulace, seberegulace, nebo i pomoc někomu druhému regulovat jeho emoce, zvládat jeho emoce, tak pomůže. To je potom i o tom, že třeba vím, že když někdo je, já nevím, nějak rozhozený, takže někdo, kdo není emočně inteligentní, tak mu řekne, hele, měl bys být spokojený, protože svítí slunce, jo? Nebo se začne hádat o to, zda má právo být nespokojený nebo nemá a podobně. Emočně inteligentní člověk třeba ví, že je třeba vytvořit situaci, kde se o tom namluvit a pak se začne ptát třeba, co se děje, anebo vycítí, kdy je vhodný už se na něco zeptat. Protože si to umí představit, protože tomu nějak rozumí, protože má s tím nějakou zkušenost, kterou zreflektoval, není to terén, jemu neznámý.
0: Dobrý námět k přemýšlení, pro nás prostor uzavřít dnešní rozhovor o emocích a pozvat k poslechu zase za týden. Končí pořad Uši k duši. Hostem Lucie Endlicherové byl Marek Macák. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tou nejbližší bude turisticko-folklorní putování cestami suchovských republikánů, který pro vás pořadatelé, tedy obec Suchov na Horňácku a folklorní soubor Suchovjan připravují na tento víkend, respektive na zítra. Zahájení akce je plánováno na 10. hodinu dopolední u suchovské školy. Pokračuje se pěším putováním přes Vrcháj do Velké nad Veličkou se zastávkami v muzeu Františky Čambalové a u Zvonice. Autobus pro poutníky odjíždí v 16.30 z autobusového nádraží ve Velké zpět na Suchov. Účinkují soubory Suchovjan, Suchovjánek a cymbálová muzika Velické Trnečky. Přijďte si projít krásný kus krajiny na Horňácku. Horňácké muziky vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Příští sobotu 22. srpna proběhne v Lhotce pod Ondřejníkem 31. ročník sochových národopisných slavností. Jedná se o festival na počest místního sběratele písní a tanců Vincence Sochy. Program slavností zahájí ve 14 hodin přivítání účinkujících souborů a muzik na pódiu v areálu, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničanek. Následuje pořad dospělých souborů balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus vše. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lhotecký soubor Pilky, připravil se pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krpců k paličkám bude věnovaný Vladimíru Holešovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holeša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souboru Valašský vojvoda a muzika Kašava. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní soubor Kašava, který přiveze do Lhotky ryze valašské tance a písně, a soubor Gaudeamus vše z Prahy. V jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 27. Děti vybírají na Vincentinum. Abyste donesli do školy tu smetanu, povídala paní lesní po ránu dětem. Včera tu byla Bětuška, mají dnes hosty. Děti jdou do Lážova. Vezmem to dnes po cestě.

Pozdravuje, uklání se, Zdeňa za ním. Dodává: a taky, prosím, pár doubravníků jsme přinesli. Cestou jsme je viděli, Zdeňa půjčila zástěru. Paní řídící rozvazuje uzel, ať v ruce nespíná. Tatínku, Bětuško, Mílo, kde jste kdo? To jsem přece jakživa neviděla. Kájo, zavolala slečna řídících, já bych vám ukázala ráda něco hezkého. Pojďte ke mně. Otvírala dveře do svého pokojíku. Děti tam vběhly a slečna otevřela zásuvku. Jak jsme byli posledně na samotách, měl sebou tatínek fotoaparát a zachytl pár momentek. Jsou tuze hezké. Podávala Kájovi první obrázek. Ten se podíval na obrázek, na slečnu a zase na obrázek. Pro pána krále, tuhle je naše maminka, zrovinka jako živá. Nese pití listce a usmívá se. Naše maminka má ty puntíčkované šaty a modrou zástěru. A tuhle je Péťa, je, to mám radost. Naše maminka se dívá zrovinka na mne a zuby jsou jí vidět, jak se usmívá. Ještě se dost nevynadíval, když mu slečna podala druhý obrázek. Zdeňa, vzácná paní, Týna a náš tatínek, zvolal Kája. Zrovna jak otvírá vrátka. Je, vzácná paní Srečno, tuhle jsem já a jak je to možné, když jsem teď tuhle ve škole a taky tuhle na obrázku. A Týna drží ošatku se zrním. Kájovi oči byly plny nesmírné radosti, ale zase už měl v ruce třetí obrázek. Teď volala Zdeňa. Heleď, tuhle je náš tatínek a Nero a Agra a já a ty, Kájo, to si zrovna na mne valil oči. Líbí se vám? Ptala se s úsměvem slečna. Kája byl tak nadšen, že řekl. Vzácná milost, paní, jen kdyby to viděli u nás. To by naše maminka koukala. Však jsou ty tři obrázky tvoje, Kájo, a zrovna takové Zdeničky. Jsem ráda, že se vám líbí. Kája pevně svírá v ručce své obrázky v obálce. Zdeňa taky. Ani nevím, jak bych to řekl, ale mám velikou radost. A to my zadarmo nechceme, my něco přineseme. A to bude hned radosti na samotách. Mám tu ještě jiné obrázky, řekla slečna. Ale ty už nejsou ani trochu hezké. Heleď, podávala mu pohledku, na níž byly mrzáčkové z Vincentina. Podívej se, tohle už je dospělý hoch a vyrostl jen jako dítě tříleté. Leží celé dny a noci bez vlády. Krmí ho tam jako malé děcko. A takových ubožáků je tam 200. Některé dítě je slepé a přitom ochromlé, jiné hluchoněmé, jiné zas stižené stálým škubáním celého těla. Podívej se. A ty, Zdeňo, taky. Tohle jsou děti a mají tak staré, bezvýrazné obličeje. Jsou pokřivené, ubohé, tak ubohé, z ubohých nejubožejší. A nejsou tam jen děti. Jsou tam i starší lidé, také takový bezmocní, práce neschopní, nemocní, odkázáni všichni na milosrdenství lidské. Představte si, děti, jaký ohromný poklad máte proti nim. Jste zdravé, můžete běhat, mluvit, vidíte, slyšíte a tuhle ty nemohou docela ničeho. Mohou jen čekat na milosrdné ruce, které je nakrmí, na milosrdné rty, které se na ně vlídně usmějí, laskavě promluví, na oči tak milosrdné, které přehlížejí jejich ubohé vzezření a vidí v nich lidí k obrazu Božímu stvořené, kteří příkladem stvořitelovým jsou tu proto, aby se na nich osvědčilo milosrdenství lidské. Ničeho nemohou. Mohou jen spoléhat ve statečná milosrdná srdce lidská těch, kteří se pro ně obětují dnem i nocí. Mnozí z nich neznají rodičů, neznají domova, z něhož byli posláni do Vincentina, domu milosrdenství. Oči obou dětí dívají se na pohledky. Je chvíli ticho. První zdvihne hlavu Kája a jeho oči jsou plny slzí. To je prosím

tuze smutné. To bysme jim tam něco měli poslat. Však posílám, Kájo, podle možnosti. Vždyť oni tak nutně potřebují a za každičký haléř jsou tolik vděční. Vezměte si domů ty smutné obrázky. Jsem jista, že každý ze samot něco dá. Vždyť ty obrázky prosí beze slov. Poproste tam u vás každého, ať 3, 4, 5 korunek přinesete. Za všecko zaplať pán Bůh.

0: Děti jdou, ani už nikomu ve škole s Bohem nedají. Kája úporně přemýšlí. U průseku promluví. Dneska odpoledne půjdeme Polážově vybírat na ty dětičky. Máme tam tet a strejčků, ukážeme všude ty obrázky, poprosíme a potom to všechno odneseme do školy a pan řídící to pošle. Naše maminka taky dá, třeba musí moc počítat. Třeba korunu dá, tatínek taky. Vy máte víc, mohou u vás dát po dvou. Týna může dát míň, teta Šafářovic aspoň korunu. Vzácná paní, tak tuhle nesem ty obrázky. Jedny veselé, jedny smutné. Na těch veselých je naše maminka a všichni. A na těch smutných jsou dětičky, takové ubohé, křivé, slepé a nemocné. Já vím, z Vincentina. Srdce se člověku svírá, když si jen vzpomene. Ukažte. Tyhle pohledy jsem ještě neviděla. Můj Bože, to je bolesti a smutku pohromadě. Prohlíží obrázky a slzu z očí stírá. Vzácná paní, máme u nás a u vás každého poprosit, abyste něco dali. Ze školy by to poslali najednou. Ale to víš, že dostanete. Ode všech dostanete. Už jsme mnoho o Vincentinu četli. Také posíláme vždy k Vánocům, ale můžeme také poslat mimo toho. A potom by jsme vzácná paní třeba taky šli odpoledne Polážově sbírat. Tázavě se dívá Kája. To dobře uděláte. Potom úspěchu s milosrdným bratrem jistě dostanete. Dám vám arch papíru, tušku, napíši nahoře, nač sbíráte, pod to, kolik kdo ze samot dal. Vzácná paní, to nic nebude. Já vím, co chceš říci. Co dělá pravice, ať o tom neví levice. Ale v tomhle případě se jedná o pořádek. Dostanete od cizích peníze, všechno musí být zapsáno. Zdeně dám koženou tašku. Musíte být opatrní na peníze. Tu hnědou? Ptala se Zdeně s účastí. Ne, tu černou. A je, ta už je ošoupaná, fňukala Zdeně. No snad ti nedám tu novou. Předně je malá, za druhé stuha se otvírá a za třetí máš moc rozumu. Řekla paní lesní přísně. Najíte se a půjdete. To byl od slečny moc dobrý nápad. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Děti se najedly. Kája dostal lejstro, jak řekl, tušku s takovou krásnou špičkou, řekl uznale. Zdeňa černou tašku. Mohla by tu tašku vzácná paní dát Zdeničce na šňůrku a navléknout přes ramínko, radila Týna. A to by měla tašku na bříšku a vypadala by jako ta kramářka na jarmarku, co prodává v Lážově plátno. Smál se Kája. Paní lesní vložila do tašky 3 10 koruny. Kája spráskl ruce. Pro pána krále, a to nám to hezky začíná. Zaplať pán Bůh. To už je taky za tatínka, řekla paní lesní. Všude zdvořile pozdravte a řekněte. Prosíme pěkně o malý dáreček pro tyhle ubohé dětičky. A ukažte jim ty pohledy. Poučovala je paní lesní. Každému dejte arch, aby se podepsal a napsal, kolik dává. A tady vezměte to pořadě. Týnu, Šafáře, Šafářku, do hajnovny zaběhněte. Tož s Bohem a hodně zdaru. Odešla do pokoje. Helejte, Týno, prosím vás, dejte taky něco. Postavil se Kája před Týnu. Ta se smála. Ne potom, abys řekl třeba u správců nebo jinde helejte. Dám, ráda dám. Moc je mi líto těch ubohých. Hned přinesu. Odběhla. Zdeňo, o cože dá aspoň korunu? Prohodil Kája. Týna už to byla zpátky a dávala do taštičky Zdeně 10 korunu. Oči jí svítily radostí. Bylo vidět, že dává ráda. Je, Týno, a to nechcete nic zpátky? Nedůvěřoval Kája. I toto. A ukaž, taky to podepíšu.
1: Kája už před ní rozložil arch a podával tušku.
2: Ne, abyste to Týno umastila. A nezlomte tušku. Má takovou krásnou špičku.
1: Týna podpisuje, Kája slabikuje přes rameno.
2: Rédlovi 30 korun.
3: A je, ani nenapsala vzácná paní Pánovic ani nic, jen Rédlovi.
4: Je, a vy máte dlouhé jméno, Týno.
2: Kristýna Slabí.
1: No Slabihoutková přece. Dlouhé je to dost. Tak a běžte. U šafářů dostali 12 korun, maminka Hajná za sebe a za tatínka dala 15 korun a řekla jim to, že jednou dělají věc, která je Pánu Bohu milá, a ne pořád jen lítat po lesích. Kája se pořád jen divil. Maminka přece pořád počítá a na špagátek nedá a tu hledá pěkně 15 korun a usmívá se a dodává. Jen všude poproste a buďte zdvořilí. Vedlo se jim v Lážově tuze dobře. Odnikud neodešli s prázdnou. I za 20 haléře řekli, zaplať Pán Bůh. Jenom soužení měli u staré Vysušilové. Dala jim 40 haléřů, ale za nic, že podepisovat nebude.
2: Ty dva šestáky, řekla, za to nestojí. Ráda je dávám, ale abych řekla pravdu, Kájo, neumím psát.
5: Tak on vás tam podpíše, Kája, řekla Zdeňa.
2: Copak, vyvalil na ní oči Kája,
5: já by jsem to napsal jako nic, kdyby to bylo kratší, ale napsat paní Vysušilová, to je moc dlouhé, to by byla doba a my moc spěcháme.
2: Tak víš co, udělám tam 3 křížky a je to. Uvolila se Vysušilová.
1: A bylo to. Kája opakoval Zdeně.
4: Pamatuj si, že ty 3 křížky je teta Vysušilová.
1: Zrovna tak bylo u starého Winklera.
2: A dám, to dám na ty mrzáčky, dám nějaký ten šoufek.
1: A Kája už rozkládal na stole arch.
4: Tak to strýčku podepíšete, ju?
2: A to zas ne, chlapče, to ne, chraň pámbů, nemusí každý vědět, že jsem taky dál. Tak, tady máte korunu. Ale podpisovat to nic.
4: Mně se zdá, strejčku, že taky neumíte psát. Ale to je kvůli pořádku, řekla vzácná paní.
5: Tak udělejte třeba 3 křížky, jako teta Vysušilovic.
2: A psát já umím, lhal Winkler. Psát a číst jako nic. Ale heleď, mám se zdržovat podpisem. Já tam udělám 1 křížek, když to musí být, a je to hned.
1: Děti si opakovali venku. 1 křížek, to je strejček Winklerovic a koruna. Jen aby jsme to nespletli.

0: Třetí soužení je čekalo u mastihubků. Pan Mastihubka byl hokynářem. Měl taky sem tam styky se samotami, ale nebyl zrovna doma. Ze známosti řekl taky Kája. To je jedno, tetá. Něco dáte, podepíšete a je to. Dám, Kájo, dám. Ráda dám 10 korunku, ale podpisovat to ne. Škvařila jsem zrovna lůj, ruce mám mastné, umazala bych to. Víš co? Podpiš to za mne ty. Pro pána krále, lekl se Kája. Zrovínka takové dlouhé jméno. A to, teta, byste mohla udělat tuhle křížek. Ale kde pak? Jen hezky napiš. Anastázie Mastihubková a její manžel 10 korun. Tuhle si sedni. Tak, já vám přinesu peníze a pár cukrlat. Kája zhluboka vzdychl.
1: Zdeňo, víš, Mastihubková bych za nějakou chvíli přece napsal. Ale teta řekla ještě Anastázie a její manžel. To je hnedle, jako když pan farář ohlašuje celu rod. Jenže pan farář vezme tušku a je to jako nic. Tak počkej, teď mlč a nepleď mne. Kdyby byla dala teta 20 haléř, udělal by sem křížek a bylo by to. Za 10 korun musím psát.
0: Kájovi vyvstával na čele pot. Teta mu sem dala inkoust a pero. No, pro pána krále, to bude Kaněk.
1: Zdeňo, mlč, začínám psát.
2: A vždyť ani nepípám,
0: ozvala se Zdeňa. Kája píše školáckými velkými křivolakými písmenami. Pání, ana, nebo ara?
1: Heleď, Zdeňo, ana nebo ara?
2: No bodejže ana,
0: odpovídá Zdeňa. Kája přetrh ara a napsal Anastázie Mastihubková.
1: Vidíš, teta už tu je,
0: pochlubil se.
2: Ještě ten manžér. Nevíš, Zdeňo, co je to mažner?
1: To je jako menažérie, co mají komedianti Zvěřinec,
0: odpovídala hbitě Zdeňa.
2: Jo, Zvěřinec, to by byl Vembloud a ne mažner. Počkej, já napíšu.
0: A psal. A její maržnél z jména,
2: jakže se to jmenuje?
0: Jména, no menažéry je, broukla Zdeňa.
2: Že?
0: No tak už si to napsal, Kájo, ptá se paní Mastihubková.
1: Už, teta, už, podívejte se.
0: Mastihubková bere do ruky arch, dívá se, ale neumí číst. Ona umí jen dobře kupovat a počítat.
3: No, moc dobře je to napsáno. A vidíš, už jsem to umastila. Tak, tady je 10 korun a tuhle máte cukrlata.
0: Děti poděkovali a vyšli. Kája ulehčeně prohodil.
3: To jsem rád, že to teta pomastila. Mně se zdá, že jsem to psal moc rychle a pan řídící by to třeba nepřečet. Teď řeknu, co je umaštěné, to je teta Mastihubkovic.
0: Bylo k 5 odpoledne, když šli děti do školy. Hned u hlavních dveří volal Kája.
3: Vzácná paní řídícová, my nesem peněz.
0: A nesli skutečně. Pan řídící, jak počítal, každou chvíli zvolal.
3: Prach světe, to budou mít ve Vincentinu radost. No Kájo, to se vám povedlo. Vždyť jste nikoho nevynechali.
1: A prosím, to umaštěné, to je teta Mastihubkovic, 10 korun,
0: hlásil Kája.
1: A 3 křížky teta Vysušilovic, to je 40 haléřů. A 1 křížek, to je strejček Winklerovic, koruna.
0: Pan řídící počítá, zas znovu počítá, na stole srovnává peníze. Tak abyste věděli, vybrali jste na mrzáčky bezmála 600 korun. Kája zrovna chtěl otevřít hubičku k údivu, ale už ho chytla slečna a kolik pusinek mu dala a Zdeně zrovna taky. A paní řídící taky už ho k sobě tiskla a oči měla plné slzí. Slečna říkala, já jsem to věděla, Kájo, že dobře pochodíš. Hned ráno peníze pošleme. Bětoško, pojď sem, volala paní řídící. Pojď se podívat, kolik děti vybrali. A Bětuška jistě na to čekala, protože stála za dveřmi a hned vrazila do pokoje a divila se nesmírně. Pan řídící se asi chystal k delší řeči, protože si odkašlal a začal. Milé děti, ale Kája chytil nepozorovaně Zdeňu za ruku a už vyběhli chodbou ven. A teď to vezmeme trapem do lesovny. Já tam nechal ty obrázky s naší maminkou. Ta bude koukat. Kája se rozbíhal k samotám a Zdeňa zároveň s ním. Hnedle 600, řekl Kája. Jej, to jsem moc rád. A hlad mám náramný. Pan řídící zrovna vstal, aby dokončil svou řeč. Zavolal. Kájo, Zdeňo. Paní řídící měla šátek na očích, Bětuška vzlikala do zástěry a slečna už chystala řeč k vyplnění. Také měla oči plné slzí radostí. Ale děti už tu nebyly. Pan řídící skončil. Inu Kája, bude on poslouchat chválu o sobě.

Maminka Hajná prohlíží pohledky. Synáčku, to budeš mít památku. Dočista, jak se usmívám, jsem tu na obrázku. A všichni. Inu, to jsou vymýšlenosti. Kdyby to viděla Nebožka babička, řekla by. Holka, holka, to se tě nějak chytla světská pícha, že si se dala vyblejsknout. Měla si aspoň obléknout ty nedělní šaty a ne s putínkou, jak neseš pítí listce. Ale takhle je to lepší. Takhle máš památku na mne, jak jsem ve všedním. Kde pak bych věděla, že pan řídící s tou kastličkou takové divy dělá? A jak pak jste pochodili, co? A dobře, maminko, hnedle 600 jsme vybrali, odpovídá Kája na postýlce. Pro pána krále, to ani není možné, moc se diví maminka. Uléhá s radostnou myšlenkou, že ten jejich chlapec je přece jen čiperný a lidé ho mají rádi, když tolik peněz sebrali. Usíná s modlitbou na rtech.

0: Dnešním dnem skončilo čtení na pokračování knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. A v pondělí poprvé otevřeme knihu Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Je právě 11 hodin a 30 minut, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. No a my se vydáme opět do Ostravy na pokračující celostátní setkání mládeže, tentokrát v telefonickém rozhovoru s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, já vás zdravím i všechny posluchače vašeho rádia.
0: Děkujeme moc krát a pojďme hned na první otázku. Já se vás zeptám, jak vnímáte ostravské setkání a jak se na něm cítíte? A ještě eventuálně, jak se vám jeví ve srovnání s minulými akcemi tohoto typu, které jste zažil?
1: Tak je tady asi víc než 3000 účastníků, tady pěkná otevřená atmosféra, je to prostředí, kde to probíhá v areálu výstaviště Černá Louka. Myslím, že je velice jako adekvátní, není ani příliš veliké, ani příliš malé. Tady nabídka velkého množství workshopů, opravdu si myslím z tématy, které mladí lidé berou nebo je to zajímá. A co bych asi hodnotil jako nejvíc opravdu takovou jako otevřenou atmosféru, i to, že se třeba věnujeme tématům, která jsou trošku jako náročnější nebo užehavější, ale která ty mladé lidi zajímají. Takže já bych to třeba zhodnotil s Hradcem Králové nebo s Olomoucí, přestože tady je trošku míň lidí, tak si myslím, že to není podstatné, že podstatná je opravdu ta dobrá a radostná atmosféra.
0: A co vás osobně ještě v Ostravě, ale opravdu těší?
1: Tak jednak mě těší to, že ti lidé mají rádi církev a současně dokážou kritizovat nebo dokážou probírat i témata, která je prostě v církvi trápí nebo která vidí jako problém. Nejsou to nějaké jako věci asi převratné, to věci, které nějakým způsobem řešila každá mladá generace, ale jak už jsem říkal, nejvíc mě těší prostě ta otevřenost a to, že takový ten někdy mediální obraz církve, že už je taková ta umírající organizace, kdy poslední zhasne, se myslím, že opravdu na tomto to setkání ukazuje, že to není pravda.
0: Dnes jste v hlavním dějišti setkání, tedy v Ostravě na Černé Louce, vedl ranní impuls. Jak vypadal a o co vám v něm šlo?
1: Tak ty ranní impulzy vždycky navazovaly na nějakou takovou scénku, která je velice profesionálně udělaná. Zatímco ten první vstup před 3 dny měla jedna paní psycholožka, včera zase byl takového typu jako duchovního, měl to otec rektor Solomouckého semináře, a dnes to vlastně byla diskuze o některých palčivých problémech v církvi, moderovaná diskuze s Jakubem Vašulínem, kdy jsme se jako bavili třeba o postavení ženy v církvi, o zpovědi, proč se musí ke zpovědi, o tom, že při mši to ne každého baví a o tom, jestli prožívat víru jenom jako já a Bůh, a nebo k čemu je mi dobré společenství a podobně.
0: Dnešní odpoledne v Ostravě má patřit setkáním účastníků podle jejich domovských diecézí, mezi sebou navzájem a s biskupy. Jak vy se na ně chystáte, co vás s mladými z vaší brněnské diecéze čeká?
1: Tak ve 3 hodiny je takové společné jako vyslání na pouť, kde budou vysláni všichni společně, pak se každá dieceze vypraví do nějakého jiného kostela. My budeme putovat do Salesiánského kostela v Ostravě, který není zas až tak příliš daleko od centra, tak se těším na tu cestu s mladými na bohoslužbu a před tou bohoslužbou má být ještě zase nějaká diskuze nebo nějaké povídání, takže mám i radost z toho, že se uvidím se všemi, kteří jsou z naší diecéze, protože v těch 3000 jako občas někoho potkáte, kdo je z naší diecéze, všechno se tam míchá, ale nemáme tolik čas na sebe, co patříme k sobě.
0: A ještě na závěr bych vás poprosila, co byste popřál účastníkům setkání, kteří jsou přímo na místě, ale také co těm, kteří z různých důvodů jet nemohli?
1: Tak já bych popřál těm, kteří se budou vracet z tohoto setkání, aby kousek té radosti a toho prožitku dokázali doma i se o to podělit, předat svým vrstevníkům. Ti, co jet nemohli, tak si myslím, že někteří opravdu jet nemohli, protože je období farních táborů a dovolených a spousta mladých lidí dělá pro církev a pro farnost nějakou dobrou činnost někde jinde, kde jsou potřeba, ale aby třeba i k ním se dostalo takovéto poselství, že patříme v církvi k sobě a že nejsme jenom jako farnosti, izolované farnosti nebo děkanáty nebo diecéze, ale že jsme prostě česká a moravská církev.
0: Říká na Proglasu brněnský biskup Pavel Konzbul z celostátního setkání mládeže v Ostravě. Já vám moc krát děkuji za tento krásný živý vstup a přeji vám i všem účastníkům požehnaný pátek a ať zvládáte také to teplo, ale ať se vám daří a přeji vám ještě příjemnou atmosféru a zase někdy třeba příště naslyšenou.
1: Moc krát děkuji a posluchačům Rádia Proglas přeji také požehnaný den.
0: Děkujeme.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

šalášních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

11 hodin a 40 minut nám na Proglasu dohrála a dospívala skupina Olympic krásnou písničku z roku 1973 Slzy tvý mámy. My jsme před chvílí měli živý vstup s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem z celostátního setkání mládeže v Ostravě. Zeptali jsme se ho mimo jiné na to, jak vnímá ostravské setkání, nebo co ho opravdu v Ostravě těší, ale třeba také, co by popřál účastníkům, nejenom těm, kteří na setkání přímo jsou osobně, ale i těm, kteří z různých důvodů jet nemohli. A já ještě doplním, že v Ostravě máme reportérku Sáru Bratrů, která se odpoledne přihlásí také do vysílání. A přímý přenos mše svaté ze setkání chystá na 17 hodin a 30 minut naše sesterská televize Noe, která ve městě sídlí a připravuje i další vstupy během celého dne. No a my se chystáme taky na náš vstup, to znamená, že vás seznámím s tím, co vás v nejbližší době na vlnách Proglasu čeká. Do polední 12. hodiny poplujeme v proudu dopoledním, to znamená písničky a také zprávy, které nám připravuje naše redakce. V krátce před 12. se můžete těšit na myšlenku na den od Tamary Suchánkové, a kterou nazvala Doba instantních řešení. V poledne vás pozveme jako každý den ke společné polední modlitbě a krátce po ní jste zváni k hudební siestě. Tu dnes uvede norský tanec od Johanna Halvorsena. Dále si pustíme koncertantní symfonii pro klavír a orchestr polského skladatele Karola Szymanowského a ve zbývajícím čase se zaposloucháme do suity Jeana Sibelia s názvem Bouře. Mimo to bych vás chtěla pozvat také k poslechu hudebního kompasu s Milanem Tesařem a jeho host je Mirek Baldrich a budou se bavit a také si poslechneme písničky z alba Motýly. A ještě se koukám do dalšího programu odpoledního, tak je pátek, to znamená, že 15 hodin a 10 minut se můžete s námi pomodlit modlitbu korunky k Božímu milosrdenství a tu přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. A s 16. hodinou, kdy se s vámi rozloučím a vystřídá mě Alena Rubášová, tak začne pořad Oktáva Štěpána Grafeho a pozval si k mikrofonu Jarmilu Mazourovou a Věru Chmelovou. A téma tohoto dílu dnešního zní skladatelka Jarmila Mazourová a tvorba pro hudební mládež. Tak to jsme si představili tak zhruba program do 16. hodiny a já už vám posílám další písničku a bude ji zpívat Pavol Hamel a jmenuje se Letí leto.

Tvůrci amerického seriálu The Chosen, Vyvolení, potvrdili šestou řadu. Vyjde na podzim a bude o zradě, zatčení a křížové cestě Ježíše Krista. O jeho umučení chystá štáb režiséra a scénáristy Dallase Jenkinse celovečerní film s premiérou v březnu příštího roku. Na události kolem vzkříšení Božího syna pak zaměří celou sedmou sérii v roce 2028. Hlavní roli stvární opět Jonathan Rumi. V Rakousku a Německu bude šestá řada k dispozici od 15. listopadu výhradně na streamovací službě Amazon Prime Video. Nejprve vyjdou tři díly a poté jedna nová epizoda týdně. Poskytovatel už zveřejnil první thriller. Ježíšův příběh vyprávěný na filmovém plátně pohledem jeho učedníků, přátel a dalších lidí, které potkává, sklízí od prvního uvedení v roce 2019 celosvětový úspěch. Zpočátku zájemci financovali projekt The Chosen dobrovolnými dary v crowdfundingové kampani.

0: Takto byla skupina Syncope 61 a solo zpíval Michal Polák, byla to písnička Lady Godiva a byla to skladba Oldřicha Veselého. Určitě jste si všimli zajímavých aranží, nejenom dechy, ale i čembalo střídalo, takže to byl ve své době kdysi velký hit. No a my se blížíme ke 12. hodině, čeká na nás ještě myšlenka na den a potom ve 12. polední modlitba a po ní hudební siesta.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: Jak už jsem říkala, tak my se blížíme pomalu k poledni a na vás čeká myšlenka na den. No a tu dnešní pro vás připravila k dnešnímu evangeliu s názvem Doba instantních řešení, tak tuto myšlenku pro vás připravila a také ji čte Tamara Suchánková.

Farizeové přicházejí za Ježíšem s jízlivou otázkou, zda se může člověk se ženou rozvést z jakéhokoliv důvodu. To je téma, řekněme, velmi křehké v každé době. Ta dnešní je, dovolím si říct, časem instantních řešení. Proč ten výraz? No co pak dnes máme čas na to, abychom na něco čekali? Když se rozbije nějaké zboží, koupíme nové. V obchodě připlatíme za okamžitou výměnu čehokoliv. Když nás unaví práce nebo se nám zdá, že po nás chtějí víc, než jsme ochotní, dáme výpověď. I rozvod se stal běžně dostupnou položkou na seznamu životních možností. Ježíš však v textu odmítá hrát tuto spotřební hru. Obrací pohled úplně jiným směrem a říká, na začátku to tak nebylo. Tímto výrokem nerozporuje lidská selhání nebo to, že někdy opravdu může být vztah až tak patologický, že je nebezpečný a nedá se vyřešit jinak než rozchodem. Ale připomíná nám původní boží záměr. Vrací nás ke kořenům, s nímž Bůh člověka stvořil. Manželství v jeho očích není pouhá právní smlouva, kterou lze při porušení podmínek vypovědět nebo si připlatit za rychlou výměnu partnera. Je to svátostné spojení, kde se dva lidé stávají jedním tělem. Je to prostor, kde se lidská láska má zrcadlit v lásce Boží. V lásce, která je bezpodmínečná, trpělivá, věrná a tvořivá. Proč tedy Mojžíš rozvod dovolil? Mojžíšův zákon byl jakýmsi krizovým řešením pro lidskou slabost. Ježíš to pojmenovává naprosto přesně. Pro tvrdost vašeho srdce. Zatvrzelost srdce v řečtině se řekne sklerokardia. Je to pojem, který označuje duševní nebo duchovní necitlivost, vzdor, neschopnost přijmout pravdu, odpustit, neochotu slavit ze svého, ztrátu citlivosti pro druhého a uzavřenost vůči Boží milosti. Kde srdce zkamení, tam se živý vztah mění v klec. A je mi opravdu líto každého, kdo se v ní ocitne. Když učedníci slyší Ježíšovy vysoké nároky, reagují zděšeně. To je lepší se neženit. Kolik mladých lidí dnes žije, jak se říká, na hromádce bez závazku? Mají strach, že to nevyjde, tak si raději nechávají otevřená zadní vrátka? Že k tomu nepotřebují papír? Ježíš říká, všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Věrnost na celý život totiž není produktem lidské dokonalosti nebo čisté síly vůle. Je to dar, je to milost, o kterou je třeba denně prosit. Dnešní evangelium nás proto neprovokuje k tomu, abychom soudili ty, jejichž manželství ztroskotala. Naopak, provokuje nás k tomu, abychom otevřeli svá srdce. Dnešní doba nepotřebuje lepší rozvodové právníky, ale více pochopení a taky snazší cestu zpět k životu a milosrdenství pro ty, kteří našli po letech trápení novou naději, pokoj a lásku v novém vztahu, aby nenaráželi na formální překážky, když hluboce touží přistupovat k Eucharistii. V apoštolské exhortaci Amoris Laetitia svatého otce Františka zní, že Eucharistie není odměnou pro dokonalé, ale velkorysým lékem a pokrmem pro slabé. A Ježíš se nám v ní dává všem. Potřebujeme odvahu k odpuštění, trpělivost v těžkých dnech a víru, pro kterou je slib víc než chvilkový pocit. Nebojte se velkých věcí, protože právě tam, kde darujeme sami sebe, zažíváme skutečnou svobodu a blízkost nebeského království. Někdy je to těžké, ale nevzdávejte to.

0: Dobré poledne z Proglasu. Zdravíme vás, my bratři minorité z Brna. Dnes slavíme svátek našeho spolubratra, svatého Maximiliána Kolbe a při té příležitosti jsme se vydali sem do Proglasu. Chceme pozdravit všechny naše přátelé, farníky, rytíře neposkvrněné, čtenáře časopisu Imakuláta, taky všechny naše spolubratry. Při této modlitbě chceme myslet zvlášť na vás a zveme vás k této společné modlitbě. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paní Marii.
1: Amen.
0: Zdravá jsi Maria, milosti
1: plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Tak se mi stane podle tvého slova.
0: Zdravá jsi Maria,
1: milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přibývalo mezi námi.
0: Zdravá jsi Maria,
1: milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství a vtělení Krista, tvého Syna.

0: Všichni svatí a světice Boží,
1: pomodlujte se za
0: nás. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Poženej vás, ochraňuj a veď všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A nyní krátce popolední jste zvání k poslechu hudební siesty. Uvede ji dnes norský tanec od Johanna Halvorsena. Solo na housle hraje jihokorejský houslista Dong Sung Kang, doprovází ho československý rozhlasový symfonický orchestr Bratislava a pod taktovkou Adriana Liepra.

Na úvod hudební siesty na Proglasu jsme si dnes poslechli norský tanec pro housle a orchestr od Johana Halvorsena. Solo na housle hrál jihokorejský umělec Dong Suk Kang, doprovázel ho československý rozhlasový symfonický orchestr Bratislava a řídil Adrian Lieper. A nyní bude následovat koncertantní symfonie pro klavír a orchestr opus 60. Napsal ji Karol Šimanovský a my uslyšíme v sólu americkou klavíristku Mescal Wilson, kterou doprovodí Janáčkova Filharmonie Ostrava pod taktovkou Denise Berka.

V hudební siestě na Proglasu jsme právě poslouchali koncertantní symfonii pro klavír a orchestr opus 60 od Karola Šimanovského. Solo na klavír hrála americká klavíristka Mescal Wilson, doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou řídil Dennis Berg. No a ve zbývajícím čase, to znamená do 13. hodiny, se zaposloucháme do skladby s názvem Bouře. Jde o suitu číslo 1 opus 109, kterou složil Jean Sibelius. Uslyšíme ji v podání Královské Liverpoolské filharmonie, kterou řídí Sir Charles Grevers.

0: Dnešní hudební siestu na Proglasu uzavřela skladba s názvem Bouře. Byla to suita číslo 1 opus 109, kterou napsal Jean Sibelius. My jsme ji slyšeli v podání Královské Liverpoolské filharmonie, kterou řídil Sir Charles Grevers. A zítra se můžete těšit v hudební siestě na 4 skladatele, bude to Georg Friedrich Händel a jeho koncert pro dva sbory číslo 2 F-dur, dále Johann Joachim Quanz a jeho koncert A-dur pro flétnu a orchestr. Také uslyšíme skladby od Františka Antonína Resslera Rosettiho, konkrétně koncert F-dur pro dva lesní rohy a orchestr. No a posledním skladatelem bude Wolfgang Amadeus Mozart a jeho symfonie číslo 20 D-dur. A nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Chorvatské Omiši kvůli lesnímu požáru evakuovali nejméně 2000 lidí, je mezi nimi i 300 Čechů. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 km čtverečních území a Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zprávy a Martin Matějka. Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí, 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích. Plameny spálily velké množství domů i auta, dokonce i několik lodí. Mezi 2000 evakuovaných je i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul v nedalekém Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
2: Podle informací ministerstva, mezi českými občany nejsou hlášená žádná vážná zranění.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 km čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 tisíc Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky. 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku, na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů.

0: A podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
1: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu.
0: Hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Na požářišti se od včerejška vystřídalo celkem 21 hasičských jednotek z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Oheň, který se rozšířil na 10 hektarů, mají už pod kontrolou. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Matějů dohašují skrytá ohniska.
2: Dronaři nalítávají nad požářiště a vyhledávají skrytá ohniska. Hasiče pak tato prohrabávají a prolévají vodou. Hasiče se musí poradit s obtížně přístupným terénem a především s panujícími teplotami. V zásahových oblecích je při takto extrémně náročné práci může lehce dojít k přehřátí a vyčerpání.
0: Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 175 se srazila dvě auta. Jedno blokuje částečně levý pruh, další je v odstavném pruhu. Zpomalíte na kilometru 177. Zdržení je do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice houstne provoz. Pomaleji se jede do omezení na 23. kilometr. Je to na necelých 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou jasné a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad. Jak to ví?
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: ukážou, jak doba je zlá. Není bílá, není černá, jen malicherná.
1: Je 8 minut po 13. hodině, ladíte stále Rádio Proglas, odpoledním vysíláním vás provází Iva Horká. Pobudeme spolu až do 16. hodiny. A nyní nám dospívala skupina Epidemie písničku

Malicherná. No a my máme tady hodně zpráv i písniček, takže pojďme se pustit hned do jedné z nich. Papež Lev XIV. Jmenoval kardinála Francesca Montenegro svým zvláštním vyslancem na jubilejní oslavy v italské Kalábrii. Ty připomenou 7. výročí příchodu posvátného obrazu Všesvaté Matky Boží do svatyně Santa Maria della Grotta v Praia a Mare. Slavnosti probíhají dnes a zítra, tedy 14. a 15. srpna. Kardinál Montenegro, emeritní arcibiskup z Agrigenta, povede papežskou misi. Papež ve svém listu zdůraznil význam Panny Marie jako vzoru víry a stálé opory pro věřící. Kardinál Montenegro má během slavností zastupovat papeže, pozdravit účastníky a požehnat věřícím, představitelům diecéze i veřejným činitelům.

0: Dozněla tramská písnička, která byla nahraná v roce 2004 a zpívala a hrála skupina Lístek, jmenovala se písnička Brána a solo jsme slyšeli od Zbyňka Zatloukala a na klávesi hrál Petr Novotný. Píseň je na albu Den pramenů. Mezinárodní festival Letní Letná i ve svém 23. ročníku zprostředkovává setkání se zahraničními hvězdami nového cirkusu a divadla. V Letenských sadech v Praze potrvá do konce srpna. Ředitel Jiří Turek vyzdvihl inscenaci rakousko-německého tria Michael Zandl, David Eisele a Kolja Hůnek. Rodinné představení Sawdust Symphony o pilinách, nářadí a neskrotné lidské potřebě tvořit.
1: Máme tady ty čtyři zahraniční soubory. Ty velký jsou ta Cirka, Uvary, ta Sposo a Cirque Company, ale já všem vždycky říkám, já mám rád ty černý koně, se trošku vybočuju a to je Sauda Symphony. To jsou ty tři kluci, kteří pracují ze dřeva, takový pat amat v trojím vydání. To hrozně nějaký hravý představení. Je to samozřejmě ten krajový, nejsou tam trojitý salta, ale hrozně nápaditý představení. Právě zase na to jdou jinak.
0: I dnes zve Letní Letná na řadu vystoupení pro děti. Třeba divadlo jednoho Edy nabídne hru o Hajáčkovi a Zlatovlásku, malé divadélko zase příběh o Palečkovi a divadlo B Myšku a Lasičku. A nebudou chybět ani výtvarné dílny. Tak třeba jestli nemáte ještě žádný program, můžete klidně tento cirkus Letní Letná navštívit.

0: Krátce po 13. hodině a 16. minutě dospívala finsko-americká zpěvačka Kelady písničku Anak, Child of My Heart, a byla to je folková ukolébavka.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Dve krásky a Martin Zajko. A nyní je čas, abychom se podívali na výhled pořadu večerních. V pořadu před kostelem v 17 hodin a 10 minut se budeme věnovat svatému Šarbelovi, který patří mezi nejznámější světce středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník, kterého vyhledávali nejen křesťané, ale i muslimové z celého Blízkého východu. Svatořečen byl 9. října 1977 papežem Pavlem VI. Kytarista a zpěvák Jiří Imlauf se v roce 2021 po ukončení činnosti skupiny Houpací koně rozhodl pokračovat sólově a postupně začal vytvářet repertoár pro své první samostatné album. To vyšlo loni v září pod názvem Teď. Hlavním hudebním partnerem je Jiřímu Imlaufovi klasicky vzdělaný muzikant se zkušenostmi z alternativní hudby Ondřej Kias ze skupiny Květy. Aranžmá alba je však velmi střídmé, jednotlivé doprovodné nástroje se objevují jen tam, kde si o ně skladby sami řekli. S Jiřím Imlaufem budeme o jeho sólovém albu hovořit s Martinem Kišperským v pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut. Ve 20 hodin a 15 minut nabídneme v cyklu Dotýkání světla poslední díl ze série rozhovorů s docentem Karlem Sládkem o křesťanské spiritualitě. Tématem pořadu budou křesťanské životní stavy, dnes konkrétně kněží. A ještě jeden večerní pořad, hodně už večerní, ale pokud budete na příjmu nebo třeba někde cestujete autem nebo se vám zkrátka ještě nechce spát, tak pro vás je připraven pořad ve 22 hodin a 30 minut. A bude na téma, proč je kvalitní spánek důležitý a co všechno se během něj odehrává. To se dozvíme v pořadu Na stole je téma o 10:30 večer. S lékařkou Zuzanou Hajšmanovou z neziskové organizace LUNO probereme, co se s naším tělem děje, když spíme, jaké jsou fáze spánku a jaké důsledky může mít jeho nedostatek. Dále se zaměříme na to, jak můžeme kvalitu spánku podpořit, jak se spánkové potřeby mění s věkem a co dělat v situacích, kdy není možné zásady spánkové hygieny dodržovat. Spánkem průměrně strávíme třetinu života. Opravdu potřebujeme tak dlouho spát? To se dozvíte dnes Na stole je téma ve 22:30.

Skupina Fleret a písnička Uteká, to uteká. Folkroková balada byla nahraná v roce 2022 a je na CDčku Liveka 2. Nebo CDčko 2 s názvem Liveka. A do půl druhé si pustíme ještě jednu písničku a ta se jmenuje V jabloních a zpívá skupina Lovka, solo Jana Šrámková.

0: Bylo půl druhé, krásný poslech Rádia Proglas vám od mikrofonu přeje Iva Horká. Dnes máme pátek, 14. srpen. Svátek má v občanském kalendáři Alan. Jméno keltského původu znamená soulad či svornost. Rovných 85 let nás dělí od mučednické smrti svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze a řeholníka, jehož památka je v katolické církvi, patrona novinářů, přímluvce Proglasu. Záhy po kněžském svěcení z roku 1918 v Římě získal doktorát. Ve vlasti pak spolu založil sdružení věřících s názvem Vojsko neposkvrněné Panny a Centrum tiskového apoštolátu Nepokalanov, kde vydával texty Hitlerovým režimem zakázané. Vysvětloval to. Když vidím dravost ateismu, pálí mě ruce. Ve druhé půli 30. let sloužil minorita Kolbe v japonských misiích. Po návratu byl zatčen a deportován do osvětimského lágru. Tam dobrovolně nabídl život za jiného vězně, krajana, který plakal, že zanechá nezaopatřenou rodinu. Po 3týdenním trýznění, hladem a žízní 14. srpna 1941 nacisté kněze usmrtili fenolovou injekcí. Blahořečil ho papež Pavel VI, kanonizoval Jan Pavel II. Slavností se účastnil i zachráněný František Gajovníček.
1: Raz, dva, tři!

písnička Amerika o migraci do Ameriky za lepším životem a slyšeli jsme Mariana Friedla. A my pokračujeme v dnešním kalendáriu a podíváme se do jeho druhé části. Na 14. srpen také podle katolického kalendáře připadá památka svatých 800 mučedníků z Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti. Obyvatele italského města v létě 1480 pobili Turci za to, že odmítli zapřít svou víru a přestoupit na islám. Dříve muslimští fanatici brutálně připravili o život biskupa a velitele otranské pevnosti. Událost otřásla křesťanskou Evropou. Při mluvě o něch stovek zavražděných křesťanů bývá přičítán fakt, že hned následujícího roku 1481 se Turci stáhli zpět na Balkán. Kanonizace otranských mučedníků v květnu 2013 byla první takovou slavností Františkova pontifikátu.

Písničku o smrti s názvem Potom nám hrála skupina Větrno. Je to skupina z Liberce. A my se podíváme do třetí části dnešního kalendária. 56. narozeniny slaví tenista Ctislav Doseděl, někdejší reprezentant Česka v Davisově poháru a na olympijských hrách v Sydney. 65. slaví hokejista a trenér Miloslav Hořava. Přesně o rok starší je britská zpěvačka, herečka a tanečnice Sarah Brightman. Na konci listopadu vystoupí v Praze. 81 let se dožívá přední postava světové režie, scénárista a producent Wim Wenders. Filmař německého původu se stal klíčovým tvůrcem spirituální kinematografie už v 80. letech díky snímku Nebe nad Berlínem. Meditace o andělech a lidech, věčném a smrtelném, duchovním a tělesném, získala ocenění za nejlepší režii na festivalu v Cannes. Roku 2018 natočil Wim Wenders dokumentární film Papež František, muž, který drží slovo.

nehledáš mě, naproti sobě sedím, nazí přátelé, co rádi hrají si, já tě nehledám.

sousedním skle. Auta, který se posouvá v koloně, a jak déšť klouže, myslím na to, že cítím to chvění uvnitř i vně. Ještě je kam mít a koho sebou vzít. Cizí hlasy zní z rádia na pumpě, stát na hudbu a čichat ke světlu. Ale křehký, tak strašně to křehký je. A když už se zdá, že ta socha se nepohne, že stojí zalitá v betonu a spí,

Duet v písničce Tajemství nám zpívala Alen a Martin Evžen Kišperský. Od 14. srpna 2004 je na věčnosti polský nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník, esejista a překladatel Česlav Miloš, křesťan s titulem Spravedlivý mezi národy. Značnou část života strávil ve Francii a Spojených státech. Z jeho prací, které vyšly v češtině, zmíníme Výbor z poezie Mapy času, soubor přednášek o neduzích 20. století Svědectví poezie, eseje Zotročený duch a rodná Evropa nebo román Údolí Isy se vzpomínkami na dětství a rodnou Litvu. Jeho básně inspirovaly a povzbuzovaly hnutí Solidarita v postupu proti komunistickému režimu. Jan Pavel II. Mu ve vzájemné korespondenci napsal: Ve vaší poezii děláte dva kroky dopředu a jeden zpět. Lyrik odpověděl: Svatý otče, jak bych v tomto století mohl jinak? Hrob má Česlav Miloš v Krakově na Skalce, tam, kde se roku 1979 jeho krajan papež setkal s tvůrci polské kultury.

0: Verše do vlasů nám zpíval Petr Skala. Písnička je z roku 2021 a je z alba Citadela. A my zamíříme znovu do Ostravy. S motem odvahu já jsem přemohl svět pokračuje celostátní setkání mládeže v Ostravě, kam se sjeli více než 3000 mladých katolíků. Mezi nimi také autorka hymny setkání Lucie Pekárková, bývalá pražská redaktorka Proglasu a studentka konzervatoře Jaroslava Ješka, tam není jen jako účastnice. V areálu výstaviště Černá louka si v orchestru Scholy brněnské mládeže zahrála na violončelo. S námi se podělila o dojmy a zážitky a popsala atmosféru setkání.
1: Hrát takhle velkým tělesem a ještě k tomu křesťanskou hudbu, která samozřejmě mi dává obrovský smysl. Vidět tam ty nadšený tváře, jak zpívají s námi. Celkově ta atmosféra, tak to byl moc velký zážitek. Nemluvě o té hymně, protože tam jsem psala part, takže znám přesně, to každý jednotlivý nástroj hraje. Tak nepopsatelný zážitek. Jak už jsem mluvila o té atmosféře, krásný vidět lidi v mým věku, nebo mladší i starší, jak chválí Boha, jak si to užívají i skrz tu hudbu. Je to tady moc krásný a všechno hezky zorganizovaný, žádný problém. Já jsem se už těšila právě na to hraní, kdy si zahraju s SBMkou, to už je za námi. Těšila jsem se na zahajovací ceremoniál, ten proběhl podle představ, máme za sebou diskuzní skupinky. I vlastně každý oběd, kdy sedíme u stolu s novými lidmi a potkáváme se napříč Českou republikou, tak už jen to je jako krásný zážitek. Tenky na hlavní stage, krásná hudba, dneska nám dohrála kapela Sinai. Program je tady moc hezky postaráno. Já bych si určitě ráda odnesla odvahu, protože to je v motu a když se zamyslíme, tak to všechno, co my potřebujeme, je odvaha. Jak ke vztahu s Bohem, tak šířit evangelium, tak se odhodlat k různým novým věcem, zážitkům. Takže určitě odvahu a mít Boha v sobě a evangelizovat.
0: Tolik od autorky hymny celostátního setkání mládeže, hudebnice Lucie Pekárkové. Půlhodinový rozhovor o vzniku písně s ní před začátkem akce natočila kolegyně Adéla Šimoníková z pražského studia a k poslechu je kdykoliv v audioarchivu na webu Proglasu i v podcastových aplikacích.

0: Je 14 hodin, posloucháte Rádio Proglas, vysíláním vás provází Iva Horká. Máme dnes pátek, 14. srpen. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze, minority, umučeného nacisty právě před 85 lety. Je také patron novinářů při mluvce Proglasu. Připomínáme také svátek nebo památku svatých 800 mučedníků z italského Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti z léta 1480. A v občanském kalendáři má svátek Alan, jméno keltského původu znamená soulad či svornost, tak i my z Rádia Proglas všem nositelům tohoto jména přejeme jen to dobré.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: A znělka nám napověděla, že se chystáme na odpolední hudební kompas. Písničkář Mirek Baldrich vydal nedávno nové album s názvem Motýly. A my si poslechneme z tohoto alba na úvod píseň V dáli.

Posloucháme písničkáře Mirka Baldricha z jeho už 6. autorského alba Motýly, které vyšlo letos na jaře. Baldrich pochází z Broumova a dnes žije v Šestajovicích u Prahy. Jeho hudební cesta začala v rockových kapelách Kenton a Mountain Reap. Později spolupracoval s Pavlem Pazourkem ve folkové formaci Ve dvou. Na sólové dráze se postupně začal věnovat písničkářství, ale rockový základ jeho hudby zůstal zachován. Texty na jeho novém albu Motýly se věnují především životní cestě člověka, hledání vlastní identity, smyslu života a odvaze jít dál navzdory pochybnostem, překážkám a nejistotám. Výrazným motivem je také láska, naděje a touha po svobodě, přičemž přírodní a básnické obrazy, motýly, hvězdy, moře, hory či poušť vytvářejí prostor pro osobní i duchovní zamyšlení. My si budeme nyní poslouchat ještě písně Jdu dál a moře sladkostí.

To byl písničkář Mirek Baldrich a ukázky z jeho alba Motýly. V pondělí ráno vás v hudebním kompasu pozveme na vystoupení arménského hudebníka Arsena Petrosiana v rámci World Music Festivalu Bratislava. A v pondělí odpoledne si představíme nové album hudebníka Filipa Píchy. Hudební kompas pro vás připravil Petr Tesař.

14 hodin a 17 minut zpívala a hrála slovinská skupina Katalena písničku Kaj by blo. No a já ještě upřesním, respektive musím se opravit, protože jsem u hudebního kompasu řekla na závěr, že ho připravil Petr Tesař. Takže Petrovi Tesařovi, který je u nás v rádiu produkční a je bratr Milana Tesaře, jsem přisoudila tedy práci, kterou nedělá, ale dělá tuto práci jeho bratr Milan. Takže samozřejmě věrní posluchači Proglasu vědí, že hudební kompasy připravuje Milan Tesař. Tak to by bylo, abych to upřesnila. A podíváme se ještě jednou na celostátní setkání mládeže v Ostravě.

0: Takto sme poslouchali znělku tohoto této akce a nyní zprávu. Třetí den celostátního setkání mládeže v Ostravě pokračuje. Na místě je také příležitostný spolupracovník Proglasu Matyáš Trembulák ze Syrovic na Brněnsku. K účasti ho vyzvali kamarádi, kteří se zúčastnili minulého ročníku.
1: Říkali, že to byl skvělý zážitek a obrovské duševní povzbuzení, takže mi řekli, jestli bych nechtěl jít s nimi. Já jsem nakonec souhlasil, takže jsem tady a musím říct, že to bylo skvělé rozhodnutí, protože je to tady opravdu krásné, atmosféra je tady úplně úžasná, řekl bych boží až skoro a musím říct, že tolik lidí bych tady fakt nečekal a je jich tady tolik, že je to povzbuzující už jenom ten pohled na to, kolik nás tady je a kolik mladých lidí věří v Boha a prožívá to tady všechno s námi. Vždycky je nejvíc pro mě takové skvělé pozastavení s těmi všemi lidmi mše svatá, která bývá předpolednem a musím říct, že si moc pochvaluju disky, což jsou diskuzní skupinky, které vždycky bývají po ranním programu a to jsou prostě takové skupinky, do kterých nás rozřadili organizátoři napříč všemi diecézemi a farnostmi, schválně tak, abychom se v těch jednotlivých skupinkách neznali a mohli se poznat i napříč právě celou Českou republikou a to je vždycky krásná věc, protože po tom ranním programu, kdy dostaneme mnoho podnětů k rozjímání, se vlastně sejdeme s těmi lidmi, kteří to vnímají tak nějak stejně a bavíme se o tom, rozebíráme to, jak my to vlastně máme. Každá skupinka má animátora, který provádí celou tu skupinku, pokládá různé otázky, máme různé aktivity, takže to si myslím, že je taky skvělá věc. Pak je skvělé, že už neznáte jenom ty lidi ze své farnosti, ale jdete si tady po Ostravě a poznáte někoho ze své skupinky, tak se pozdravíte, chvilku pobavíte.
0: Matyáš Trembulák doplnil to, co podle něj setkání mládeže dává.
1: Celkově ten přínos je podle mě v tom setkávání, že se setkáváme s těmi mladými lidmi, kteří to tady mají stejně, kteří tu víru prožívají stejně a že v tom nejsme sami, že vlastně když chodíme třeba ne úplně do církevních škol a nenacházíme se v církevním prostředí, tak tam se můžeme připadat třeba osaměle a takže jako jsme sami na tu víru a tak dále, ale tady tohle setkání nám strašně moc ukazuje, jak ta víra prostoupená je, kolik mladých lidí to dokáže prožívat. A odnáším si odsud i jednu myšlenku, kterou bych rád sdílel. Tu jsme měli právě v těch diskuzních skupinkách, nadnesl to tam podle mě jeden kluk z olomoucké arcidiece. A ten řekl, že Boha bere jako takovou GPSku, že nás vede nějakou cestou a i když my se rozhodneme jít vlastně jinudy nebo odbočit špatně, uděláme nějakou chybu, tak Bůh se na nás nikdy vlastně nevykašle a vždycky tu cestu přepočítá tak, abychom došli do toho krásného cíle.
0: Zaznělo od Matyáše Trembuláka z celostátního setkání mládeže v Ostravě. No a my na místě máme také reportérku Proglasu, Sáru Bratrů, se kterou bychom se dnes odpoledne ještě měli spojit v živém vstupu. Tak se těšte na to, co nám řekne ještě naše redaktorka Sára Bratrů.

Písničku Monika zpívali Pavla Boučková a Petr Novotný. Doprovázeli na saxofon Marek Buble a Petr Havrda na kytaru. Písničkářka Pavla Boučková a hudebník Petr Novotný spojili síly na společném albu Nedolomím. Písně stojí na propojení Novotného melodické hudby s poetickými texty Pavly Boučkové, které se dotýkají křehkosti mezilidských vztahů, vnitřní síly i hledání naděje. Komorně laděná nahrávka se pohybuje na pomezí folku a šansonu. No a my jsme tedy právě z tohoto alba Nedolomím poslouchali již zmíněnou písničku Monika. My se blížíme k půl třetí, to znamená ještě nějaká písnička, takže to není pro vás vůbec žádné překvapení, ale co nás čeká v další půl hodině a ještě hodině do 16. hodiny, než se rozloučíme spolu a vystřídá mě kolegyně Alena. Tak to bude, doufám, ještě jeden živý vstup na setkání v Ostravě, to už jsem avizovala, máme tam svoji reportérku Sáru Bratru, takže se s ní ještě doufejme spojíme. V 15 hodin si můžete poslechnout zprávy aktuální z Českého rozhlasu Plus a krátce po 15. hodině na vás čeká modlitba korunky k Božímu milosrdenství. A v 16 hodin startuje oktáva, kterou připravil Štěpán Grafe a bude pojednávat o skladatelce Jarmile Mazourové a tvorbě pro hudební mládež. Štěpán Grafe si pozval k mikrofonu Jarmilu Mazourovou a Věru Chmelovou. S dalším programem vás potom ještě seznámí moje kolegyně. Tak jdeme na tu slíbenou písničku, která nám dozní přesně o půl třetí.

Je 14 hodin a 30 minut, stále plujete na vlnách Rádia Proglas. Od mikrofonu vás zdraví a krásné páteční odpoledne vám přeje Iva Horká. Já už jsem nastínila před chvílí program, tak ještě jenom v rychlosti zopakuji, že bychom se měli spojit s naší redaktorkou Sárou Bratrů, která pobývá v Ostravě na setkání mládeže, a samozřejmě vás zveme 15 hodin a 10 minut ke společné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství a v 16 hodin na vás čeká oktáva a další program vám představí moje kolegyně Alena Rubášová, která mě vystřídá u mikrofonu v 16 hodin.

0: Jak už několikrát během vysílání dnes zaznělo, zpravodajsky i modlitbou doprovázíme na Proglasu pokračující celostátní setkání mládeže v Ostravě. Na nedělní dopoledne plánujeme ve spolupráci s televizí Noé přímý přenos závěrečné mše svaté a mezi účastníky máme také reportérku Sáru Bratrů, která se právě hlásí do vysílání. Tak zdravíme do Ostravy, Sáro.
1: Dobrý den, moc vás všechny zdravím z Ostravy.
0: Děkujeme a my se zeptáme, co zažíváte všechno v Ostravě, tak povídej.
1: Tak momentálně jsem absolvovala přednášku, která se jmenovala K čemu je mi církev? A momentálně tady sedím s bratrem z plzeňské diecéze Ludvíkem Grundmannem.
2: Dobrý den, všechny srdečně zdravím a děkuji za pozornost.
0: Dobrý den.
1: Já bych se vás chtěla zeptat, jaký máte pocit z dnešní přednášky a jaké to pro vás vlastně bylo vystupovat před mladými?
2: Tak bylo to velmi povzbuzující. Já působím jako spirituál na církevním gymnáziu, takže řekl bych, že kontakt s mladými mám docela intenzivní a pravidelný, ale vždycky je to velice povzbuzující a osvěžující. Myslím, že přišli velice dobře naladění a pozitivní atmosféře a i tady pomáhali vytvořit.
1: Proč si myslíte, že představovat to téma církve obecně je důležité pro mladé?
2: Tak já myslím, že to už tady skvěle vystihla režie dneska na té hlavní stage a chtěl bych tady taky ocenit rozhovor od biskupa Konzbula, který tam potom vedl na téma církev. Myslím, že mi to tak jako velice dobře rozehrál před tou mojí přednáškou a já jsem na něj vlastně i odkazoval nebo navazoval jsem na nějaké věci, které on tam zvednul a které zvedli i ti sami mladí v té režijně velice odvážně pojaté scénce a myslím, že i z toho potlesku, který tam zazníval v tom davu, tak bylo vidět a slyšet, že jsou to opravdu témata, která mladé zajímají, takže mi to přijde opravdu důležité to brát vážně.
1: A kdybyste mohl přiblížit, jak jste si na dnešní přednášku připravoval? Bylo to pro vás náročnější téma?
2: Tak já se tématu církev věnoval i profesně ve svém doktorandském studiu, takže je to nějaké téma, kterému se věnuju dlouhodobě. Náročné to bylo v tom smyslu, že mladí nám vlastně nedovolují nějak jako ustrnout nebo zůstat jenom u těch teologických definic nebo té jako spekulativní teologie, ale právem vlastně vyžadují nějaké jako osobní a existenciální odpovědi, že myslím, že jsem se připravoval docela poctivě, už tak jako měsíc předem jsem začal a snažil jsem se to tak promýšlet a nakonec naservírovat tu nejlepší verzi, hodně toho zůstalo pod stolem někde v šuplíku, tak třeba to ještě nikdy přijde vhod.
1: A jste teda nakonec spokojený s tím výkonem?
2: Tak nevím, jestli bych to označil jako svůj výkon, ale řekl bych, že jsem tady byl opravdu, že jsem to byl já, že jsem tady nevykládal nikomu nějaké jenom jako naučené fráze, aby to hezky vypadalo a aby mě zase pozvali. Měl jsem možnost dát tuhle přednášku, myslím, že bo věřím, že co jsem říkal, tak jsem říkal opravdu od srdce a věřím, že i to mladí ocenili.
1: Z mého pohledu bylo určitě poznat, že to bylo velice autentické a mně se to moc líbilo. A kdybychom se vrátili k tomu tématu odvahy, vlastně z tomhle duchu se nese celé tohle setkání pro mládež, tak co vlastně to říká vám?
2: Tak jak jsem říkal i mladým, tak zvlášť v té plzeňské diecéze, kde působím, tak ono už jenom to pro mladého člověka přijít na mši, kde je sám ve své věkové kategorii, vyžaduje odvahu. I vlastně v kontextu těch jako bohužel pravdivých negativních zpráv o tom, co se v církvi třeba dříve dělo, tak to vyžaduje třeba i odvahu od rodičů svěřit dítě jako na nějaké církevní akce. Takže bych řekl, že už jenom to, že mladí sem přijeli, ukazuje, že odvahu mají a jsem jim za to vděčný a myslím, že tohle téma té refily zase organizátoři velice jako dobře.
1: A kdybyste chtěl, nebo co byste chtěl, aby si mladý člověk z vaší přednášky odnesl, kdyby to měla být jedna věc?
2: To, že je pro církev strašně vzácný a nenahraditelný a že by se v ní měl cítit tak, že vidí, že ostatní jsou rádi, že tam je.
1: Tak to bude od nás úplně všechno. Moc děkujeme posluchačům, že tu s námi byli.
0: A my děkujeme samozřejmě Sáře, bratru naší reportérce, za krásný rozhovor i jejímu hostovi a přejeme vám, ať tam máte pořád takovou nějakou jakoby dobrou atmosféru a počasí máte krásné, takže co víc si přát. Tak děkujeme ještě jednou mockrát a třeba zase někdy příště naslyšenou.
1: Taky mockrát děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

zemi vítězů, si článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech na všech těch kanálech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji

0: písnička Druhá strana všeho a skupina My tři a vy. Do Medžugorje se vypraví na přelomu září a října, přesně 30. září až 5. října, Mary Smiles se svými příznivci. Posluchače Proglasu zve na poutní místo v Bosně a Hercegovině tuzemský mluvčí hnutí Marek Telička.
1: Je zajištěna doprava autobusem, na cestu tam i zpět, je zajištěno ubytování s polopenzí a nástupní místa jsou Ostrava, Olomouc, Brno, pak už se míří v zásadě přímo do Medžugorje. Je zajištěno tlumočení, duchovní doprovod a je možné přihlašovat se buď prostřednictvím formuláře, který najdete na našich stránkách marysmiles.cz, anebo se můžete přihlašovat mailem kolegyni Kristýně Třeškové, která pouť pořádá, a to na mail kristina.treskova@marysmiles.org. Myslím si, že je to mimořádná příležitost pro všechny, kdo v Medžugorje nebyli, a zejména pro dárce Mary Smiles, kteří v Medžugorje nebyli, protože Medžugorje je prostě místo, které je spojené s duchovními kořeny naší organizace.

Písnička s názvem Mídlové bublinky, mámě a tátovi, zpíval Stanislav Hirák a také hrál na kytaru a na akordeon doprovázel Vojtech Sabo. A nám chybí do 15. hodiny zhruba 6 minutek, tak ještě písnička Karavana mraků od Karla Kryla a podle něho, podle Karla Kryla, je to nejlepší píseň, jakou kdy složil.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A nyní zprávy Českého rozhlasu.
1: 15 hodin, posloucháte Odpolední plus, je pátek 14. srpna a s vámi je Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas plus.
1: Jaká témata probereme hned po zprávách? Petr Moravec, nový ředitel správy Krnap, dnes poprvé představil své plány ve funkci. Jaké změny chystá a jaké jsou jeho priority? V srbském městě Valjevo se dnes odehraje další z protestů proti vládě prezidenta Aleksandra Vučiče. Jaké jsou přesně důvody protestů? A zkrácení cesty na Třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy. Co přinese nová stezka? I o tom budeme mluvit teď, ale zprávy a Martin Matějka.
3: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. O nálezu mrtvého těla informuje zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
4: Když se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta. Věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl. Měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
3: Evakuovaným Čechům už přímo na místě pomáhají čeští policisté a zástupci konzulátu ve Splitu. Nikdo z českých turistů podle jejich informací není mezi zraněnými. Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. A kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Laurentem Nunezem a požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. A Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořilo přes 100 000 hektarů.
5: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze a měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda Libigerové potíže jen přechodné. Za bezpečné pro pozorování slunce lékaři považují pouze speciální brýle splňující předepsanou normu.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody a v obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4 z 5 stupňů. A voda je tedy nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum srážek a několik dní trvající extrémní

0: společnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a které mají snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením certifikátu. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září, řekla Urbanova.
1: Už na tom podvýboru bude snad panem ministrem Tejcem tentokrát osobně představen přímo ten pozměňovací návrh, o kterým on hovoří a který by z mého pohledu měl být technicistní. A pak si myslím, že ani jako opoziční strana nemáme problém podpořit takový pozměňovací návrh.
0: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
2: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
3: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k poctě laureáta.
2: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A v Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt, termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stephena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh páteční kolona. Pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem, je to teď na víc než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je silný provoz a kolona. A brzdit budete na kilometru 176 osobními aut, je to do omezení v Brně stále na hodinu. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy zesílil provoz. Popojíždí se mezi sjezdem na Mikulov a výstaviště, a to asi 15 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické v Praze ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U Jíloviště na 9. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto. Zdržení je kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na téměř 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 a noc bude mezi tím jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy, Martina.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 15 hodin a 10 minut, ladíte stále Rádio Proglas a nyní je čas, abychom vás pozvali k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přinášíme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkově.

0: Chvála Kristu a Panně Marii. Ze svatyně Božího milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny posluchače Radia Proglas. V hodině Božího milosrdenství se chceme společně spojit před obrazem milosrdného Ježíše v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Po vzbuzení slovy Pána Ježíše, který řekl sestře Faustině, skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit, bude-li to shodné s mou vůlí, chceme děkovat Bohu za jeho milosrdenství a vyprošovat milosti pro nás a pro celý svět. Zvláštním způsobem se spojujeme se všemi, kteří trpí, hledají tvář milosrdného Otce a potřebují Boží milosrdenství. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
2: Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši i božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši i božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyrile a Metoději,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Maximiliáne Maria Kolbe,
1: oroduj za nás.
0: Panno Maria na nebe vzatá,
1: oroduj za nás.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám za společnou modlitbu. Všechny vás po každé mši svaté ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení Božímu milosrdenství. Zároveň vás prosíme, abyste skrze své utrpení a modlitbu přijali úkol stát se svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. Těšíme se zase na slyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo krátce po půl čtvrté, stále plujete v odpoledním proudu na vlnách Rádia Proglas a já tady mám pro vás čerstvou zprávu. Ve věku 71 let odešel včera 13. srpna jezuita profesor Richard Čemus, kněz a učitel spirituality křesťanského východu, někdejší spirituál České koleje Nepomucenum v Římě a bývalý vatikánský diplomat v Moskvě. O jeho úmrtí informuje Česká provincie Tovaristva Ježíšova.

0: V Brně se chystá na podzim první festival jeho nezávislých divadel. 15 divadelních souborů představí svou práci na několika místech mezi 4. a 11. říjnem.
1: Festival spojuje 15 nezávislých divadelních souborů, který mají společnou jedinou věc, a to je tu lokalitu, to je to Brno. Tahle ta věc je vlastně úplně výjimečná. To diváctvo bude mít příležitost vidět takhle pokope i v rámci toho marketingu, i pak v rámci té akce, jak rozmanitou divadelní nabídku v tom Brně má a která je tady během celého toho roku. Takže takhle si bude moct jakoby na festivalu trochu ochutnat a pak si třeba najít svoje nové nejoblíbenější brněnské divadlo.
0: Řekla Pro Glasu ředitelka festivalu divadelní režisérka Eva Lietavová. Mezi zapojená divadla patří členové spolku Brněnská nezávislá divadla.
1: Myšlenka na festival nezávislých divadel brněnských vznikla vlastně se vznikem spolku Brněnská nezávislá divadla, který vznikl už před pár lety, který právě má za cíl víc dostat do světa celou tu nezávislou brněnskou divadelní scénu, propojit cílové skupiny jednotlivých divadel. Do toho spolku vstoupila většina brněnských nezávislých divadel, což teda nejsou ta zřizovaná, které vlastně zřizuje město, mají pravidelnou podporu, ale nezávislá divadla jsou ta, která fungují mimo tu zřizovanou strukturu, takže fungují v tom grantovém systému nebo třeba ještě úplně jinak. A je tam třeba divadlo DIP, ensemble Opera Diverza, Basmek Entertainment, divadlo 3 plus KK, divadlo Feste, divadlo Líšeň, divadlo Kyogen, Kabaret Noba, Kolaps, Industra, Mikrotátro a tak dále.
0: Festival představí pestrou škálu inscenací. Konkrétní volba byla na jednotlivých souborech.
1: Je to takový showcase těch brněnských nezávislých divadel, takže každé divadlo vlastně dostalo možnost uvést na tomhletom festivalu to, co chtělo, to, co je vlastně nejvíc, buď reprezentuje jeho tvorbu, nebo je prostě nejzajímavější pro publikum. Takže tam nebyla vlastně žádná dramaturgická rada, která by vybírala, co by se mělo hrát, ale každé to divadlo mělo vlastní svobodu, vlastně mělo i dost velkou svobodu vybrat si, kde se ta věc bude hrát jejich. Ten festival bude trvat 8 dnů a je to koncipováno tak, že když by divák chtěl vidět všechno, tak je to možný. Ty věci neprobíhají dopoledne, tam je industry program, ale věci pro veřejnost jako představení a doprovodný programy jsou vždycky pozdní odpoledne a večer, takže skutečně lze stihnout všechno.
0: Tolik o říjnovém festivalu Brněnská nezávislá divadla, jeho ředitelka Eva Lietavová.
2: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

z hostince táhnula jsem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: Skupina Sequoy a písnička Blues pro Karolinu. A my se opět vydáme do Ostravy. A jak už jsem říkala, vydáme se opět do Ostravy na pokračující celostátní setkání mládeže a tentokrát z pohledu brněnského biskupa Pavla Konzbula. Sdílel jej s Proglasem.
2: Je tady asi víc než 3000 účastníků. Je tady pěkná otevřená atmosféra. Je to prostředí, kde to probíhá v areálu výstaviště Černá Louka. Myslím, že je velice jako adekvátní. Není ani příliš veliké, ani příliš malé. Je tady nabídka velkého množství workshopů. Opravdu si myslím s tématy, které mladí lidé darou, nebo je to zajímá. A co bych asi ohodnotil jako nejvíc opravdu takovou jako otevřenou atmosféru, i to, že se třeba věnujeme tématům, která jsou trošku náročnější nebo užehavější, ale která ty mladé lidi zajímají. Takže já bych to třeba zhodnotil s Hradcem Králové nebo s Olomoucí, přestože tady je trošku méně lidí, tak si myslím, že to není podstatné, že podstatná je opravdu ta dobrá a radostná atmosféra. Jednak mě těší to, že ti lidé mají rádi církev a současně dokážou probírat i témata, která je prostě v církvi trápí nebo která vidí jako problém. Nejsou to nějaké jako věci asi převratné, to věci, které nějakým způsobem řešila každá mladá generace, ale nejvíc mě těší ta otevřenost a to, že takový ten někdy mediální obraz církve, že už je taková ta umírající organizace, kdy poslední zhasne. Se myslím, že opravdu toto setkání ukazuje, že to není pravda.
1: Tak to byl Pavel Konzbul, biskup, se kterým jsme dnes krátce před obědem mluvili. A já ještě dodám, že máme v Ostravě také naši reportérku Sáru Bratru, se kterou jsme už také přinesli živý rozhovor krátce po 14:30 a je možné, že se ještě přihlásí do vysílání. Také ještě zmíním, že přímý přenos mše svaté ze setkání chystáme na 17:30 nebo respektive naše sesterská televize Noe, která ve městě sídlí a připravuje i další vstupy během celého dne.

Písnička Hlavou proti zdi v podání skupiny Kat a Kombo. Solo zpívala Kateřina Mrázková a Pavel Šabacký. U vřesové studánky v Hrubém Jeseníku se zítra, tedy 15. srpna, o slavnosti na nebevzetí Panny Marie uskuteční bohoslužba. Začne ve 14.30. Poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů má počátky v 17. století. Kostelík sloužil do května 1946, chátrající chata byla po neúspěšných pokusech o rekonstrukci stržena o 42 let později. Roku 2013 postavili nad Červenohorským sedlem volnou kopii vyhořelého kostelíku, slouží jako památník obětem hor. Od roku 2017 místo zdobí kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu, zakládajícího člena spolku na obnovu poutního místa Vřesová studánka. Další mše svaté jsou tam ohlášené na sobotní odpoledne 29. srpna a 12. září.

Skupina JK Band a písnička Nebudu sám solo nám zpíval Jiří Balcařík. A my už se dostáváme k hodině téměř 16. Zbývá nám necelých 6 minut. Tak se ještě v rychlosti podíváme do zkrácené verze dnešního kalendária. Prožíváme pátek 14. srpen. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána Marii Kolbeho, polského kněze minority umučeného nacisty právě před 85 lety, patrona novinářů a přímluvce pro Glasu. Připomíná se i památka svatých 800 mučedníků z italského Otranta, obětí náboženské nesnášenlivosti z léta 1480. Před 590 lety byl Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále. Stovku by oslavil francouzský spisovatel, humorista, spoluautor Mikulášových patálií a scénárista kreslených seriálů s postavou Asterixe René Goscinny. Odešel roku 1977. Před 90 lety v Ženevě skončilo první zasedání Světového židovského kongresu. A před 85 lety americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill podepsali Atlantickou chartu, zásady spolupráce po druhé světové válce. 85 let by se dožil americký hudebník z rock'n'rollové síně slávy David Crosby, zakládající člen folkrockové skupiny Crosby, Stills and Nash. Zemřel roku 2023. 70 let uplynulo od úmrtí německého básníka, spisovatele a dramatika Bertolda Brechta. Před 30 lety byl nalezen mrtvý král českého rock'n'rollu Mickey Volek. Před 2 lety odešel přední český byzantolog Vladimír Vavřínek, historik, filolog a překladatel, odborník na byzantsko-slovanské vztahy. 56. narozeniny slaví tenista Ctislav Doseděl, někdejší reprezentant Česka v Davisově poháru a na olympijských hrách v Sydney. 65. slaví hokejista a trenér Miloslav Hořava. A přesně o rok je starší je britská zpěvačka, herečka a tanečnice Sarah Brightman. 81 let se dožívá německý režisér, scénárista a producent Wim Wenders, tvůrce filmu Nebe nad Berlínem. V občanském kalendáři má svátek Alan, jméno je keltského původu a znamená soulad či svornost. Tak pokud máte ve svém okolí někoho takového, kdo toto jméno nosí, ještě máte dostatek času mu popřát. A my také přejeme všem Alanům jen to nejlepší.

Bylo 16 hodin a na rádiu Proglas začíná pořad Oktáva. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Hezký páteční večer vám přeje Iva Horka a budu se na vás těšit zítra od 11 do 16. No a vy se můžete těšit za chvíli na moji kolegyni Alenu Rubášovou. Tak vám přeji krásné léto a mějte se hezky.

0: Krásný den, milí posluchači. Dnešní oktáva nám nabídne pohled do soudobé tvorby. Povídat si budeme také o výuce na základních uměleckých školách a dozvíme se, jaké to je pracovat s dětmi a mladými talentovanými hudebníky. Ve studiu vítám dvě dámy, hudební skladatelku Jarmilu Mazourovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A klavírní pedagožku Věru Chmelovou, která rovněž úspěšně vede mnohé své žáky ke kompozici. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: V úvodu bychom si pustili hned hudební ukázku, protože zde máme autorku, která je aktivní komponistkou, a zazní ukázka z preludií a tokatin pro cymbál.

0: Vyslechli jsme hudební ukázku z tvorby Jarmily Mazourové. V dnešní oktávě je hostem paní Mazourová a Věra Chmelová. Jak jste se vlastně společně potkali? Můžete nám říct?
1: Tak náš první kontakt byl vlastně písemný, protože když jsem byla v 6. ročníku Teplické konzervatoře, tak jsme měli psát závěrečnou práci a tenkrát jsem vymyslela několik témat a jedno téma bylo české hudební skladatelky. Toto téma bylo vybrané a já jsem vlastně v té době znala jenom Vítězslavu Kapralovou. A tak začalo velké bádání. Tenkrát mi hodně pomohli i rodiče, že mě vozili do Prahy, hlavně do Klementína, kde jsem poznávala hlavně už nežijící skladatelky a jejich tvorbu. A zároveň jsme navštívili i hudební informační středisko a pan Sobotka nám vždycky dodával informace ještě o těch soudobých skladatelkách. A tam jsem dostala kontakt i na paní Jarmilu Mazourovou. A tenkrát ještě jsme nepoužívali počítače, takže já jsem všem těm soudobým skladatelkám, na které jsem měla kontakt, poslala dopis a většina z nich odpověděla. A přišel mi i krásný dopis od paní Jarmily Mazourové a byl dlouhý, měl asi 7-8 stránek a tak nadšeně tam vyprávěla o té své tvorbě a o tom svém životě, že moc se mi to líbilo. Takže zpracovala jsem ji do závěrečné práce, šla jsem pak od září studovat do Brna a když jsem se tady trošku rozkoukala na Masarykově univerzitě pedagogické fakultě, kde jsem měla vlastně specializaci obor hra na klavír a hudební výchova, tak v červnu jsem začala uvažovat, co dál si k tomu ještě přidat. A napadlo mě metodické centrum, které tenkrát už fungovalo, bylo mi doporučeno a to je úžasné vzdělávání právě pro pedagogy klavírní hry. A vzpomněla jsem si i na paní Jarmilu Mazourovou, která tenkrát učila na základní umělecké škole Smetanova 8, tak jsem ji zavolala a paní Mazourová mi tenkrát nejdřív vynadala, že jsem si vzpomněla pozdě, že jsem měla zavolat o týden dřív, kdy se dělaly úvazky, ale neodmítla mě a řekla, ať přinesu 3 skladby, veselou, smutnou a už nevím, jaká byla ta třetí.
2: 3 tečky, cokoliv.

0: Zazněla hudební ukázka ze skladby Barvy nebe, kterou zkomponovala Věra Chmelová. Paní Mazourová, pojďme se vrátit trošku k vašemu osobnímu životu a hudební cestě. Jak vy jste se vůbec dostala k hudbě?
1: No tak to bylo velice, velice zdlouhavé a začalo to v podstatě už, když jsem byla malý dítě, protože jsem uměla prý krásně zpívat. Už ve 3 letech mě maminka říkala, že jsem zaspívala na starou Břeclavu, což je dost těžká píseň. A kromě toho, maminka byla učitelka, pocházela z Břeclavy a tatínek byl taky učitel a pocházel z Domášova, což je blízko Velké Bíteše, čili z Vysočiny. A oni se potkali na těch školách, kde učili, vzali se a měli spolu 3 děti. Já jsem byla nejstarší. Narodila jsem se ještě za války v 41. roce v prosinci, dokonce na Mikuláša. A, no a od počátku teda, napřed jsem byla samozřejmě jedináček a bydleli jsme v nějakém pronajatém bytě, to si ještě vzpomínám, v Ořechově. A když šel kolem pohřeb, tak to bylo moje první seznámení s hudbou. A já jsem vždycky otevřela, nebo maminka otevřela okno a já jsem vylezla ven a poslouchala jsem tu muziku a byla jsem nadšená, byly mě 3 roky, jo. A jednou tam už, to už bylo ke konci války, nebo tam byla nějaká veselá oslava a já jsem opět vylezla zase na to okno a říkám, maminko, to byl tak krásný pohřeb. A maminka říká, Jaruško, to nebyl pohřeb, to byly hody. Takže už jsem teda rozlišovala tu kvalitu té hudby, když jsem to neuměla pomenovat.

Potom jsem chodila na Měšťanku od těch 11, kde maminka učila, a ona říkala, tady je pan učitel Promberger, který učím, já říkám, matematiku, to je hrozný, a ona říká, ale on učí taky housle. Já bych tě přihlásila do houslí, protože oni, tatínek i maminka, oba jako učitele museli mít housle a hráli těm dětskám na housle, protože klavíry nebyly v každé třídě jako dneska. A takže oni teda ty housle měli doma a ten nástroj byl doma a já jsem teda chodila jednou za týden k panu profesorovi Prombergerovi, ale byla jsem otrávená, protože byla jsem manuálně nešikovná a vrzala jsem falešně a bylo to ubohý. A jednou jsem psala tatínkovi dopis, milý tatínku, už umím zahrát čistě všechny čtyři prázdné struny. Konečně se koupilo to piano značky Ressler, to mám do dneška doma, je to piano, není to křídlo, já bych ani křídlo tam do té místnosti nedala, teda rodiče, že jo. A tak od té doby teda jsem už mohla cvičit. A začalo mě to bavit, protože tam máte

kordy, tam máte pedál, to na houslích není tady toto všecko. A pak jsem teda už hrála ty cvičení a pak jsem dostávala i těžší věci. Přednes Josef Blatný, instruktivní skladbičky, první sešit, druhý sešit, třetí sešit, každý je těžší. A to jsou programní skladby, takže dítě ví, o čem mluví, co hraje. A to je právě to, co jsem si říkala, to je strašně fajn a to jsem si přenesla i do své tvorby, kterou dělám taky pro děti. Když jsem skončila tu osmiletku, tak jsem se dostala na, tehdy se to jmenovalo 11letá střední škola, to je vlastně gymnázium a trvalo to 3 roky. Je to tam na té, jak je dneska autobusový nádraží, na Zvonařce. Tak tam to bylo, ta budova, tam jsem maturovala. A tam už teda jsem začala i vymýšlet svoje věci, protože my jsme měli 3 dny profesorku chemičku a ta měla ve svém pozdějším věku, byla myslím v nějakým tom táboře německým a oni zažila pochod smrti. A ona nám to jednou vykládala, jaký to bylo strašný a na mě to hrozně zapůsobilo. A já jsem přišla dom a teď jsem tu náladu sobě cítila a hledala jsem na klavíře, co by to nejlépe vystihovalo. Tak jsem napsala první svoji skladbu, která měla hlavu a patu, kterou po mně nikdo nechtěl, kterou jsem chtěla já vyjádřit tu bolest, ten smutek, tu beznaděj, jestli to vůbec přežiju. Jmenovalo se to Smutná cesta, bylo to v bémol, já jsem si to zahrála a paní profesorka byla dojata k slzám. Takže takhle vlastně z citového popudu vznikaly moje i další skladby. Tak samozřejmě ty dětské sbory, to bylo z jiného důvodu, to jsem musela. No a teď potom jsem si říkala, no dobře, tak já bych měla nějak pokračovat. Ale vůbec jsem nechtěla jít na konzervatoř, protože o skladbě jsem neměla ani páru. A klavír jsem měla u tety, takže to mě stačilo, ale mě strašně bavilo malování. A já jsem chtěla jít na šušku, jo, dělat výtvarnou výchovu. Rodiče se postavili a řekli, prosím tě, co budeš dělat? Budeš malovat obrazy, jednou za 2 roky uděláš výstavu, prodáš jeden obraz, anebo budeš dělat výlohy, výklady, jo, takhle. Tak to je beznadějně, vymyslí si něco jiného. Tak já jsem říkala, no tak mě baví jazyky, já půjdu na filozofii, na obor čeština, ruština. Jenomže tam byla překážka. Když nebylo 10 let, tak mýho tatínka zavřeli pro velezradu. Přestože to byl, no právě proto, že to byl učitel, jo, tak to byla opravdu jako výstraha, jo, že takhle ne. A on dostal, myslím, 12 let za rozvracení a my všechny 3 děti jsme měli černý flek, že jsme děti politického velezrádce. A já jsem teda šla, já jsem netušila, že to bude mít takovej dopad. On tatínek byl, protože se vzorně choval, takže on byl i v uranových dolech a všude jinde, kde ještě jako se ti vězni různě posílali a vrátil se díky Bohu a díky prezidentu Zápotockému, to, že maminka tam neustále psala, že ona byla na 3 děti sama s jedním vidělkem učitelským, který nebyl velký. Tak tam psala, co jako to, tak soudruh, prezident Zápotocký mu dal milost a tatínek se po 3-4 letech vrátil. Nebylo to těch 12, ale už nesměl učit a musel jít pracovat do Kovolitu, protože on byl silný, zdatný chlap a on tam tahal u pecí tohleto a ty všechny ty přístroje a to všechno, ty kovové věci a to. Takže to bylo úplně to studium. Já jsem netušila, že to bude mít tady tohleto dopad. Takže já jsem udělala zkoušku z češtiny na té fakultě. Udělala jsem zkoušku z ruštiny, dokonce jsem recitovala z paměti písmo Tatiany Anjeginu, kterou umím do dneška, Maxim Gorky, Pěsně o bure věstník. My jsme měli úžasnou ruštinářku, ona prožívala ty klasiky a mě ta ruština strašně bavila. A takže já jsem sice zkoušku udělala, ale páni profesoři řekli, my vás nemůžeme přijmout, protože vy jste dcera velezrádce. Vy máte prostě černý flek. A pak jsem šla na tu hudební výchovu a tam pan doktor Přemysl Novák zářil. Já jsem mu ukázala ty svoje sbory, ty doprovody s těma obrázkama, strašně se bavil. Zaspívala jsem všechny možný i nemožný intervaly, zahrála jsem Chopinovy valčíky a ještě nějakého Beethovena a pak jsem mu ještě ukázala i tu Smutnou cestu.

0: On řekl mamince, vaše dcera je mimořádně nadaná na hudbu a ozvlášť teda na kompozici a já vám řeknu o jedné škole, kde by ji ještě mohli vzít. A je to přípravný ročník na JAMU. A tam jsou právě, tam se zhromažďují ti žáci, kteří měli třeba ekonomickou nebo tu jedenáctiletku a neměli tu konzervatoř, takže oni tam ten rok mají přípravku. Ona ale musí udělat napřed přijímačky na tu skladbu, jo? Protože kdyby na to neměla talent, tak ji nevezmou. Tak a tam se potom budou učit každou hodinu jiný profesor, harmonii, kontrapunkt, formy, dějiny hudby a všechny ty specializace, které jsou na konzervatoři, ale které na těch dalších školách. Tam chodila tehdy se mnou ještě Eva Bojanovská, tehdy Bojanovská, dnes Pilarová. A ještě potom Laďa Frej, herec, ten byl taky, ten chodil se mnou na stejný gimple, jenomže chodil do klucké třídy, do C. A potom nějací režiséři a potom naspěv nějaká Makedonka. Jo. To bylo velice zajímavé, ten ročník, bylo nás tam asi 10 a každou hodinu přišel, vždycky to bylo v sobotu, celý odpoledne a my jsme odcházeli na bití. A kompozici jsme měli domluvený už, nebo každý ten hlavní předmět u toho svého profesora. Čili Eva chodila do zpěvu, Laďa chodil do dramaťáku, já jsem chodila k panu profesorovi starému Vilémovi do skladby.
1: Vilémovi Petrželkovi,
0: ano, protože on měl i syna Petrželku, ale to bylo jiné. K tomu jsem nikdy nechodila. A ten Vilém Petrželka už byl opravdu starý, 78, které já jsem dneska starší, ale on už byl strašně sklerotický, ale on věděl, že člověk se musí z té romantiky vypsat, což na katedře skladby, která byla vždycky, měli seminář každý pondělí odpoledně, kde studenti předváděli, co napsali, tak tam se dělá ta porota odborná z těch profesorů a prostě posuzovali ty vaše kompoziční výkony. A já jsem tam teda v tom prvním ročníku, tam byl plán, že musím udělat skladby pro ten svůj nástroj, čili protože jsem byla klavíristka, tak jsem si udělala 4 skladby pro klavír. A pak ještě pro jeden nástroj a klavír. A to jsem udělala právě tady tu romantickou fantazii. Ona se původně jmenovala Fantazie. A na konci školního roku, a myslím ještě nějaký písně, učila se i vokální tvorba a pan profesor Petrželka přinesl, aby mě ukázal deklamaci, žádnou teorii. On prostě jenom přinesl své písně a řekl, tak dávejte pozor, jak já tady používám text. Od těla tvého sněženky mají vůni, ty zvlila žár do ptačích písní. Jo? No prostě to byla úplně úžasná výuka, žádný teorie, prostě pouč se. Jo? Tak to jsem teda dělala taky. Ale tady tohle, tu fantazii pro housle a klavír, jsem si říkala, tu zařadím na seminář, na přehlídku, konec prvního ročníku a páni profesoři budou nadšení. A houslista, spolužák František Veselka, který byl ze Slovácka a studoval tam housle, byl ve stejném ročníku, akorát dělal jiný obory, tak říkal, to máš krásný, to je jak pod strážnickým nebem. Tak já říkám, no tak zahraješ to v Ohnivě, že jo? No to víš, že jo? Tak jsme to zkoušeli, Franta byl úžasný, pochopil, co tam jako mám. A teď jsme šli na ten seminář. My jsme to odehráli s nadšením, dobře. Pane profesoři ovšem měli kamenný výraz. A pak mě řekli, my jsme na JAMU škola avantgardní. My tady nemůžeme rozmělňovat romantiku. Takže vy tímto způsobem nemůžete dále pokračovat, jinak se budeme muset rozloučit. Jsem byla tak ráda, že konečně jsem se dostala. Tak jsem si říkala, no dobře, no tak nebudu psát romanticky, ale já potřebuju mít papír a diplom a pak budu mluvit, jak já chci. Takže jsem to teda jako vydržela, tady tohle. A dostala jsem příští rok pana profesora Ctirada Kohoutka. To byl mladý, tehdy asistent a ten začal propagovat systémy. Což bylo pro mě strašný. Dodekafonie, aleatorika a já nevím, co ještě. Plánujeme v našem hospodářství, tak v hudbě musíme také plánovat. Vy si uděláte den před skladbou plán, jak uděláte díl A čtverečky modré, díl B červené kolečka a díl A zase nějak jinak. A já říkám, pane profesore, co když mě napadne něco mezi tím jiného? No to vás nesmí napadnout. To musíte dělat podle toho plánu. který si napřed naplánuje. Vím, že v umění je něco jiného, jo. Tam musíte mít nápad. Tak já jsem vylezla smutná, tam byli spolužáci z kompozice, ti byli u jiných profesorů, nebyli u Kohoutka a já jsem si stěžovala. A oni mě řekali, prosím tě, nebuď blbá, neber ho vážně, napiš si, co chceš a večer před skladbou si tam udělej ty čtverečky a kolečka a bude spokojený oba. Takže já jsem takhle udělala druhý ročník, tam se dělala ještě komorní tvorba nějaká, já jsem si vybírala témata z koncentráku, z války, aby to mělo být hnusný, protože ty systémy jsou hnusný. Tam nemáte pohodu, jas, lásku, krásu. Jo, to se nesmí, jo? Tam ten interval nesmí být. Takže já jsem si to prostě zařídila tak, že jsem měla takový témata, který byly vhodný na ty systémy. No ale naštěstí tento rok skončil, taky jsem dostala poprvé v životě dvojku, jinak jsem měla vždycky jedničky a z Prahy přiletěl docent Kapr, Jan Kapr. A to bylo něco úplně jiného. To byl člověk, který mě inspiroval nejen v hudbě, ale i pro život, protože do dneška mám jako životní krédo jeho heslo, tak lehce se nevzdávám. On totiž jako 16-letý kluk spadl v tělocviku z hrazdy a pošrámal si strašlivě klouby. A prodělal několik operací a vždycky to dopadlo blbě. Nikdy nechodil pořádně, vždycky měl hůlky a takhle a opravdu úplně přesně chodil po těch schodech do toho semináře a takhle. A když teda se měla ve skladbě, se mu něco předložila a on s tím nebyl spokojen, tak on to vyjádřil takovým způsobem, že on mě to znechutil. Já jsem třeba dělala nějakou velkou skladbu, myslím už potom pro orchestr, a měla jsem tam takový akordický plácance a on se na to díval a říká, ach, zase ten Krachmaninov. A já říkám, pane profesor, já to opravím, odkud až kam? No tady, jak máte ty akordy, kde máte toho Krachmaninova? Takže to bylo krásný, já jsem opravdu u něho byla šťastná a u něho jsem udělala třetí ročník a čtvrtý ročník. A ve čtvrtém ročníku se absolvovalo a byli na výběr čtyři disciplíny. První byla symfonie. Jsem si říkal, no tak to píše každé, to já nechci. Druhá byla opera. No to musíte mít text. A když ten autor textu zhoří, tak zhoří i ta hudba. Třetí byla kantáta, což je skoro totéž, akorát, že se to nehýbe, že to stojí na tom jevišti. A čtvrtá byla koncert pro nástroj a orchestr. Tak já jsem si říkala, tak tohle budu psát, tohle, já jsem klavíristka, já to napíšu pro klavír, já si to nemusím hrát, tam jsou šikovní spolužáci klavírní, Václav Šefl, který později dělal na konzervatoři nějakého přednostu a tak dále. Takže ten měl rád moderní hudbu. No a tak já jsem teda přes prázdniny složila. Jo, ještě pan profesor Kapr řekl, no ale nebudeme to zvát tak banálně jako klavírní koncert. Já vám doporučuji název Symfonický dialog pro klavír a orchestr. Ono je to totéž, ale zní to vznešeně, jo. Já říkám, beru, ano, samozřejmě. Takže tu hudbu jsem si samozřejmě udělala. Napřed jsem to dělala v tom klavíře jenom a pak jsem to musela ještě přeinstrumentovat. Pak na škole byl pan opisovač, který to potom opsal pro orchestr a provádělo se to až po prázdninách s v roce 1963 a dirigoval to tehdy ještě ne slavný Zdeněk Mácal. A byla to Olomoucká filharmonie a ta světová premiéra byla v Brně na stadioně.

0: byla zavedena nová koncepce. A v rámci té nové koncepce byl předmět úvod do skladebných nauk. A to se málo kdy podaří, aby na hudební škole byl takový člověk, který je skladatel. Protože moji spolužáci buď byli houslisti jako Evžen Zámečník, ti šli do orchestru, nebo byli trubači, taky šli do orchestru, nebo klarinetáci. Ale s klavírem můžete jít jedině na hudebku. Já jsem byla jediná, myslím, v celém Jihomoravském kraji vyštudovaná skladatelka, kvalifikovaná, která si udělala svůj plán, jak ty děcka bude učit, ale napřed jsem si řekla, já musím přijmout jenom takový děcka, který mají fantazii a nápady, protože hrát se naučí kde kdo. Tam na to, to už je napsané, to už 300 let, 400 vymyslel někdo, ale když mám složit něco svýho, na to musím mít nápad. A ty nápady jsou od Pána Boha. Je to opravdu pravda, protože to vás nikdo nenaučí tady tohle. Takže já jsem chodila po těch hudebkách za učitelem hudební nauky, kde se soustředují děcka od 5. ročníku výš, 11, 12 let, kteří už znají noty, znají rytmus a umějí to zapsat. A říkala jsem, pane kolego, napište jim na tabuli v hudební nauce, kde se soustředují všechny nástroje, je duben, budu to potřebovat až po prázdninách, ty vítěze, na tabuli domácí úkol. A ten domácí úkol, ten mám do dneška v té své knize a je tam. Vymysli a zapiš svoji vlastní skladbičku, stačí na jednu stránku malého notového sešitu pro svůj nástroj na jedno z těchto tří volitelných témat. Byl duben, takže jsem si říkala, první, jarní nálada, druhá, pro introverty, smutný večer. A třetí, tři tečky, co se dětka ptali, paní Šloko, to je nějaký sprostý slovo. Říkám, ne, to není sprostý slovo, to je cokoliv jiného, ale s názvem. A tam dětka psali třeba, tam měli nápad a i na jeden den na stromě, zemětřesení v Kobe. Jeden kluk dokonce napsal píseň strašlivá a tam si vymyslel i text, i hudbu, i doprovod. Byl to klavirista a zpěvák a já si pamatuju, že to začínalo naprosto otřesně. Je noc tmavá, je noc temná, padla na mě reprobedna. Tak to bylo krásný, dál už si to nepamatuju, ale tohle to bylo úžasný, že ty děcka měly fantazii. Tak takovýhle já jsem si vybírala ze všech 10 brněnských hudebek, oni mě to vždycky přinesli štos a polovina z toho putovala do koše, protože to byla stupnica C dur nahoru a dolů a skončilo to akordem, anebo to bylo opsané od někoho, od nějakého autora, kterého já jsem znala. Takže to, co jsem přijala třeba do toho ročníku, tak to byly třeba 4-5 děcek.
1: Vám potom přišlo pod ruku mnoho výborných žáků.
0: Ano, právě teď to chci říct. A teď z tohohle se potom rekrutovali někteří. Já jsem musela mít rozpracovaný plán, protože se o tom dozvěděla Praha, Greenfieldová nebo Bémová, já teď nevím, která to byla, byla na ministerstvu školství a říkala, vy máte na škole skladatelku a ona učí tady skladbu a my bychom potřebovali, aby to dostala, aby vypracovala osnovy, abychom věděli, jak postupuje. Takže jsem tam měla třeba napřed doprovod k lidovým písním, aby uměli. Ty lidové písně byly známy, jo, takový ty národní. Ale aby uměli se orientovat v těch akordech. Potom už teda zvláštní tóniny a tam byla cigánská, dur i mol, a všechny církevní tóny a celotónovka. A to už teda někteří žáci, a to mám vymyslet a i vlastní melodii. Ano, teď už písničku nemáš, nemáš berličky. Tak teď už si musíš vymyslet všecko sám. Takže to oni dělali potom. Ti, kteří to nezvládli, tak ti odpadli a ti, kteří to zvládli, tak ti nadějně pokračovali dál. A potom jsem ještě s nima dělala, myslím, v tom prvním ročníku vokální tvorbu, kde si našli nějaké básničky pro děcka, přinesli mě to a já jsem jim říkala, tak a kde dáš přízvuk, odříkej to. A kde je vrchol té písně, jo, to všecko, co se promítne do té melodie, doprovod si umíš udělat, bude to tvůj doprovod a nemusí to být zrovna v C-dur nebo v G-mol a takový, jo, to můžeš mít i tu zvláštní řadu. Takže už, aby měli i svoje nápady a to všecko a děcka to strašně bavilo. A já jsem učila nejen klavíristy, i když ty se učí nejlíp, protože oni mají ty akordy. Měla jsem tam jednu i cymbalistku. Pak jsem tam měla klarinetistu. Měla jsem tam houslistu, čelistu, Kružík, dneska známý dirigent, ten ke mně chodil do skladby. Jakub Hruša ke mně chodil do skladby. Jiří Miroslav Procházka, zpěvák. Opět, jo, můj žák. Tak pro toho jsem dělala pěvecký cykly a on dokonce přišel za mnou jednou, protože on je taky evangelik jako já, ale my teda do těch kostelů moc nechodíme, protože my rádi dlouho spíme. A on mě říkal, paní profesorko, já bych chtěl, přinesl jsem vám tady texty, 4 písně z textu evangelického zpěvníku, abyste na to udělala propracované doprovody. Ne jako varhaník, plác, plác, akordy, ale tak, jak to dělal třeba Janáček nebo Martinu. Já říkám, ano, Jirko, já ti rozumím, já to, no, tak ti to udělám. Takže jsem mu udělala, to byly 4 chrámové písně na texty z evangelického zpěvníku. A ta první začínala FL věkem. Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Nyní naše povídání chvilku zastavíme a poslechneme si další hudební ukázku z tvorby Jarmily Mazourové.

0: Paní Chmelová, jaká byla vaše hudební cesta? Co vás přivedlo ke klavíru?
1: Já měla krásné hudební dětství. Nejsem sice z hudební rodiny, ale moje maminka, když byla malá, tak dostala od známých starou heligonku a tu si opravila a naučila se na ní sama hrát a zpívat si k tomu písničky. A tatínek to je takový kutil. A je to vyučený televizní opravář, ale dokáže spravit cokoliv, takže k nám lidé nosili třeba líheň na kuřata na opravu a tak, ale on si našel v amatérském rádiu, to byl časopis, návod, jak sestavit elektrický klavír. A tak si na to sehnal součástky a ten klavír si opravdu postavil. A protože televize se opravují i v rodinách muzikantů, tak často chodil na opravy za panem Miroslavem Lošťákem z Rumburské hudební školy a tam zase dostával rady k tomu, co jak funguje na tom klavíru. A já, když jsem to doma viděla, tak mě to zajímalo a začala jsem se ptát, na co která klávesa je nebo knoflík a co se s tím
0: vám bylo?
1: To mi bylo 6 let a rodiče si všimli, že bych mohla mít hudební nadání a proto mě vlastně na konci první třídy přivedli do hudební školy, kde si mě pan Lošťák přeskoušel a řekl, že by mě vzali a tak vlastně začalo moje hudební vzdělávání.
0: Takže vy jste se dostala ke klavíru skrze technické schopnosti vašeho tatínka.
1: Je to tak, je to tak.
0: A potom jste pokračovala tedy na základní umělecké škole?
1: Ano, vlastně do půl roku jsme si museli pořídit teda skutečný akustický nástroj, abych mohla řádně studovat a měla jsem během let několik pedagogů a vlastně tím nejzásadnějším pedagogem byla paní Olena Maďarová, která ale po roce a půl se odstěhovala z Rumburka, ale zprostředkovala mi kontakt na Teplickou konzervatoř a já jsem tam začala dojíždět za paní profesorkou Barborou Bůžkovou, která se stala na pár let externím pedagogem základní umělecké školy, připravila mě na konzervatoř a pak jsem u ní studovala ještě dalších 6 let.
0: Vy jste před chvílí zmínila to, jak vzniklo vaše setkání a kontakt s paní Mazourovou. Vy jste klavíristka, učíte, máte výbornou klavírní třídu v Brně na základní umělecké škole, ale vedete žáky také ke kompozici. Jak to vzniklo u vás?
1: To je pravda. Vlastně tím, že jsem studovala u paní Mazourové a začala jsem u ní studovat už jako vysokoškolský student, tak jsem se na tu její výuku dívala už i jako pedagog. A samozřejmě viděla jsem, jak k žákům přistupuje, jak nás dokáže nadchnout. My jsme k ní chodili vlastně jenom na 30 minut. Ty hodiny nebyly delší, ale za těch 30 minut nás dokázala tak namotivovat, co všechno vlastně můžeme dělat, co všechno můžeme vymýšlet. Že...
0: Já myslím, že posluchači to slyšeli před chvílí
1: ano,
0: právě.
1: Určitě. A vlastně z těch hodin jsem odcházela nadšená a měla jsem pocit, že všechno jde a je to vlastně velice jednoduché komponovat. A opravdu to jednoduché pak bylo, protože člověk měl to nadšení a ono to šlo. A nejdřív jsem to teda zkoušela sama a pak, když už jsem viděla, že vím jak na to, tak jsem začala pracovat takhle i se svými žáky. A jedním inspiračním zdrojem vlastně byla právě paní profesorka Mazourová, ale jezdila jsem i na kurzy třeba do Mikulova, kde učil improvizaci pan Petr Hanousek, který je úžasný v tom, že vlastně ty děti učil tím způsobem, že všechno je krásné a všechno je správné, že nic není špatně. A děti ho milovali a měl spoustu výborných nápadů, když třeba i to dítě nemělo zrovna nějaký nápad, tak se hodilo kostičkama, anebo měl obrázky a přesto se položil průsvitný papír s notovou osnovou, nakreslili se tam nějaké body z toho obrázku a už z toho zase vznikla melodie. Takže bylo to takové hodně tvořivé. A pak jsem začala hodně chodit i na náslechy třeba k paní Marcelce Slané, která vedla předškolní oddělení a to je zase úplně jiná práce, kde se s těma dětma musí hodně hrát a všechno vlastně brát přes tu hru, ale ta hra měla svůj cíl, takže takhle jsem vlastně měla možnost, ještě musím zmínit třeba kurzy pro nejmladší skladatel v Hradci nad Moravicí, které nyní vede Markéta Dvořáková se svým týmem většinou pedagogů z JAMU a to je taky hodně tvořivé. Tam vlastně děti se setkávají s projektem Slyšet jinak nebo si tam i vyrábí svoje vlastní hudební nástroje, takže ta tvořivost je tam hodně podporovaná. A to všechno vlastně jsem se snažila nějak dát dohromady ve své výuce. A začala jsem to zkoušet se svýma dětma, nejdřív s jedním nebo se dvěma žáky. Zjistila jsem, že existuje kompoziční soutěž pro děti, zkusili jsme tam skladby poslat. Teď třeba dostali stříbrné pásmo, tak jsem s těma diplomama šla za panem ředitelem, ukázala jsem mu to. A tenkrát pan ředitel Suchý na to kývnul a dal mi hodinu skladby. Tak jsem za to byla strašně ráda. Tím pádem i pro mě to byla velká motivace a zkoušela jsem to čím dál s tím větším počtem dětí. A dneska už to vlastně dělám se všemi. Někteří to mají jako vedlejší obor, mám tam jeden hlavní obor, ale všichni si to mají možnost zkusit a pak sami vidí, jestli se jim to líbí a chtějí v tom pokračovat, anebo jestli se spíš chtějí orientovat na tu interpretaci.
0: Vy jste přinesla také hudební ukázky, které vznikaly v rámci výuky pro studijní potřeby a my si tedy nyní poslechneme skladbičku Nelly Vojtkové Minimální vesmír.

0: Já bych se vás chtěl nyní ještě zeptat, jak probíhá výuka kompozice?
1: Tak, to je těžká otázka, ale my vlastně začínáme často improvizací, ne se všemi dětmi, protože jsou děti, které rádi improvizují a sami i třeba přijdou se svým vlastním nápadem do hodiny a chtějí se pochlubit, že něco si doma vymysleli, tak to mě vždycky moc zajímá. A zahrají mi, poslechnu si, vždycky pochválím, protože ty nápady jsou hezké. Většinou do toho ty děti nechtějí moc mluvit, takže já jim sice poradím, ale už mám tu zkušenost, že ty rady nepřijmou, prostě chtějí to mít po svém, ale ty rady se neztratí, protože oni to zase potom třeba popřemýšlí nad tím a použijí to v dalších svých skladbičkách. Ale často chodím sama s nápady, že vymyslíme nějaký projekt, teď třeba na Vánoce vymýšlíme takovou improvizační pohádku, ona je sice improvizační, ale potom vlastně ty improvizace zkusíme i zaznamenat a vzniknou z toho malé skladbičky a bude to na téma, jak voní Vánoce. A vlastně ty děti se musí trošku zamyslet nad tím tématem, popřemýšlet, jak to u nich doma voní, vymyslí si třeba, tak třeba jako linecké cukroví a tak si to napíšeme, zkusíme si nejdřív napsat rytmus. Dřív jsem dělala nejdřív melodii s dětma, ale oni jak vymýšleli melodii, tak vlastně ta melodie byla ve čtvrťových notách a pak už se jim to nechtělo měnit. Tak poslední roky jsem to obrátila, nejdřív si tam zatleskáme rytmus, dlouhé krátké slabiky, zapíšeme si ho pomocí čárek a na ten rytmus pak vymýšlíme melodii. A jakmile máme melodii, tak už se vlastně učíme pracovat s motivem, různě to posouváme, rozšíříme, zkrátíme, dáme od jiného tónu. Pak si k tomu vymyslíme nějaký doprovod a to mě moc baví a ty děti to taky baví, protože najednou je to taková trošku jiná práce, než když sedí vlastně u toho klavíru a hrají tu tvorbu jiných autorů. Tady si můžou opravdu tvořit a vymýšlet si to podle sebe.
0: A děti jsou také kreativní a vymýšlejí praktické věci, takže váš žáček Michal Třískala si napsal vlastní mobilní zvonění, ano, a my si ho nyní poslechneme.

0: Bavíme se o kompoziční práci dětí. Mě by zajímalo, jsou děti dostatečně trpělivé a kreativní stále? Nebo se jim chce spíše hrát hry na počítači? No. Není to příliš mnoho práce zkomponovat vlastní skladbu?
1: Je to práce, ale děti jsou kreativní. Já jsem teda toho názoru, že když je kreativní pedagog, tak je i kreativní žák. Ale jsou strašně důležití i kreativní rodiče, bez nich to taky nejde. A myslím si, že ta kreativita tam je, ale ta trpělivost s tou je to teďkom horší, protože dřív ty děti samozřejmě neměly tolik podnětů jako televize a mobily a počítače. A teď tím jsou obklopeni a mají mnohem kratší soustředění. A samozřejmě i ta trpělivost tam často není, protože by chtěli mít všechno hned a pokud možno bez práce. Neříkám, že všechny děti, ale ta většina ano. Takže tam vlastně vnímám tu výuku jako učení se i té trpělivosti.
0: A dá se s tím nějak pracovat? Vidíte pokroky třeba u některých dětí, kde byste si ze začátku řekla, že to snad ani nebude možné?
1: Ale určitě, určitě ano. Často se mi stává, že dostanu děti, které mají vlohy, ale třeba nemají tu trpělivost, nemají to soustředění a během 10 minut už mi, nechci říct, že skáčou po hlavě, to ne, ale už vidím, že potřebují ten pohyb a musím je pustit. Třeba zařadíme v tu chvíli nějakou hru na rozvíjení sluchu, třeba intervalové obrázky, aby si zaběhali a přitom procvičili i ten sluch a pak se na chvilku zase vrátíme k té nástrojové hře a musíme být hodně trpěliví a ono se to postupně zlepšuje.
0: Skladbičky dětí jsou často programní, mají nějaké názvy, tak jak jsme se bavili o té vizi právě paní Mazourové před chvílí, že je to pro děti velmi důležité, to rozvíjení jejich fantazie. Mě zaujala skladba Sloni a moucha, kterou jste přinesla. To je, jak mladý autor Michal Schleiss přišel na tento název.
1: No zrovna Michal je dost specifický student, on moc rád komponuje, ale název tomu dává až po zkomponování. Takže to je vlastně úplně opačný postup, než jaký já preferuji. A hodně se o tom bavíme a snažím se ho přesvědčovat, že by to mělo být naopak. A někdy to Míša chápe a někdy to pochopí až později. Ale v každém případě i ve chvíli, kdy to ten název nemá a stále se o tom bavíme, tak on přemýšlí a pak s tím názvem přijde a vlastně tu skladbu i podle toho názvu pak dotvoří. Takže vlastně nakonec se to podaří, aby ten název souvisel s tou skladbou, aby to opravdu, když to je název Sloni a moucha, aby tam bylo slyšet toho slona a i ty mouchy.
0: A posluchači budou moci posoudit sami, že se Míšovi tato skladba opravdu podařila.

0: Pravidelně probíhají soutěže pro děti a mládež, kompoziční soutěže. Vaši žáci také získali různá ocenění. My jsme poslechli právě skladbu, která zazněla na 10. ročníku skladatelské soutěže žáků základních uměleckých škol. Koncert probíhal v Olomouci. Jaké jsou možnosti pro děti? Vytváříte různé projekty, kompoziční projekty, ten jste zmínila,
1: ano,
0: soutěže.
1: V rámci základních uměleckých škol nebo těch škol, na kterých já působím, děláme například ty improvizační pohádky, ze kterých potom vznikají různé kompozice. To je Nazuš Orchidea. Nazuš Veveří máme školní kompoziční soutěž. Letos už je to druhý ročník, tak to je taky takový hodně zajímavý projekt, kde vlastně zapojují se do něj děti, které normálně nekomponují. Prostě zkusí si to a na základě toho pak vlastně vidí, že jsou na to šikovné nebo ne a můžou pokračovat. A pak samozřejmě jsou soutěže, ale těch dětských soutěží kompozičních je strašně málo. Jo, máme tady Zuškovou soutěž, ta je jednou za 3 nebo za 4 roky. Myslím, že v Lucembursku je soutěž mezinárodní, ta je jednou za 2 roky, ale nepřipadá mi až tak solidní jako ta česká, protože do České posíláte práce právě ve více výtiscích a každý porotce má 2 měsíce na to, aby to všechno prošel. Když to v Lucembursku tam pošlete soutěž a hned za týden už vědí po uzávěrce, kdo jak dopadnul. A je tam ještě víc skladeb než v té České republice.
0: Že to zavání tím, že porota není tak pozorná.
1: Možná spíš si tu práci rozdělí, že ne každý porotce slyší opravdu všechny skladby.
0: No. Takže potom ta objektivita je samozřejmě tím ovlivněna.
1: No a potom většinou hledáme na stránkách Composer Site a tam jsou různé soutěže, ale spíš pro starší žáky, takže musíme tam hledat něco, co je věkově neomezené a co je dostupné. A to jsou třeba soutěže, kde je v podmínkách napsat skladbu třeba na jednu stránku nebo do 1 minuty. Na to už ty děti mají ze základní umělecké školy a můžou se zúčastnit.
0: Mě by ještě zajímalo, jaká je situace v rámci základních uměleckých škol v rámci celé republiky. Paní Mazourová před chvílí zmínila ty začátky, u kterých stála, kdy tento obor se začal nějakým způsobem formovat a vyučovat v tom tenkrát na lidových školách umění. Jak je to dnes? Učí se obecně kompozice po celé republice?
1: Neučí se úplně po celé republice, nebo ne, aspoň na všech hudebních školách. Mám radost z toho, že každý rok se objeví nová hudební škola, kde se nově ten obor otvírá. To je výborné, ale není to na všech školách. A jako krajský metodik oboru skladba pro Jihomoravský kraj to sleduju, tu situaci. Vždycky jednou za rok máme poradu, tak před tou poradou zjišťuju na všech hudebních školách, co se stalo nového, jestli tam mají skladbu nebo improvizaci aspoň a do jaké míry se tomu věnují. Takže třeba z Jihomoravského kraje je velmi, velmi aktivní Znojmo, nebo tady v Brně jsou hudební školy, kde se skladba hodně vyučuje. Ale jsou kraje, kde se to ještě nepodařilo moc rozvinout.
0: Tak my budeme fandit, aby ten rozvoj mohl pokračovat dále. A poslechneme si nyní poslední hudební ukázku a to bude píseň Chumelíse, kterou zkomponovala Aneta Petru.

0: dnešní Oktávě jsme si povídali o komponování, o vedení dětí k hudební kreativitě. Co myslíte, že hudba dětem a mladým lidem přináší? Je to důležitá součást života? Pro vás určitě?
1: Pro mě ano. Pro mě ano a pro ty děti, proto je to, pro ně je to spíše z začátku zvědavost. A potom jsou spokojení, že umí něco víc než ty spolužáci, kteří jenom hrají, no, a neumí sami nic vymyslet. Ale je to individuální, nemůžu mluvit za úplně všechny.
0: A jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že je to pro mě radost. Radost, že můžu něco svého vytvořit a vždycky jim říkám, když hrajete na klavír, tak musíte cvičit, teď to nacvičíte ano. A zase to zapomenete, ale když přestanete cvičit. Když vymyslíte nějakou svoji vlastní skladbičku, tak ta už vám zůstane na celý život.
0: Děkuji za krásný rozhovor. Přeji vše dobré, hodně potěšení z hudby a z práce s dětmi a hudební mládeží. Hosty v Oktávě byla hudební skladatelka Jarmila Mazourová a klavíristka Věra Chmelová. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Radio Proglas vysílá pořad Oktáva díky vaší podpoře. Zůstaňte nám prosím věrní. Naslyšenou.

0: Je 17 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Fotbalový Hradec Králové si kvůli evropským pohárům nechal odložit taky utkání z Plzní. Silnice 50 před Bučovicemi je po vážné nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutili se taky evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomati i policisti. Na místě je taky konzul Štěpán Šantrůček.
3: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ty čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
2: Varování před rizikem vzniku a šíření požárů platí taky v Česku. Důvodem je dlouhotrvající sucho. A meteorologové vydali výstrahu i před vysokými teplotami. Víkend v Česku bude totiž opět tropický. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Jen na západě a severu by měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40% oproti stejnému období loni. Nejčastěji jsou to scénáře podvodných bankéřů nebo policistů, anebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidi, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí. Popisuje to expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
4: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
2: Letos v prvním pololetí vzrostla taky částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli, třeba u České spořitelny o víc než třetinu oproti stejnému období loni. V Trutnově pokračuje rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla. V areálu bojiště je několik výstav o životě a díle bývalého prezidenta. K vidění jsou desítky fotografií a videí, říká za organizátory Eva Navrátilová.
5: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, plastiků a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
6: Fotbalisté Hradce Králové si v Šancelize nechali odložit i utkání pátého kola proti Plzni, které se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Východočeši tak kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nebudou hrát zápas nejvyšší domácí soutěže dva víkendy po sobě. Tuto neděli nenastoupí ani v Brně proti Zbrojovce. Oštěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončili v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů. Důvodem byla příliš velká nervozita.
7: Klamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
6: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích skončili obě čtvrtkařské štafety.
8: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je první kolona za nájezdem od Říčan ze 13. kilometru do Zužení na 24. u Šmejkalky ještě na půl hodiny. Potom od exitu 66 Čechtice se sune další fronta 15 až 20 minut na 70. kilometr. Tam hořelo na Louce, jede se jenom levým pruhem. A nakonec na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za Rosicemi ze 180. kilometru do omezení u D2 osobním autem stále ještě 50 minut. Na D11 na výjezdu z Prahy na Hradec se jede velmi pomalu od

0: Další zelená vlna za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 17 hodin 9 minut a příjemné páteční odpoledne vám na vlnách Proglasu přeje Ondřej Šidlo. Dnes je 14. srpen, památka svatého Maximiliána Kolbého a všem Alanům přeji všechno nejlepší k svátku. V následujícím vysílání si můžete poslechnout reprízu pořadu Před kostelem z ledna 2025. Autor Antonín Žulnerčík si pro vás připravil téma svatý Šarbel Machlův, poustevník z Libanonu. 5 minut před 6 můžete vyslechnout myšlenku na den Tamary Suchánkové a od 18. hodiny vás zveme k poslechu mše svaté dnes z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Přeji vám příjemný poslech.

Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem.

0: Rozloha státu činí 10,5 tisíce kilometrů čtverečních a žije v něm přibližně 5,5 milionu obyvatel. O Libanonu a hlavně o jeho nejznámějším světci hovořím v ostravském studiu se dvěma hosty. Tím prvním je farář z Dobratic, otec Jan Vojnár, chvála Kristu.
1: Chvála Kristu.
0: Druhým je pak trvalý jáhen z farnosti Skalice u Frýdku, Pavel Ramík. Chvála Kristu.
2: Chvála Kristu.
0: Oče Vojnáre, o kterém světci tedy dnes hovoříme?
1: Chtěl bych vám představit svatého Charbela z Libanonu, o kterém se stále více dozvídáme i u nás v naší zemi. Svatý Charbel se narodil 8. května 1828 v Bekafre v Libanonu. V křesťanské rodině měl dva strýce, byli poustevnickými mnichy. Už v dětství toužil po řeholním životě. Ve 23 letech opustil domov, vstoupil jako kandidát do kláštera Panny Marie v Majfoku, kde později přijal jméno slavného mučedníka Charbela. Byl vysvěcený na kněze, byl řeholním mnichem v klášteře svatého Pavla a Petra v Anaj a toužil po poustevnickém životě.
0: Oče Jene, čím se Charbel, poustevník, řeholník, proslavil, že nakonec skončil v seznamu svatých?
1: Svatý Charbel, když žil v klášteře v Anaj nebo pak v poustevně svatého Petra a Pavla, žil v takovým velice aschetickým životem. Pracoval manuálně, velice dodržoval ticho, mlčení. Jeho život byl určován maronickým rytmem modlitby, breviáře, liturgie. Často se modlil v modlitbu svatého Ružence. Rád bděl před svatostánkem, před Kristem v nejsvětější svátosti oltářní. Mnohé hodiny trávil v kostele v noci. Už za jeho života Pán Bůh učinil skrze něj mnoho zázraků a pak nejvíce po jeho smrti.
0: Žil poustevnickým životem kolik let?
1: Svatý Charbel obdržel 13. února 1875 povolení odejít do poustevny a tam se trval 23 let v poustevně svatých Petra a Pavla až do své smrti, kdy umírá 24. prosince 1898.
0: V úvodu pořadu jste říkal, že mnoho zázraků se událo už za života Charbelova. Znamená to tedy, že po jeho smrti těch zázraků přibylo ještě více?
1: Máte pravdu. Vzpomenul bych třeba, kdy za jeho života kobylky napadly úrodu nejenom na klášterních polích, ale také vlastně i ve vesnici. Představený řekl svatému Charbelovi, ať se modlí, aby byla úroda zachráněna. Svatý Charbel požehnal svěcenou vodu, kropil pole, přikázal, aby tato zvířátka, tyto kobylky, prostě šly na pole, kde úroda roste divokým způsobem a ne kde je pěstována lidskou prací, a kobylky odešly. Úroda byla zachráněna. Svatý Charbel odešel do poustevny na popud velkého zázraku, kdy jeden z mnichů mu do lampáče, do olejové lampy, místo oleje nalil vodu a svatý Charbel si tímto světlem svítil ve své celé, tímto světlem, které bylo napájeno vodou místo olejem. Po jeho smrti asi 40 dnů viděli vesničané silné světlo nad jeho hrobem. Ostatky byly vyzvednuty a tehdy zjistili mniši, že z jeho těla, z rakve, vytéká tekutina. Snažili se nějak tento problém vyřešit. Asi 40 let vytékala tato tekutina z jeho těla až do doby, kdy papež Pavel VI. Blahořečil 5. prosince roku 1965 svatého Charbela. Ale v té době už přicházeli k jeho hrobu, ať už křesťané, ale také muslimové i nevěřící, prosit o pomoc se svými těžkými problémy. Máme dnes v Anaj založeno v knihovně až 300 000 dopisů, které tam byly doručeny jako ukazy, že lidé přijali jeho pomoc a medicína toto nemůže si vysvětlit. 300 000 dopisů bylo v letech 1950 až rokem 1970. A stále přicházejí lidé, kteří prožívají velké boží milosti na přímluvu tohoto světce. Naposledy před 2 týdny jsem třeba v Těšíně potkal paní z Žiliny, která říkala, ano, byla jsem uzdravena za přímluvou tohoto světce, pan doktor mi sepsal dokumentaci před, pak potom dala jsem to přeložit do angličtiny a zavezla tam do knihovny, do kláštera v Anaj, kde je i tato moje záležitost zaedividována.
0: Já se přiznám, že úplně poprvé o svatém Charbelovi jsem slyšel na poutním místě Cvirín u Krnova. Před několika lety kněz tam nabízel pomazání olejem svatého Charbela. Je to olej, který tedy nějak vytékal z toho jeho těla, uchoval se a s ním se to pomazání dělá dodnes?
1: Ne, není to už tato vodná tekutina, která vytékala z jeho těla. Nyní maroničtí kněží v Anaj žehnají při zvláštním ritu olivový olej, používají u toho relikvie svatého Charbela a tento takzvaný olej svatého Charbela je nabízen, distribuován po celém světě. Pomazání tímto olejkem je svátostí, na kterou můžeme používat zvlášť při modlitbě k svatému Charbelovi a to s velkou vírou, důvěrou, že tento světec se přimlouvá za nás v našich potřebách u Pána Boha.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. O libanonském poustevníkovi svatém Charbelu Mahlufovi hovoří páter Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, jak se tedy svatý Charbel dostal k vám do Dobratic? Jedná se o malou farnost v Beskydech. A jak se dostal k vám Janu Vojnarovi?
1: Svatý Charbel si nás našel. Říkám svědectví, ne informace, ale svědectví o tom, že svatý Charbel přišel nejenom ke mně, ale do naší farnosti. To jste dobře řekl. Protože nejdříve to bylo, že jsem obdržel skrze známé na Oravě, skrze manžele Bolkovi, tento už vzpomínaný olej svatého Charbela. Pak vlastně mi přišla na podzim loňského roku knížečka, taková malá brožurka od patra Matuša Marcina, která se jmenuje O mocném působení svatého Charbela. A mě velice oslovily tyto zázračné věci dnes, které se dějí. Na posledním listu této brožurky byla uvedena adresa domu úlavy svatého Charbela ve Staré Lubovni s telefonním číslem. Já jsem tam zavolal, řekl jsem té paní, která zvedla telefon, že mě to oslovilo a tak jsem se jenom mimochodem zeptal, a ostatky relikvie svatého Charbela by nebyly? A ona říká, těžko, jo, relikvie prvního stupně získáte už snad jenom v Libanonu, ale my vám můžeme nabídnout relikvie třetího stupně, kousek látky, kterou se dotkli jeho rakve. Ale za týden asi paní znovu volala a říkala, my jsme se rozhodli, že vám relikvie, ostatky prvního stupně, kapičku krve svatého Charbela věnujeme, ale musíte si přijet. Tak jsme se vydali na Slovensko, jsem s jednou rodinou navštívil tento dům úlavy a to bylo 10. února roku 2024 s tím, že 11. února slavíme Světový den nemocných. svátek Panny Marie Lurdské. A tak jsem dál jenom na internetové stránky, že dovezeme relikvie svatého Šarbela, že bude uctění, pomazání olejkem, a to byl ten velký první zázrak v Dobraticích, nevím, jak to nazvat. Když jsem vycházel ze zpovědní místnosti, viděl jsem, že do kostela na nedělním či svatou proudí nejenom místní lidé, ale přijíždějí z Třinecka, Jablunkovska, z Frydecka. Jeden člověk přišel o Berlích, jedna rodina přivážela na vozíčku asi 12-letou ochrnulou dcerku. A ta mše svatá byla zcela jiná. Ta byla naplněna Božím duchem. Tito lidé všichni jsme to tak živě prožívali, že i místní se divili, co se to děje při této mši svaté. Každé slovo bylo živé. Já jsem až dojetím tehdy plakal, protože toto jsem vůbec možná nezažil. Tak to začalo u nás v Dobraticích.
0: To byl příchod ostatků svatého Šarbela do Dobratic. Co se dělo potom? Následovala další setkání?
1: Ano, já jsem se zamýšlel, jak dál. V internetu jsem našel, že ve farnostech, kde jsou ostatky svatého Šarbela, slaví takzvaný den úcty svatého Šarbela. A to se slaví vždy 22. každý měsíc po celém světě. Tak jsem neváhal a od února slavíme každý měsíc den úcty svatého Šarbela v Dobraticích. Přišli mnozí ještě další lidé z širokého okolí. Nejenom že svata byla adorace, byla modlitba svatého Růžence. Trvalo to asi tehdy 2,5 hodiny. Skončili jsme a lidé zůstali v lavicích sedět, neodcházeli. Tak jim bylo dobře. Prožili opět mocný dotek Ducha svatého. A takto přijíždějí až dodnes, vždy 22. v měsíci do farnosti, kdy prožíváme takový dar vnitřního uzdravení, upevnění ve víře. Někteří přijeli i z Brna nebo z Polska, od Bělska Białe, a mezi jinými přijíždí pravidelně k nám jáhen Pavel Ramík, za co jsem velice vděčný a který mi hodně pomáhá.
0: Využívám toho, že jáhna Pavla Ramíka máme dnes ve studiu spolu s otcem Janem. Farnost Skalice nesousedí přímo s Dobraticemi. Co vás do Dobratic přivedlo?
2: Celá ta historie začala už dávno a tehdy, když začalo moje první setkání se svatým Šarbelem, tak jsem absolutně netušil. To bude tak dlouhý příběh, že bude trvat desítky let a nakonec skončí tím, že vypomáhám jako prvále jáhen ve farnosti Dobratice. Můj osobní příběh se svatým Šarbelem začal po revoluci v 89. roce, kdy se u nás uvolnily různé informace, taky samozřejmě náboženského charakteru, kdy se k nám dostávaly různé tiskoviny, ale taky se rozšiřovalo spojení. Na internetové platformě, na internetu jsem vlastně poprvé zjistil nějaké blížší informace o svatém Šarbelovi. Nesmírně mě tento světec zaujal, především naprostou strohostí svého života, askezi, kterou v dnešní době nejsme ani schopni pochopit. Tehdy mě tohle to všechno velice oslovilo, plus to množství zázraků. Další dobu jsem se myšlenkami na svatého Šarbela zabýval, několikrát jsem četl jeho životopis, na mapě jsem si vyhledal, kde vůbec je Libanon, kde je město Anna i kde jsou ty jednotlivé poustevny. A určitou dobu jsem v myšlenkách setrvával u svatého Šarbela, nicméně vír života, různé životní povinnosti, celou záležitost se svatým Šarbelem zatlačili poněkud do pozadí, když v skutečnosti je to, že na svatého Šarbela jsem nikdy úplně nezapomněl. Manželka jednou přišla domů a říkala mi, že v Dobraticích je nějaká pouť, jak to nazvala, svatému Šarbelovi a že by tam chtěla jít. Když vyslovila jméno svatého Šarbela, hned se mi rozsvítilo v hlavě, říkám, určitě běž, svatý Šarbel je veliký světec, u nás ho moc neznáme, ale to se určitě povede. Běž tam za nás dva, protože manželka už dvakrát s naším synem šla pěšky pouť do Santiago de Compostela. Každou pouť projdou asi 800 až 900 kilometrů. Takže nějakých 15 kilometrů z Bašky, kde bydlím, Baška totiž patří do farnosti Skalice, tak těch 15 kilometrů z Bašky do Bratic pro ní je spíš taková lehká procházka. Říkala, já to pojmu jako pouť a půjdu pěšky. Večer přišla velice nadšena. Říkala mi, bylo tam obrovské množství lidí a celé 2 hodiny se zpovídalo. Manželka mi velice nadšeně vypravila o tom, že byla krásná adorace, modlil se ruženec, všesvatá, pomazání olejem svatého Šarbela, uctívání ostatku. Říkala, určitě půjdu příště. Šla pěšky a znovu se vrátila velice nadšená. Krásný čas tam prožila, jak se jí ty věci dotýkají.
0: A kdy tedy nastala ta doba, že jste se rozhodl s manželkou do Dobratic jít?
2: Když jsem viděl její nadšení po obou návštěvách, tak jsem si říkal, musím tam opravdu zajít sám a podívat se si to, co říká, je opravdu takové, jaké to říká, protože mi říká věci, na které nejsem úplně zvyklý. Chodíme oba dva velice často na pouti do blízké Mariánské svatyně, do Frýdku. Něco takového není úplně na každé pouti vidět. Takže jsme se nakonec domluvili tak, že manželka šla pěšky, já jsem vzal auto na 22. května to bylo, protože jsme se s otcem Janem znali z takového toho, řekněme, úředního styku z biskupství, tak jsem se zeptal, jestli potřebuje s něčím posloužit, jestli mám někde pomoci a tak dál. Takže jsem se zúčastnil adorace, zúčastnil jsem se modlitby svatého Růžence, neustále jsem sledoval dění kolem a byl jsem nesmírně překvapený tím, že přesto, že kostel do Braticích není moc velký, skutečně celou dobu slavnosti se zpovídalo, nespovídal jeden kněz a neustále stala taková malá frontička 2, 3, 4 lidí před svatostí smíření. I já jsem službu svatosti smíření využil a musel jsem opravdu chvilku čekat, než na mě došla řada, což není úplně běžné. Potom byla mše svatá, od oltáře trošku lépe vidět do řad věřících. Věřící byli nesmírně usebraní, velice soustředěně prožívali mši svatou. Další nezvyklá věc, která mě zarazila, bylo, že téměř 90% věřící šlo ke svatému přijímání. A to není běžné ani na velkých poutních místech. Po mši svaté bylo uctívání ostatku svatého Šarbela, taky mazání olejem svatého Šarbela. Potom celá akce oficiálně požehnáním skončila, ale lidé ještě spontánně postavali před kostelem, v kostele tvořily se hloučky, mluvilo se o tom, jak velká to byla pěkná slavnost, jak byli lidé osloveni tím, co zažili, co viděli. I já sám jsem byl oslovený tím vším, co jsem prožil, hluboce se mě ty věci dotykaly. Nakonec jsem se domluvil s otcem Janem, jestli mu to nebude proti mysli, že bych na příští den svatého Šarbela určitě přišel také a že bych mu mohl možná nabídnout další služby, které by eventuálně věřící, přicházející na tuto slavnost, mohli využít.
0: Vy jste jahen, předpokládám tedy, že jste vykonával jahenskou službu a ještě něco navíc?
2: Naši věřící obvykle vidí trvalého jahna většinou ve službě při oltáři. To je taková ta viditelná část služby trvalého jahna. Mnohem důležitější je ta část, která není úplně běžně dennodenně vidět. Je to služba, kdy trvalý jahen může sloužit přímo mezi věřícími. Protože mám odbornou přípravu, nabídnul jsem otci Janovi, že bych mohl mít takovou službu pro věřící, kteří se účastní dnu svatého Šarbela. Vycházel jsem totiž z toho, že ke svatému Šarbelovi přicházejí ti, kteří prožívají nějaké těžkosti ve svém životě. Ať už to jsou těžkosti v mezilidských vztazích, problémy v rodinách, problémy se svým zdravím, možná problémy ve víře. Lidé samozřejmě zajdou ke svatosti smíření, ale je to svatost, která odpouští hříchy. To je ohromná věc. Neznamená to automaticky, že tím samým je uzdraveno jejich srdce. Lidé potřebují své problémy někomu říct, někomu se svěřit, možná třeba uslyšet i nějaký komentář. A to je přesně to, co jsem otci Janovi chtěl nabídnout. Otec Jan velice rád tuto službu přijal, takže při dalším dni svatého Šarbela jsem pak byl k dispozici lidem, kteří prožívali nějaké osobní těžkosti, nějaké krize ve svém životě, mohli přijít, mohli jsme si o tom něco povědět, mohli jsme všechny jejich problémy potom zahrnout do modlitby s požehnáním. A skutečně hned při první oslavě dne svatého Šarbela přišli tři lidé. Každého člověka jsem vyslechnul, jeho problémy jsme ve společné modlitbě předložili Pánu Bohu. Lidé dostali požehnání. Kromě tady tahleta služby otec Jan taky zajistil přímluvce, kteří nabídli přímluvnou modlitbu. O tuto službu je taky velký zájem. Je to služba, kdy lidé můžou přijít, řeknou intenci, na jejich úmysl by se chtěli modlit a přímluvci svolávají Boží milosrdenství, Boží milosti, dobro, pokoj do srdci těch, kdo přišli prosit o modlitbu. Služba má velký ohlas. Myslím si, že je to jedna z věcí, kterou každý člověk potřebuje.
0: Co všechno mohou účastníci dne svatého Šarbela v Dobraticích očekávat? Na co mají být připraveni?
2: Upřímně řečeno, myslím si, že by měli být připraveni na dotek Boží lásky. Myslím si, že by měli být připraveni na to, že když přijdou s upřímným srdcem a předloží Pánu Bohu opravdu to svoje nejhlubší nitro, odejdou uklidnění, uspokojení, ubezpečení, zaopatření Boží láskou, Božím milosrdenstvím a myslím si, že každý z nich ve svém srdci ucítí dotek Božího dobra. Otec Jan se velice prozřetelně snaží vytvořit atmosféru zbožnosti pro všechny poutníky, protože každý z nás je trošičku jiný, každý z nás prožívá svoji zbožnost jiným způsobem. Někoho osloví rozjímavá modlitba růžence, která je tam k dispozici. Jiný se velice rád stíší před nejsvětější svátostí, kdy si může přímo tváří v tvář s Bohem skrytým v nejsvětější svátosti, abych tak řekl, vykomunikovat svoje problémy. Může mu svěřit svoje nitro, ty svoje nejbližší, ty, na kterých jim záleží, může mu svěřit ty, za které jemu osobně Bůh dal zodpovědnost. Samozřejmě celá slavnost nutně musí vyvrcholit mši svatou, oběti samotného Ježíše Krista, která je přinášena za všechny ty, kteří přišli do Dobratického kostela, nejenom za ty, ale za všechny ty, které Bůh miluje, kteří jsou všude rozseti po celém světě. Během mše svaté, předem mši svatou, během adorace i během modlitby růžence mají věřící možnost napsat na lístečky problémy, se kterými přicházejí ty přímluvy se nakonec, jejich intence, potřeby se nakonec čtou v přímluvách. Celé společenství se potom přimlouvá za potřeby, se kterými ti jednotliví věřící přišli, protože těch potřeb a intencí poutníků je mnohem víc, než se stačí při přímluvách přečíst. Nakonec se zhromažďují do takové velké průhledné nádoby u hlavního oltáře, která tam se trvá během celé slavnosti, takže věřící dokonce můžou jakým způsobem i matatelně vidět, že jejich potřeby jsou neustále předkládány při každém mši svaté samotnému Bohu. Nakonec mohou věřící přistoupit k pomazání olejem svatého Šarbela, to je svátostina. Mohou taky uctit ostatky svatého Šarbela a jiných svatých pocházejících z Libanonu. Ostatky jsou tak krásném relikviáři ve tvaru libanonského cedru. Konec konců relikviář máme dneska sebou tady ve studiu. Díváme se na něho. Co druhou slavnost svatého Šarbela, každý druhý měsíc je možné přijmout taky pomazání nemocných, protože skutečností je to, že na den svatého Šarbela přichází mnoho lidí, kteří mají zdravotní potíže. Ta svátost pomazání nemocných je velmi široce využívána, vždycky minimálně 30, 40 až 50% věřících, přítomných věřících pomazání nemocných přijme, což si myslím, že opět je taková duchovní posila pro ty, kteří tu svátost přijímají.
0: Oče Jene, vím, že jste se v roce 2024 vypravil přímo do Libanonu za svatým Šarbelem. Něco o té pouti vaší?
1: Já musím nejdříve začít tím, že to, že přišel do naší farnosti, do Dobratic, svatý Šarbel, to zasáhlo nejenom farníky a lidi v širokém okolí, ale především mě samotného. Já jsem dostal velkou milost, touhu k modlitbě. Rád se modlím modlitbu svatého ružence. Rád přicházím do kostela, abych před nejsvětější svátostí oltářní adoroval. Prožívám večery četbou, tu především s Bohem. Po celý den žijí s ním. A tak mě Duch svatý vedl, dal mi tu velikou touhu vypravit se do Libanonu za svatým Šarbelem. Našel jsem polskou cestovní kancelář, kdy z Varšavy jsme letěli do Libanonu. Tam jsem prožil celé 2 dny u hrobu a v poustevně svatého Šarbela v Anaj. Prošli jsme pěšky 14 kilometrů dlouhým údolím Kadiša, kde žilo v jednu dobu až 2000 mnichů v poustevnách, kde se ukryli před muslimským pronásledováním. Navštívili jsme hlavní mariánská poutní místa, kde přicházejí nejenom křesťané, ale i muslimové, především matky s dětma, a vroucně, velice vroucně se modlí a prosí o přimluvu Pannu Marii. Tam totiž svatí nejsou jenom svatými pro křesťany, ale jsou svatými pro všechny. Z Libanonu jsem si přivezl do farnosti relikvii světice libanonské svaté Rafky. Přivezl jsem si opět relikvii prvního stupně svatého Šarbela, která nyní v druhém relikviáři je takovou putovní relikvií, která putuje od jedné rodiny k druhé a oni se modlí a prosí o přimluvu svatého Šarbela ve svých vlastních problémech a těžkostech. Ale především na této pouti do Libanonu mě Pán Bůh obdaroval věřícími, kteří jsou většinou z farnosti Tychy, kteří už tuto spiritualitu, duchovní život svatého Šarbela žijí několik let. Tam přijíždí profesor Alexander Baňka, který nás také provázel v Libanonu. Má přednášky v této farnosti, jednou za měsíc je tam formační setkání a takhle jsme navázali úzký vztah, kdy také z farnosti Tychy nás posledně navštívila v Dobraticích paní z této rodiny svatého Šarbela.
0: Maronická církev? Co je to za církev? Pro ty, kteří o ní třeba ještě neslyšeli nikdy. Tam se Jahna Ramika.
2: Maronická církev, stejně tak jakoby další církevní společenství z Blízkého východu, tady u nás v Evropě není moc známa. Skutečností je to, že maronité, stejně jako například koptové nebo arménští křesťané, jsou prvokřesťanské církve, ty, které vznikly v dobách prvních křesťanů. Tyto církve působí především na středním východě. Zachovaly si svůj charakteristický ráz, své zvláštní modlitby, své rity. Co je však pro nás důležité, je to, že to jsou církve, které jsou ve společenství římskokatolické církve v plné podřízenosti papeži a v plném společenství s ostatními církvemi. Takže všechny svátosti, které tyto církve udělují, jsou platné i pro nás, pro římskokatolíky. A samozřejmě, když například koptové nebo maronité, arménští křesťané jsou přítomni našim obřadům, mohou také svátosti přijímat.
0: Oče Jene, vy jste do Libanonu jel na pouť, ale předpokládám, že jste nejel do naprosto neznámého prostředí. Měl jste velice kvalitní průvodce sebou.
1: Jak jsem už vzpomenul, profesor Alexander Baňka z Polska nás uváděl také do rodiny svatého Šarbela, která jako takový institut, můžeme říct, třetí řád na ten způsob už žije v Libanonu. Seznámil jsem se především s lidmi, kteří jsou pověřeni maronickým patriarchou křížení této spirituality po celém světě. Je to maronický kněz Antoine a otec rodiny Raymond Nader. Přijíždějí do Polska jednou v roce, mají duchovní cvičení pro lidi, kteří tady se na tyto duchovní cvičení přihlásí, tak je na Slovensku a do jiných zemí. Já si uvědomuji, že třeba i literatura o svatém Šarbelovi, o svaté Ravce, a teď už vyšla také krásná knížka Raymonda Nadera, je více v polském jazyce a ve slovenském jazyce. Jsou to nám blízké jazyky a můžeme z nich také čerpat. U nás vím, že na Cvirině už je několik let tato úcta k svatému Šarbelovi. Františkáni minorité slouží touto cestou v Brně a třeba i v Košicích, v katedrále, mají ostatky svatého Šarbela v Žilině a na jiných místech.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. O libanonském poustevníkovi svatém Šarbelu Machlufovi hovoří páter Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, přišel na slavnost svatému Šarbelovi do Dobratic už také nějaký zástupce diecéze nebo ostravského biskupství. Jak na tuto činnost nahlížejí představení?
1: Děkuji za tuto otázku. Už od té chvíle, když jsem měl jet, jak jsem vzpomněl, pro relikvie svatého Šarbela na Slovensko do domu Ulavy svatého Šarbela ve Staré Lubovni, informoval jsem o této věci našeho biskupa Martina Davida. Pak znovu jsem mu říkal, jak probíhají tyto dny úcty svatého Šarbela v Dobraticích. Pokusil jsem se také jej pozvat na tento den, ale bohužel do této chvíle ve vyplněném diáři otce biskupa se ještě nenašlo místo. Konzultujeme všechny tyto záležitosti s vikářem pro pastoraci Danielem Výchou. On už sám byl na tento den úcty svatého Šarbela právě tehdy, když já jsem byl v Libanonu, on byl v Dobraticích a sám mohl prožít to, co se tam děje. Ale také jsme jej navštívili v jeho kanceláři a dopodrobna jsme mu vylíčili celou situaci. Jsem rád, že mi je velkou podporou a on o těchto věcech zase informuje otce biskupa.
0: Oče Jene, co by nám svatý Šarbel asi chtěl vzkázat, nám žijícím v tomto uspěchaném, hlučném světě v současné době, kdy se honíme za tolika zbytečnými věcmi?
1: On nás pozval na duchovní cestu a my se můžeme vydat po této duchovní cestě, spiritualitě, kterou nám nabízí. Může nám být vzorem ve své poslušnosti vůči představeným. Můžeme se zamyslet, jak naše poslušnost dnešní církvi vypadá. Jak se necháme vést našimi představenými. Může nám být velkým příkladem v tom, jak vážil každé slovo v tichosti, mlčenlivosti. On žil Božím slovem ve svém nitru a často mluvil jenom, když byl tázán. Jaká je inflace slov v dnešním světě? Myslím si, že by bylo mnohem méně problému, kdybychom si věci nejdříve promysleli a pak zvážili, která slova je třeba vyslovit. Nejenom v modlitbě nás může vést, ale také svým vlastním sebezáporem. Vždyť v klášteře v Anaj jedl dvakrát denně a to už i to druhé jídlo kolikrát vynechával. V poustevně těch 23 let jedl jenom jednou denně. A kolikrát se ještě postil, to znamená celý den nejedl. Když lidé prožívali nějakou těžkost, bolest, prosili o modlitbu, přidal k modlitbě také půst. Je důležité se vydat na tuto cestu, hledat v jeho životě, jak nás Duch Svatý tímto světcem dnes oslovuje. Vzpomenul bych jeho slova, kdy říká, buďte mnichy uprostřed tohoto světa. K tomu nepotřebujete hábit, žeholní šat, zasívejte zrno modlitby a vůni kadidla. Buďte svatí, posvěcujte tuto zem. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jistí, že když myslíte na Boha a v srdci máte jeho lásku, jeho síla vás bude podpírat a bezpečně vás dovede k cíli. Kéž tato slova vezmeme vážně.
0: Oče jiné, mohl byste uvést nějakou modlitbu, která má vyloženě maronický charakter, kterou se také v Dobraticích modlíte při setkání?
1: Vzpomenul bych korunku k svatému Šarbelovi, kterou se také i já osobně rád modlívám, ale z této korunky tu první modlitbu, takzvanou Otče pravdy. Tato modlitba pochází ze mše svaté maronického ritu, kterou se denně modlíval, když sloužil mši svatou svatý Šarbel, a pak šestidenní agonii, kdy umíral, často se vracel k této modlitbě, a když se ji nemodlil celou, tak alespoň některé části znovu a znovu opakoval. V této modlitbě se člověk obrací přímo k Bohu. Já poprosím Jána Pavla, aby nyní se jí pomodlil.
2: Otče pravdy, hle, tvůj syn, oběť, ve které máš zalíbení, přijmi za mě jeho smrt, skrze kterou mi uděluješ milosti. Hle, oběť tvého syna, přijmi ji z mých rukou a budu s tebou smířen. Nehledi na hříchy, které jsem spáchal před tvým majestátem, ale pohledni na krev, která byla vylita na Golgotě za mé spasení a přimlouvá se za mě. Zhlédni na ní a přijmi mé prosby. Tíží mě hodně hříchů, ale tvé milosrdenství je velké. Pokud je položíš na misky vah, tvá dobrota je převáží jako nejmohutnější hory. Nehledi na moje hříchy, ale na velikost své dobroty, na Kristovu oběť a posvěcení, které jsou větší než moje provinění. Protože jsme zhřešili, porobodli ho hřeby a kopí. Jeho utrpení nám přineslo spásu. Mám ho následovat. Sláva Otci, který nám poslal svého syna. Sláva Synu, který nás vysvobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, který nám ve své lásce dal život. Jemu buď sláva na věky.
0: Já vám oběma velice děkuji za vaši návštěvu v ostravském studiu, za tolik naděje, kterou svatý Šarbel vlévá do našich srdcí v té naší dnešní době. Na závěr pořadu by bylo dobré uvést adresu webových stránek farnosti, kde se mohou zájemci o svatého Šarbela dozvědět více. Oče jené.
1: Děkuji za tuto nabídku, ale znovu říkám, že chci vydávat svědectví o mocném působení svatého Šarbela nejen v mém životě, ale také v celé farnosti. Jestli ucítí někdo z vás takové vnuknutí Božího ducha, pozvání svatého Šarbela, samozřejmě přijeďte. Každého 22. měsíci začínáme od 16 hodin a všechno je napsáno na internetových stránkách farnosti Dobratice. Jestli nevíte, kde to je, můžete si tu malou vesničku najít. Jezdí tam také vlak, mnozí přijíždějí, aby prožili celé odpoledne, celý podvečer v modlitbě, v usebrání a prožili velký Boží dotek, velké uzdravení ve svém nitru, ve svém srdci na přímluvu tohoto velkého světce.
0: Kromě 22. dne každého měsíce, je možné se s vámi setkat i jinde?
1: Jsem také nemocniční kaplan ve Frýdecké nemocnici. Každý týden navštívím asi 100 pacientů. Rád se modlím s nimi k svatému Šarbelovi, nabízím pomazání olejkem svatého Šarbela. Mnozí přijíždějí do kostela v Dobraticích jiné dny pomodlit se u relikví svatého Šarbela, přijmout pomazání olejkem svatého Šarbela, příštěji na mše svaté farní, ale také vyjíždím na pozvání třeba do exercičního domu v Českém Těšíně a tam se snažím nabídnout takové jednodenní sobotní duchovní obnovy, abychom poznávali spiritualitu svatého Šarbela, ten duchovní odkaz, abychom tohoto světce hlouběji poznali a podle jeho odkazu žili.
0: Hosty pořadu byli otec Jan Vojnar a jáhen Pavel Ramík. Při poslechu dalších pořadů Proglasu se z ostravského studia naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

Po písni Hledám vás, která byla hymnou celostátního setkání mládeže v táboře Klokotech v roce 2007, máme pro vás připravenou myšlenku na den k dnešnímu evangeliu. Má název Doba instantních řešení a připravila si Tamara Suchánková.

Farizové přicházejí za Ježíšem s jízlivou otázkou, zda se může člověk se ženou rozvést z jakéhokoliv důvodu. To je téma, řekněme, velmi křehké v každé době. Ta dnešní je, dovolím si říct, časem instantních řešení. Proč ten výraz? No co pak dnes máme čas na to, abychom na něco čekali? Když se rozbije nějaké zboží, koupíme nové. V obchodě připlatíme za okamžitou výměnu čehokoliv. Když nás unaví práce nebo se nám zdá, že po nás chtějí víc, než jsme ochotní, dáme výpověď. I rozvod se stal běžně dostupnou položkou na seznamu životních možností. Ježíš však v textu odmítá hrát tuto spotřební hru. Obrací pohled úplně jiným směrem a říká, na začátku to tak nebylo. Tímto výrokem nerozporuje lidská selhání nebo to, že někdy opravdu může být vztah až tak patologický, že je nebezpečný a nedá se vyřešit jinak než rozchodem. Ale připomíná nám původní boží záměr. Vrací nás ke kořenům, s nímž Bůh člověka stvořil. Manželství v jeho očích není pouhá právní smlouva, kterou lze při porušení podmínek vypovědět nebo si připlatit za rychlou výměnu partnera. Je to svátostné spojení, kde se dva lidé stávají jedním tělem. Je to prostor, kde se lidská láska má zrcadlit v lásce Boží. V lásce, která je bezpodmínečná, trpělivá, věrná a tvořivá. Proč tedy Mojžíš rozvod dovolil? Mojžíšův zákon byl jakýmsi krizovým řešením pro lidskou slabost. Ježíš to pojmenovává naprosto přesně. Pro tvrdost vašeho srdce. Zatvrzelost srdce v řečtině se řekne sklerokardia. Je to pojem, který označuje duševní nebo duchovní necitlivost, vzdor, neschopnost přijmout pravdu, odpustit, neochotu slevit ze svého, ztrátu citlivosti pro druhého a uzavřenost vůči Boží milosti. Kde srdce skamení, tam se živý vztah mění v klec. A je mi opravdu líto každého, kdo se v ní ocitne. Když učedníci slyší Ježíšovi vysoké nároky, reagují zděšeně. To je lepší se neženit. Kolik mladých lidí dnes žije, jak se říká, na hromádce bez závazku? Mají strach, že to nevyjde, tak si raději nechávají otevřená zadní vrátka? Že k tomu nepotřebují papír? Ježíš říká, všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Věrnost na celý život totiž není produktem lidské dokonalosti nebo čisté síly vůle. Je to dar, je to milost, o kterou je třeba denně prosit. Dnešní evangelium nás proto neprovokuje k tomu, abychom soudili ty, jejichž manželství ztroskotala. Naopak, provokuje nás k tomu, abychom otevřeli svá srdce. Dnešní doba nepotřebuje lepší rozvodové právníky, ale více pochopení a taky snazší cestu zpět k životu a milosrdenství pro ty, kteří našli po letech trápení novou naději, pokoj a lásku v novém vztahu, aby nenaráželi na formální překážky, když hluboce touží přistupovat k Eucharistii. V apoštolské exhortaci Amoris Laetitia svatého otce Františka zní, že Eucharistie není odměnou pro dokonalé, ale velkorysým lékem a pokrmem pro slabé. A Ježíš se nám v ní dává všem. Potřebujeme odvahu k odpuštění, trpělivost v těžkých dnech a víru, pro kterou je slib víc než chvilkový pocit. Nebojte se velkých věcí, protože právě tam, kde darujeme sami sebe, zažíváme skutečnou svobodu a blízkost nebeského království. Někdy je to těžké, ale nevzdávejte to.

Bylo 18 hodin a na Proglasu vám přinášíme přenos mše svaté. Dnes z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích celebrovat bude pater Josef Mendl.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Sestry a bratři, vítám vás na této bohoslužbě. Připomínáme si dnes předvečer slavnosti nanebevzetí Panny Marie Vigílii, takže poprosíme Panu Marii, aby nás doprovázela, abychom jí mohli odevzdat a svěřit všechny naše těžkosti a sdílet s ní také svoje radosti. K nám se také připojují posluchači Rádia Proglas, které také tímto vítám a prosím o společné zapojení do našeho modlitebního společenství. Zamysleme se nad sebou a litujme svých slabostí a hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože Otče všemohoucí, Pane jednorozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým duchem, ve slávě Boha Otce. Amen. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi vyvolil svou pokornou služebnici.

mluvu do věčné slávy i nás. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v

z první knihy Kronik. David shromáždil celého Izraele do Jeruzaléma, aby přinesli Hospodinovu archu na místo, které pro ni připravil. David svolal i potomky Áronovi a Levity. Synové Levitů přinesli Boží archu na tyčích na svých ramenou, jak to poručil Mojžíš podle Hospodinova slova.

Bohem. Když David skončil s obětováním celopatů, celobalů a pokojných obětí, požehnal lid Hospodinovým jménem. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v písmu. Vítězně je smrt navždy zničena. Smrti, kde pak je tvoje vítězství? Smrti, kde pak je tvůj bodec? Ten bodec smrti je hřích. A hřích zase čerpal svou moc ze zákona. Ale Bohu díky. On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme slovo Boží.

Amen. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupů. Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. On však řekl, spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Sestry a bratři, dnes si tedy připomínáme veliké tajemství,

naší víry a je to vlastně přesvědčení všech generací od prvních století, že Panna Maria patří tak blízko ke svému synovi, že on si ji po její smrti s tělem a duší vezme k sobě do nebe. Slavíme tedy tajemství na nebe vzetí Panny Marie, které bylo prohlášeno papežem Piem XII. V roce 1950. A vlastně už od prvních staletí kostely, které byly stavěny po pronásledování křesťanů, tak jeden z největších, nejčastějších titulů byl právě na nebe vzetí Panny Marie. A vlastně mezi mariánskými tituly kostelů je úplně nejrozšířenějším. A tak vlastně dnes tedy slaví tuto slavnost jako vigílii v předvečer zítřejší slavnosti se slaví tato slavnost po celém světě. Panna Maria patří ke svému synovi. Panna Maria byla vlastně první jeho učednicí a tou nejlepší učednicí. Vidíme to z jejího života, že ona dokázala svému synovi dávat prostor ve svém životě. Ona vlastně dokázala sebe upozadit, protože vnímala, že její syn a jeho slovo je to, co člověk potřebuje slyšet a to, co proměňuje jeho život. A tak vlastně ta slova, která říká učedníkům na svatbě v Káně Galilejské, udělejte všechno, co vám můj syn Ježíš řekne, je vlastně krásným označením celého jejího života. Ona stojí opodál a každého, kdo se ptá po Bohu, bere za ruku a přivádí k jejímu synovi. Ona nedělá ze sebe tu nejdůležitější bytost a jaksi centrum veškerého poznání a důležitosti, ale pochopila, že tím nejdůležitějším je její syn, Boží syn Ježíš Kristus. No a my jsme slyšeli v evangeliu právě také jaksi to označení jejího syna, který říká, blahoslavení jsou všichni ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho. A opět vidíme Pannu Marii, která je vlastně zosobněním Božího slova, která je vlastně, jak to říkal papež František, svatostánkem Ježíšova slova, Božího slova, ve kterém v jejím životě je Boží slovo uchováváno, chráněno a rozdáváno světu a těm, kteří o něho projeví zájem. A k tomu zve vlastně Panna Maria také nás. Ona nám totiž jasně říká, že Boží slovo není jako jakékoliv jiné lidské slovo v tomto světě. Že Boží slovo má v sobě ohromnou sílu a moc, protože vychází z úst Boha. A ona nám dosvědčuje, že pokud člověk naslouchá Božímu slovu s otevřeným srdcem, dává mu každý den jaksi prostor v tom svém životě, tak toto slovo plné Ducha Svatého vstupuje do života posluchače a nenechá věci jeho života tak, jak byly předtím. Tedy jinými slovy, proměňuje věci života posluchače. Nasměrovává ho, dává mu sílu k zápasu, dává mu naději k tomu, aby doufal. Posiluje jeho vztahy a lásku, aby dokázal tuto lásku také projevovat druhým lidem. Zkrátka to Boží slovo se zmocní
svého posluchače a promění ho podle podoby našeho Pána a Boha. Duchovní otcové mluvili, v jednom textu se mluví o tom, že když popisovali první generace křesťanů, tak o nich mluvili tak, že říkali, současní křesťané se natolik ztotožňují s Božím slovem, že i kdyby byly všechny Bible světa spáleny, bylo by se možné dobrat jejího opisu ve stopách, které zanechalo v jejich životech. Mluvili tedy o tom, jak oni se otevírali Božímu slovu a nechali se jim přetvářet. Jak vlastně byli, jak kdyby jedno s Božím slovem, kterému každého dne naslouchali. Panna Maria nám to nejlépe ukazuje ve svém životě. A tak prosme, abychom i my se nechali přetvářet slovem živého Boha, tak jako Panna Maria a mnozí svatí. Amen.

0: Poprosme za naši víru, věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného, věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno, on pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Sestry a bratři, Bůh skrze Panu Marii zjevil svou slávu a krásu milosti. Na její přímluvu předstupme s našimi prosbami před dobrého Otce, Bože plný milosrdenství.
1: Dej své církvi ochranu před každým zlem.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej věřícím církve touhu po věčném životě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej všem, kteří zachovávají tvé slovo, radost a odvahu šířit jej dál.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej mocným světa a politikům moudrost při spravování hmotných statků.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, aby měly všechny ženy v Marii svůj vzor a utíkaly se pod její ochranu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, abychom svůj hřích a vinu zahazovali lítostí a pokáním.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Tato mše je obětována za zemřelou Jarmilu Kartákovou, jejího manžela Václava a celou rodinu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Dobrý a věčný Bože, Marii si vyvolil za matku svého Syna a ona svou poslušností a odevzdaností do tvé vůle se stala tvou věrnou služebnicí. Uč nás žít podle jejího příkladu a doveď i nás na její přímluvu do svého království. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Požehnaný jsi, Hospodine Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi.

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě. Bože, slavíme oběť smíru a chvály a prosíme tě, očisti naše srdce, abychom tě mohli po příkladu Panny Marie celým svým životem chválit a velebit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. A dnes, abychom ti děkovali také za blahoslavenou Panu Bohorodičku Marii. Neboť ty jsi přijal k sobě, ty jsi nedopustil, aby nad ní panovala smrt. Vždyť ona nám dala dárce života, tvého syna Ježíše Krista. Ona je prvotinou tvé církve a obrazem její budoucnosti a sláva, kterou má u tebe. Je nám nadějí a útěchou na cestě k tobě. A proto se připojujeme ke zpěvu andělů. Spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme.

V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb. Vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď jí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, a tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám. Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se teda vzájem pozdravením pokoje.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Daruj nám pokoj. Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si,

0: Chiamo Cristo nome. Crea Cristo nome.
1: Amen.
2: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, ty jsi nám dal účast na nebeské hostině a připravil jsi nám v nebi trvalý domov. Pomoz nám překonat všechny překážky, abychom na přímluvu Panny Marie na nebe vzaté došli k cíli své pozemské pohouti skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak vám všem přeji hezký požehnaný večer a také ať nás doprovází nejenom vlastně Panna Maria na nebe vzatá, ale dnes si také připomínáme mučedníka Maximiliána Maria Kolbeho. Tak ať nás všichni tito svatí v čele s Panou Marií inspirují do našich každodenních životů. Na závěr pak zaspíváme píseň číslo 804. Přijměte požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh se smiloval nad lidstvem a poslal nám svého syna, vykupitele narozeného z Panny Marie, ať se i nad vámi smiluje a sešle vám hojnost svého požehnání. Amen. Ta, která nám dala dárce života, ať se za vás vždycky přimlouvá a provází vás svou ochranou. A když nás Kristus svěřil do její mateřské péče, ať stále zakoušíte její pomoc a Bůh, ať vás naplní pravou duchovní radostí. Požehnej vás a ochraňuj na přímluvu Panny Marie, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Poslouchali jsme přenos mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, celebroval pater Josef Mendl. Další mši svatou, kterou na Proglasu budeme přenášet, to bude zítra v sobotu 15. srpna v 7 hodin ráno z kostela svatého Augustina v Brně. A po mši svaté je pro vás připraveno hudební zastavení. Uslyšíte skladby Missa Ave Regina Caelorum od Giovanni Pierluigiho da Palestrina v podání souboru Ensemble Officium a diriguje Wilfried Rombach.

0: Slyšeli ste skladby Missa Ave Regina Celeorum od Giovanni Pierluigiho da Palestrina v podání souboru Ensemble Officium, dirigoval Wilfried Rombach.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Právě teď nám odbíjí 19. hodina a na dveře již netrpělivě klepe večerní zýváček. Tak se děti připravte, jdeme na to.

Ahoj holky a kluci, celý den je už pomalu za námi a já věřím, že jste si ho pořádně užili. Teď je pro vás připravena pohádka. Mládenec František v dnešní pohádce bude hledat tu nejkrásnější slečnu. Co byste mu poradili? Podle čeho hledat? Poslechneme si, co Františkovi poradil kouzelný stařeček.

0: Ten večer pršelo. Franta taxikář si to se svým taxíkem hnal po Letné. Na pláni ho zastavili dva pánové.
1: Do Národního divadla, prosím.
0: Nasedli a jelo se. A jak tak Franta taxikář řídí a dává pozor na semafory, poslouchá, co si ti dva pánové vzadu povídají.
1: Tak ti teď natáčím pohádku a mám starosti. Hledám princeznu se zlatou hvězdou na čele. To bys nevěřil, jak je to těžké.
2: Ale prosím tě, hezký holek v Praze je. Stačí jen otevřít oči.
1: Já si to taky myslel, ale zkus to. Najít princeznu se zlatou hvězdou na čele.
2: No, ta zlatá hvězda se snad ve filmu dá přimalovat.
1: To jo, ale ve filmu se lež hned prozradí. Tam nestačí jen mít hezkou tvářičku. Tam taková princezna se zlatou hvězdou na čele musí mít i něco za tím čelem. No prostě hledám tu ze všech opravdu nejkrásnější, jak na těle, tak na duchu, jak se říká. A hledám ji už dlouho.
0: Taxík už zatím zastavil před divadlem.
1: Kolik platím?
3: 100 korun. Ale nezlobte se, pane. Já si taky myslím, že to nemůže být tak těžké najít v Praze hezkou holku. Já, když tu tak jezdím, od rána do večera i v noci, tak takových krásných princezniček potkávám moc. A jestli potřebujete obsadit tu roli ve filmu, tak já bych vám, kdybyste dovolil, nějakou přivedl. Ale kde vás najdu?
1: No to jste mě potěšil, příteli. Mé jméno je Josef Tenaten, filmový režisér, a najdete mě na Barrandově.
0: Dvířka zaklapla a taxík se rozjel. Franta jezdil po osvětlené Praze. Díval se po té princezně, div si oči nevykoukal. Pořád pršelo, jen se lilo. Taxík si to namířil na Václavské náměstí. Tam se právě vyhrnuli lidi z Biografu a čekali v tom dešti na tramvaj, která nejela, a na taxíky, kterých bylo pořád málo. A jak se tak Franta přiblížil ke stanovišti taxíků, uviděl malého stařečka, promoklého až na kost, ubohého, kulhavého. Z klobouku mu crčela voda. A lidi ho drze předbíhali a brali mu taxíky před nosem. Frantovi se stařečka zželelo. Zastavil před ním.
3: Prosím, nasedat.
2: A my to byli
1: první. A to jsme byli dřív.
3: Já viděl, jak toho pána předbíháte.
0: Stařeček nasedl. Měl aktovku, těžkou tašku a hůl.
2: Děkuju vám taky za to, že jste se mě zastal.
0: Jeli na Vinohrady. Když byli na místě, stařeček s námahou vystoupil. Odhodlaně vzal hůl a chtěl platit. Ale toho zas Frantovi bylo líto. Vzal mu tu aktovku i těžkou tašku a povídá.
3: Kde bydlíte? Já vám to tam donesu.
0: Stařeček byl moc rád a když odemykal dveře, zase se ptal Franty.
2: Co budu platit?
3: To nic. Taky snad můžu svést někoho zadarmo.
2: Tak vám, Františku, srdečně děkuju za pomoc. A když nechcete peníze, přece jen vám něco dám. Na památku. Zdědil jsem tohle zrcátko po svém bratru vševědu z Malé strany. Ono to není obyčejné zrcátko, nesmějte se. Když ho někomu nastavíte, objeví se vám v něm ten člověk takový, jaký opravdu je. Já lidi znám. Starý jsem na to už dost, abych je poznal. Ale vy jste mladý. Vám to zrcátko, Františku, poslouží.
0: František poděkoval a když dveře zaklaply, napadlo ho.
3: No jo, a jak to, že ten stařeček zná mé jméno?
0: Podíval se na vizitku bytu a četl.
3: No jo, Jeroným Vševěd.
0: Druhý den bylo krásně a tak se František vypravil na plovárnu.
3: Na plovárně ji určitě najdu.
0: To tajemné zrcátko si jen tak, aby ho vyzkoušel, vzal sebou, jen tak pro legraci. A byla tam ta princezna. Měla bílé plavky a právě se opalovala na prknech plovárny.
3: Dobrý den.
0: Dívka neodpověděla.
3: Jsem z Barrandova. Potřebovali bychom vás, abyste ve filmu hrála princeznu se zlatou hvězdou na čele.
0: Trošku si zalhal Franta. Dívka v bílých plavkách si líně sedla a rukou si prohrábla vlasy.
4: Kohože mám hrát?
3: No, princeznu. No, podívejte se do zrcadla, jaká jste krásná.
0: A Franta taxikář nastavil dívce zrcadlo. Dívka se podívala, Obrátila se k němu zády a povídá.
4: To jsou ale dost hloupé fóry.
0: Franta se také podíval a užasl. Ze zrcadla na něj koukala husa. Měla

0: se s ní do řeči nedal, jen jí nastavil zrcadlo. A objevila se v něm tygřice. Až se lekl.
1: Ne, to by taky nebylo ono.
0: Nasedl do taxíku a jak tak jede, uviděla na stanici tramvaje půvabnou dívku. Zastavil.
1: Slečno, nechtěla byste hrát ve filmu? Víte, jste moc krásná, podívejte se do zrcadla.
0: V zrcadle se objevilo telátko s krásnýma očima.
1: To je hrůza, co mě to hledání stojí času.
0: Ale stejně to Frantu začalo bavit, nastavovat lidem zázračné zrcadlo. Z překvapení nevycházel. V zrcadle se mu objevovaly žáby, kočky, dokonce jedna zmije, jeden skřivánek, taky kráva, krůta, slepice a jedna lvice. Jednou, po delší době, si vzpomněl na toho režiséra, jak říkal, že není lehké najít princeznu. A měl toho hledání dost. Pojede k mamince. Má zrovna svátek, tak jí přiveze dort. Koupil dort a rozjel se do jižních Čech. Ale tam někde u Třeboně mu došel benzín.
1: Ach jo, to jsem tomu dal. Teď abych obtěžoval auta.
0: Zastavila motorka.
1: Potřebuju benzín. Neprodal byste mi trochu?
2: Kolik ho potřebujete?
0: Zeptal se ho spod helmy hlásek jako koní pásek. Franta se zarazil. Spozorněl.
1: No, počkejte. Já myslel, že jste kluk.
0: Řidička se smála a sundala helmu. Z ní se vysypala záplava zlatých vlasů.
1: No tohle. Odpusťte, prosím vás. Jste ale krásná. Počkejte chviličku.
0: A Franta hledal v autě to své kouzelné zrcátko.
1: Podívejte se.
2: Ale tu hvězdu na čele já nemám.
1: Cože? Tak konečně jsem vás našel. Zavezu vás teď hned na Barrandov. No potřebuji vás tam. Budete hrát princeznu se zlatou hvězdou na čele.
2: Kam chcete nalít ten benzín? Kde pak já s váma nikam nepojedu? Já spěchám do práce.
0: Nasadila si helmu, nastartovala motor a rozjela se.
1: No počkejte! Takhle mi přece nemůžete ujet!
0: Franta nastartoval a uháněl za ní. V nejbližším městě Eva zastavila. Před nemocnicí. Franta za ní. V jedněch dveřích mu Eva zmizela a když se zase objevila, stála před ním, celá v bílém, sestřička Eva.
1: Ale oni vás tam na Barrandově opravdu hrozně potřebují. Pojďte se mnou.
2: Ne, ne, já nikam nepojedu. Tady mě také potřebují. Svou práci znám, hrát ve filmu to bych neuměla.
0: Z operačního sálu vykoukla jiná sestřička, také v bílém. Evo, začínáme, pospěš si. A tak se Eva s Frantou rozloučila. Franta celý v rozpacích jí dal na památku kouzelné zrcátko. A ani jí neřekl, k čemu slouží. On už to zrcátko vlastně ani nepotřeboval. Princeznu se zlatou hvězdou na čele sice našel, ale přivést ji tomu panu režisérovi na Barrandov stejně nemohl. To jaksi nebylo v jeho moci.

Kdo ví, co by kouzelné zrcátko ukázalo, kdybychom se teď do něj podívali my? Zítra uslyšíme o Pepánkovi, kterého každý napálil, protože se mu nechtělo přemýšlet. Nezapomeňte, holky a kluci, před spaním poděkovat všem kolem sebe, které tam máte, kteří pro vás dnes něco udělali. No a my teď společně poděkujeme Pánu Bohu ve večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, dobrý Bože,

Děkuji za krásy přírody, za zpěv ptáků a za to, že v každé sebemenší věci mohu vidět, jak moc nás máš rád. Děkuji ti za to, že se staráš o všechny naše potřeby, o ty obyčejné i o ty velké. Amen. Náš zíváček pomalu dospěl ke konci. Tak jestli ještě zíváte, tak to už je nejvyšší čas jít do Hajan. Přeji vám pěkné sny a na dobré usínání vám ještě pošlu písničku Jahody. Dobrou noc!

A po večerním zíváčku je pro vás připraven pořad, jak se vám líbí. Autor Martin Kišperský s Jiřím Imlaufem vás provede pořadem o albu Teď.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí. U něho vás dnes zdraví Martin Kišperský a mým hostem bude Jiří Imlauf, který bude povídat o svém albu, které se jmenuje Teď. Takže ahoj, Jirko.
1: Ahoj, Martine.
0: Jirka, Jirka mi volá ze severu, povídáme si na dálku. A dneska bude řeč o hezké události, která spočívá v tom, že ač tvoje domovská kapela Houpací koně přerušila činnost, aspoň doufám, že jenom dočasně, tak ty nezahálíš a věnuješ se skládání svých písní, které si vydal na zmíněném albu Teď. Já se zeptám, kdy tě ten nápad, že uděláš desku sám za sebe, napadl poprvé? Vzpomeneš si na nějaký okamžik, kdy jsi říkal, a teď je ta chvíle, abych to zkusil teda vlastně jinak a na vlastní pěst?
1: Ta chvíle přišla až po té, co jsem měl dostatek písniček a bylo jasné, že je na nahrávku se svojí domovskou kapelou, tedy bývalou. A v tu chvíli, řekněme prostě tak rok poté, protože asi 10 jsem jich měl za rok hotových a já nevím, psal se rok 22, kdy jsem si řekl, chci to vydat, myslím, že za to stojí ty písně. Nevím teda úplně přesně jak, v jaký podobě, s kým, jak tomu udělat aranže, s kým se spojit, nebo to zahrát, nahrát sám. Každopádně myslím, že to bylo rok 22 končil a v roce 23 na jaře nějak jsem teda jako se rozhodl zavolat Tomáši Neuwertovi a pak jsme to už dávali. Myslím, že to bylo, ano, bylo to takhle, jo. A pak jsme začali vymýšlet, kde a co a jak. No, takhle to bylo.
0: Takže to bylo tak, že ta deska, která vyšla minulý rok, tak ty písničky jsem měl tedy v roce 22 pozbírány za nějaké období.
1: Řekl bych, že to tak bylo, že to bylo prostě do konce roku 22, možná ještě prostě leden, únor 23, pak celý ten další rok jsme to vymýšleli a jo, já s tím časem mám problémy, ale jestli je teďka rok 26, vyšla v roce 25 na podzim nebo v září, 24 byla nahrána, ale možná se to celý posouvá o rok ještě, že mi to trvalo ještě trošku díl. A každopádně vím, že když byly hotové, tak asi dva roky, roka půl po rozpadu kapely, tak jsem si řekl, ano, vydám je a prostě musím ale vymyslet, jak s tím ven. No.
0: Pojďme si pustit první z nich, nebo první, kterou si sám vybereš, kterou by si chtěl dát teď na úvod pořadu.
1: Dobře, teď jak tě vidím, zatímco ty mě nevidíš, tak si vzpomínám, že jsem s tebou mluvil, dělali jsme spolu rozhovor v tom malinkém studiíčku po těch příkrých schodech nahoru v rádiu Ponava, viď? A ano. Já vím, že jsem tam zahrál písničku právě v té úplně jako nejkřehčí akustické podobě a to byl manuál pro uklízečky, tak pojďme třeba zkusit tady tou písní začít.

0: Dozněla první skladba. Pokud se nemýlím, tak to je název románu. Mně to přišlo už daleko dávno dřív, že literatura je pro tebe inspirace v těch textech, ale teďka nevím, jestli se třeba nevydávám špatným směrem.
1: Jak to ne, nevydáváš se špatným směrem určitě. Od začátku mýho milostného románu románku s hudbou, v tom hraje roli literatura a poezie a knížky prostě strašně hodně výraznou a vždycky jsem se to s ním propojoval, ať si čtu Viktora Iga nebo úplně něco novýho, ať je to prostě takový nebo makový žánr, tak vždycky s tím nějak mám spojenou hudbu, to zvláštní, nebo není to zvláštní, tak to je.
0: A je to tak, že třeba ten příběh z té knihy v tobě nechá nějaký háček, který si pak nosíš, nebo si třeba děláš i poznámky z těch knih a napíšeš to hnedka potom, nebo si to necháš rozležet? Jak to míváš tou inspirací?
1: I během toho si dělám poznámky a zrovna teda případně manuálu pro uklízečky, to bylo fakt jako velký. On to není román, je to sbírka povídek. Ale v podstatě se to dá číst jako román, protože ty povídky na sebe navazují, tam prostě časovou souslednost hodně silně autobiografickou té autorky a tak, jak postupoval její život, tak postupují ty povídky, to znamená, dá se to číst i jako spojeně. A především je tam prostě strašně výrazný jazyk, strašně výrazná příchylnost k takovým těm skrytým a ne úplně okatým obyčejnostem a prostě věcem, který na nás vyskočí jako kouzelný, až když se zadíváme trošku víc a její prostě náklonnost k lidem, který jsou a momentům v životě, který jsou jako takový jako zbytý s někým i a prostě bolavý, bolestivý. A mě to tak strašně oslovilo, že i během té četby jsem si dělal poznámky, prostě jsem přesně byl okouzlený tím, jak se dá zkrátka najít poezie, koukání do bubnu automatický pračky někde v prádelně. Stejně jako prostě, ale teď to znáš, máš to taky rád. Vyvěsním štítům, který jsou, kde je šroub uvolněný a on padá, jako, nebo se tam kejtlá ve větru. Takovýhle momenty jsem si prostě jako zapisoval, vím, protože ty mě inspirujou a já mám k ním lásku a chci je o nich zpívat. No.
0: No to je hezký téma. Je ještě nějaká jiná kniha, která máš pocit, že prošla okolo tebe v době, kdy jsi ty písničky psala, která ti takhle uvízla a která na té desce vlastně nějakým způsobem je přítomná?
1: Jo, básně. Gregory Corza mě připadají hodně podobný tomu, co napsala Lucie Berlinová tady v té knize. Četl jsem během tady té doby, ale dost sci-fi, který taky mám strašně rád. To znamená takový to pouštění, ale asi neřeknu konkrétní titul. Vím, že jsem četl, Bratry Strugacký a že jsem četl takovou tu mohutnou trilogii. Je podle toho film, taky byl nebo seriál.
0: Já vím, Problém tří těles?
1: Problém tří těles, když to je paměť, to se hodí. A tak jsem tady tím jsem prostě procházel a mě to inspiruje taky, i když to je zdánlivě prostě trošku dál, než buben automatický pračky, ale já to mám nějak propojený s tím a vím, že rád se prostě v hlavě pouštím hodně daleko a úplně jako ji odvazuju a tady to jsem taky četl zkrátka během té doby. No,
0: konec konců ty jsi i vydal knihu Ústí hlavně, kterou jsem si pořídil před pár lety. Chystá se něco dalšího, abychom ještě jednou teda odbočili vlastně ke knížkám, než se vrátíme k písničkám?
1: Jo. Chystá se nenápadná, obyčejná, malá knížka básní a blbostí z každodenního života, který bych rád na jaře prostě, aby to bylo venku. Akorát se musím dokupat k tomuto celý jako fakt už dotáhnout a vyházet některé věci, které myslím už se trošku přežily a některé, které přibyly nově. A mělo by to být prostě sbírka jako poetických drobností, no, řekněme.
0: Těším se na to. Máš název?
1: No. Ne, ale to schválně už od začátku všeho svýho psaní vždycky si nechám nazve na konec, protože, no, nebo pracovně je možný se jako to nějak to, ale antické nákladové nádraží ti řeknu třeba jako pracovně.
0: To je hezký název. Pojďme se na druhou píseň dnešního pořadu. Pojď vybrat opět jako DJ Jiří ze svého vlastního alba.
1: Dobrá. Pojďme, když jsme se bavili o obyčejnostech a tady těch věcech, vybrat třeba píseň Automaty. Jak se stí-

0: Jiří, my si povídáme o desce Teď, kterou si vydal v loňském roce, a mě zajímá teda ještě ta evoluce toho zvuku. Ty jsi říkal, že tam bylo nějaké zvažování, jak to vlastně udělat. Jestli, řekněme, zůstat jako v tom náručí toho Big Beatu, který si předtím spoustu let jel se svojí kapelou Houpací koně, nebo se vydat úplně jiným směrem. Měl jsi nějaké jako strategie, nápady, co jsi zvažoval a proč to nakonec je tak, že ta deska je vlastně hodně křehká a postavená na akustické kytaře? Tak.
1: Jo, jo. Hlavní myšlenka byla ta nahrát to, udělat to jinak, než to bylo s kapelou. Jestli by to bylo na banjo, nebo se svým kvartetem, anebo jenom s akustikou, v tu chvíli jsem nevěděl, ale věděl jsem, že nechci, aby to byl ten takový nátlakově, fakt jako rock'n'rollový způsob vyjádření, jako to bylo s kapelou, protože vyznávám, a to by znělo asi moc drsně, kdyby řekl, že jsem toho měl plný zuby, to ne, mám to rád pořád, a když jsme před půl rokem s kapelou udělali dva takový výjimečný reunion koncerty, tak mě to strašně bavilo slyšet tu basu s bicíma, takže ne, že bych měl plný zuby toho, ale chtěl jsem prostě, aby to nový, co napíšu, to nový, co vznikne, mělo prostě úplně jiný dopad, dosah vyjádření. Věděl jsem, že v tom kolikrát se ztrácí v tom randálu, a v dobrém slova smyslu randálu, že se v tom může ztratit něco, takže jsem chtěl to dělat jinak.
0: A zmiňoval jsi Tomáše Neuwirtha, který s tebou na tom pracoval, je to tak správně?
1: Ano, ano.
0: A to tedy je producent desky a společně jste teda hledali tu tvář akustickou. Pamatuješ si třeba něco, co ti k tomu řekl, k těm písničkám, co bylo pro tebe důležitý?
1: Hele, moje paměť je opravdu slahající, ale vím, že ty písničky on chtěl maximálně zachovat v tom tvaru akustika hlas. Proto vlastně on vybral to studio, který je krásně nadstandardně vybavený, třeba kvalitou mikrofonů a tak dále, protože chtěl, aby tam zůstalo jenom především tady to, a vím, že on to držel na úzdě. Ten můj pocit okřehkosti nebo prostě nerokovosti, ten furt ve mně byl, ale přece jenom taky myslím, že víš moc dobře, jak je to někdy se těžký uhlídat, když zaslechneš v hlavě nebo nějak mimo děk slyšením klarinet a nebo prostě něco, hodně teda klavír, a chceš to tam, ale Tomáš zůstával prostě při zemi a říkal, pojďme nechat vyniknout ty písničky, pokud v nich něco je. A já si myslel, že tam něco je. Říkal, tak pojďme to zachovat maximálně čistý. Takhle.
0: A teď mě zajímá teda, jak jste to točili, protože když si představím, že základem teda byl hlas a akustická kytara, na kterou se potom tak jako jemně přidávaly ty další věci, tak je to tak, že se třeba udělá fakt atmosféra ve studiu a pak se tam točí zaráz, nebo se nahraje samotná kytara, a stříhá se to, nebo jak to vlastně člověk pracuje s takhle intimní věcí? Já si jako umím představit dobře, jak to je s kapelou, se nahrajou základy a pak se to dodělává. Ale když jsi jako sám nositelem toho obsahu, tak jak to děláš?
1: Vím, že jsem už do toho studia jel s tím, že jsem měl asi 14 písniček připravených a že jsem je hrál tolikrát předtím, a to jak prostě koncertně, ale především teda jako ve zkušebně sám se sebou, a že jsem je měl natolik, že jsme prostě s Tomášem řekli, pojďme to nahrát zároveň. Pokud bude všechno sedět a bude to dobrý, tak nejlepší varianta, a to je klasika, že mít to prostě jedním vrzem a pak maximálně dělat úpravy, ale prostě jestli to není kapela, tak proč to neskusit hlas a nástroj dohromady. To znamená, že jsme udělali od každý té věci asi 5 takeů, 5, 6 možná někdy. Pak jsme si tegli a poslechli jsme se a věděli jsme, že tahle, tady možná ještě potom přikryjeme chybu ve výslovnosti druhým hlasem, nebo dotáčky budou minimální. Takže jsme prostě udělali tuhletu věc, takže my jsme měli prostě fakt jako od rána do noci jednoho dne nahráno. A pak jsme vybrali, no.
0: To je hezké. Tak pojďme se přenést do toho studia další písničkou, kterou vybereš. Bude to už třetí skladba dnešního pořadu.
1: Třetí skladba, ano, tak z desky teď pojďme vybrat Sedlice. Jako ten středověký kolovrat, nebo co?
0: Tak tuhle tu píseň si pustíme a pak se vrátíme k jejímu...
1: Dobře. Říku.

0: Posloucháte stále Proglas, pořád jak se vám líbí a já si povídám s Jirkou Imlaufem, pouštíme si z jeho solového alba teď. Mně napadla taková jedna věc, když je člověk v kapele, tak má vlastně oponenturu, jo. Má tam okolo sebe nějakou partu, která mu říká, hele, toto je dlouhý, anebo v krajním případě tohoto je prostě divný, tady ta část, jo. Pojď to vyhodit, nebo dodělej to, nebo nebylo, nesneslo by to. Jo. Měl jsi někoho takového? Měl jsi tuhle tu osobu třeba, buď to v producentovi Tomášovi Neuwirthovi, nebo v někom, koho, s kým se vídáš a komu důvěřuješ?
1: No, hele, je potřeba říct, že ten covid, období covidu, kdy vlastně začalo tohleto všechno vznikat, jako pro spoustu lidí byl problematický, u mě teda rozhodně, já jsem mi to tenkrát říkal v tom rádiu Ponava, nevadí, že ho zmiňuji snad, ne?
0: Ne, vůbec ne.
1: každopádně mě to jakoby uzavřelo do sebe a ne, že bych přestal se vídat s kamarády a chodit ven, ale daleko, hodně jsem to omezil. A vím, že tady ta věc jak si vznikla jakoby navzdory, mám takový pocit, jakože, že myslím, že lidi okolo mě jako čekali, že nějakým jiným způsobem ty koně budou pokračovat, že se přejmenují a změní sestavu nebo něco takového, ale já jsem se asi nějak jako utvrdil v tom, že tentokrát to chci udělat úplně všechno jinak a takže i sám, to znamená, že jsem, jo, měl jsem pár lidí, který mi jsem tam něco řekl, ale to bylo fakt minimální. A já jsem si vědom toho svých omezení, limit, chyb, který ve mně jsou v procesu skládání a potom s tím jdu ven. Takže jsem na to myslel, zkoušel jsem to na to myslet, aby jsem se jich nedopouštěl. Samozřejmě sebe nezapřeš, takže to, je to tam zase tak, jak to bylo vždycky. A pokud bylo něco málo, tak Tomáš mi to řekl, ale myslím, že co se týče základní struktury a další věcí ohledně písní samotných, tak vlastně to prošlo takřka bez korektur, mám pocit. Je to fakt jako hodně autentický i tím, že jsme to nahráli za kumprásk a že ty písně byly takový, jaký jsem je tam přinesl. Což má svoje výhody i nevýhody samozřejmě.
0: Chápu. No ale potom se teda stalo, že došlo k nějaké infúzi hudebníků a teď možná je ta chvíle teda zmínit spoluhráče a lidi, kteří na té nahrávce se podílejí další, tak pojďme si říct, kdo tam hraje na co a jak to probíhalo.
1: Jasně. Prvním spoluhráčem byl Tomáš Samotný, který už ve studiu v Birdlandu na Slovensku tam zkusil něco hrát na krásný, jako krásný křídlo, klavír. Mně se to moc líbilo, já jsem přesně tohle tam slyšel, byly to prostě jako spíš jako neharmonické struktury, ale spíš jako tónově atmosférický. Můžu říct klidně, že jsem měl taky v uších dost stolová alba Demona Albarna. Teď už se zase nevybavím, jestli už byla venku to, co nahrával s myšlenkou na Island a na Near the Mountain.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale rozhodně teda první album a mě se tam moc líbilo způsob, kterým on používá třeba zrovna klavír nebo piano. A Tomáš začal hrát tady na to. My jsme, myslím, potom tam nedali, ale napadl mě Ondřej Kias po různých momentech setkání a zrovna u tebe doma na bytovém koncertu třeba taky.
0: Ano, ano.
1: A způsob, kterým on je reaguje a jak je citlivý na věci a jakým způsobem on dokáže ty písni posloužit, aniž by bylo myslel na to, aby byl on jako tam nějak extra postavený na tom, že tam je on, rozumíme si, takže jsme mu prostě poslali ty studiové nahrávky s otázkou, jestli by se na to namrknul a nechtěl třeba tam hrát to a to a to. Já mám pocit, že jsem i možná někde napsal, kde co slyšíme za nástroje, ale teď nevím. Ondra zareagoval poměrně rychle a poslal krásné věci, úplně přesně tak, jak jsem to slyšel třeba právě už v tom studiu, jak tam Tomáš hrál jednotlivý atmosférický tuky na ten klavír, tak on dřív takovýmhle způsobem pracoval s kytarou, s klávesama, s syntezátorem a prostě s takovou jakoby atmosférické dobarvovací momentem, který ale skutečně posloužil k tomu, aby zvýraznil refrén, aby hodil sloku do určitý nálady a tu pak odlišil od další části a tak dále. No a potom ještě napadlo takže Ondra Kias a potom ještě napadlo Tomáše, a to říkal od začátku, že slyší housle do právě písně Manuál pro uklízečky, takže oslovil Adama Pakostu a ten tam nahrál krásný part, který Tomáš, ale myslím, tenhle ten měl v uších, takový ten nájezd na refrén. No.
0: No hezké. No tak pojďme dát čtvrtou píseň, předposlední. Jaká to bude?
1: To by mohly být Anticeny, mě napadá. V Anticenách, mnohem si vzpomínám, že v tom e-mailu, co posílal Ondra, že mě to moc bavilo, to, co tam vytvořil. A pak jsme to pár měsíců potom v Slovensku, v Praze, ve studiu Animan právě dělali naživo znovu s Ondřejem a ještě jsme dělali zpěvy a tam zrovna ty Anticeny jsou, myslím, tady v tom docela výrazný. Jo?
0: Prima. Anticeny, to je zajímavý název.
1: Ano, ano. No, je. Tam jsem se chtěl věnovat, a to jsem byl poměrně jako samletej tím druhým kojorovým rokem a vůbec s tou samotou nějakou a to. A vidíš, ten název písně nakonec nezazní v té písnice samotný, protože jsem tu sloku vynechal, že už jich bylo moc. A tak jsem to chtěl nechat na vyprávění o něčem, ne tak je to popisném, ale ty Anticeny samozřejmě jsem tam pozbíral já.
0: Pojďme si je pustit.
1: Dobrá.

0: Jdeme na pozdrav Kýv.
1: Máme tady poslední krátký vstup mého povídání s Jiřím Imlaufem. Mě ještě zajímá jedna věc, která asi zajímá nejenom mě. Ta deska, která se jmenuje teď, tvoje solová, tu by člověk se teď mohl snadno přát někde sehnat, tak kde se to stane a pak ještě kde se člověk dozví, kde by tě mohl vidět naživo?
2: To je hezký, to já vždycky zapomínám potom na tyhle ty praktické souvislosti a ty se hodějí. A pokud je to do ráda, tak určitě, rozhodně. No, to album se dá sehnat jednak v obchodech, kde mají svoji produkci Indies, jako vydavatelství, jako label. To znamená, řekněme, v Praze, v Rekomandu, v krásném obchůdku. Samozřejmě v Brně, myslím, že v Kabinetu Mus, kromě ještě asi, nebo určitě ještě prodejny Indie samotné. Po republice je pár takových obchodů, kde oni mají svoji distribuci a pak na koncertech samozřejmě. Které začnou teď od konce ledna a v sobotu, myslím, že je to 31. v sobotu let. 31. ledna budeme hrát s Ondřejem i s třetím do party, Jiřím Šedivcem, violončelistou, budeme hrát v pardubickém klubu Divadlo 29, moc hezkém místě. Tam to zacelé začne, jestli se dá mluvit o začátku, protože pak budou následovat další koncerty. Týden na to budeme hrát, další týden, to znamená, myslím, že hned ve čtvrtek v únoru, to bude v Olomouci v Jazz Tibetu.
1: Prima. Já myslím, že Jiří Imlauf je snadno k nalezení i na sociálních sítích, respektive na internetu jako takovém, stejně jako možnost tu desku si objednat nebo zakoupit, nebo konec konců si ji koupit od Jirky osobně. Já moc děkuju za povídání, které se nám takto pěkně nachýlilo ke konci a jsem rád, že jsme si řekli všechno, co jsme si říct stihli a přeju ti, ať se ti daří a ať se ti dobře tvoří i hraje. A díky za povídání.
2: Martine, já taky děkuju moc a ať se ti taky daří.
1: Děkuju. Toto samé přejeme i posluchačům Rádia Proglas. Končí pořad, jak se vám líbí, kterým vás provázel Martin Kišperský a jehož hostem byl Jiří Imlauf, který pouštěl a vybíral písničky ze svého alba Teď. Tedy přejeme vám, ať se máte hezky a nashledanou.
2: Fajn, nashledanou, ahoj.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Za malou chvíli bude 20 hodin a na Proglasu uvedeme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Požár u chorvatského letoviska Omiš zničil až 1000 hektarů území. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by tam mohla rozšířit. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. Informuje o tom zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí a mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
4: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta. Věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl. Měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
3: Evakuovaným Čechům přímo na místě pomáhají čeští policisti a zástupci konzulátu ve Splitu. Česko čeká další tropický víkend s teplotami až 37 stupňů Celsia. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot je tak dobré sledovat i výhled tepelné zátěže. Nabízí ji kromě Českého hydrometeorologického ústavu taky třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoct taky zdravotníkům.
5: Máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, jakou profesi jde.
3: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohlo rozšířit. Certifikát má zamezit práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a o obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září, řekla Urbanová.
6: Už na tom podvýboru bude snad panem ministrem Tejcem tentokrát osobně představen přímo ten pozměňovací návrh, o kterým on hovoří a který by z mého pohledu měl být technicistní. A pak si myslím, že ani jako opoziční strana nemáme problém podpořit takový pozměňovací návrh.
3: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Za červencovou nehodu, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně letadla Ryanair, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti.
7: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. V Paříži čeká Knedlu ještě finále smíšené štafety na 4x100 metrů. Začne zhruba za 15 minut a na radiožurnálu i radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Na kontinentálním šampionátu v atletice bude večer pokračovat sedmiboj i s českou reprezentantkou Adélou Tkáčovou. Čeká ji vrch koulí a běh na 200 metrů. V dopoledním programu se Čechům nedařilo. V kvalifikaci vypadly kromě tyčkařů Holého a Báry taky všechny oštěpařky. Syčáková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů.
8: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
7: A v rozbězích skončily taky obě čtvrtkařské štafety.
9: Kolona na D1 u Brna a nehoda na 37 u Karlova. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu začíná kolona za sjezdem na Brno výstaviště na kilometru 193. Zdržení pak asi 10 minut a zkracuje se. A plní se i konec dálnice D2, příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Kolona před D1 začíná u Olympie na 2. kilometru. Také tam čekejte 10 minut navíc. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova hlásíte nehodu.
10: Na tom obchvatu té obce Škodlovice je tam nehoda, kdy to do nějakého pick-upu SUVčka napálila motorka zezadu. Jeli tam teď hasiči, policajti, záchranka.
9: A bouralo se i na silnici 16 z Jizerního Vtelna směrem k dálnici D10 v Serpentinách za Vtelném u zámku Stránov se srazila 2 osobní auta. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ne, že bych byl starý, jen už nemám tolik sil. A můžeš se mi smát a říkat, že jsem vůl, jenže bez vás dvou bych to tu nezvládnul.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Za malou chvíli bude 20 hodin a 15 minut. Ve večerním vysílání Proglasu vám nabídneme pořad Dotýkání světla. Jedná se o reprízu z roku 2014, o křesťanské spiritualitě s docentem Karlem Sládkem, křesťanské životní stavy, kněží, závěrečná část. Ve 20.45 můžete vyslechnout slovenské vysílání Rádia Vatikán a od 21. hodiny vás pozveme ke společné modlitbě, nejdříve večerní chvály a poté živý růženec.

0: světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, setkáváme se dnes s docentem Karlem Sládkem, abychom uzavřeli sérii 12 pořadů, v nichž jsme se zabývali tématy spirituální teologie, tak jak i přednášena na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poslední 3 pořady jsme věnovali trojici křesťanských životních stavů, laickému, řeholnímu a dnes kněžskému. Pane docente, je to náročné přednášet o kněžství jako laik?
1: Máte pravdu, je to předmět, který tady vyučuji v denním studiu teologie, kde většinu posluchačů tvoří bohoslovci. A já jsem teolog laik a když k ním mluvím o kněžství, tak samozřejmě oni by čekali někoho, kdo žije ono svátostné kněžství, někoho, kdo je bytostně zasažen tímto povoláním a vlastně říká vlastní zkušenost. Proto také udělám určitou teologickou reflexi a druhou část přenechávám jednomu z našich doktorandů, páteru Jiřímu Hebeltovi, který jim přednáší a o kněžství hovoří vlastně také s teologickou erudicí, protože studoval licenciát v Římě a jakožto pastýř má mnoho zkušeností, které může bohoslovcům předat. Přesto se domnívám, že stejně jako kněz může reflektovat spiritualitu laiků, tak také laik nějakým způsobem může teologicky promýšlet onu spiritualitu kněžství nebo roli kněze v rámci života církve a také roli kněze pro jeho duchovní život. Proto jakým způsobem právě ona služba kněžství také vytváří jeho vlastní spiritualitu. A my jsme hovořili o tom, že každý z těch životních stavů se podílí na prorockém, kněžském a královském úřadu Ježíše Krista. A samozřejmě ona služba kněžství se na něm podílí par excellence. Když bychom zmínili prorocký úřad, učitelský úřad, to je vlastně ten prvotní úkol kněze. Být vlastně tím, kdo rozlišuje skrze Boží slovo. A to znamená, že kněz by měl být tím, kdo čte, medituje, každodenně promýšlí Boží slovo a tímto Božím slovem se snaží nějakým způsobem nahlížet na tu realitu, ve které žije, nahlížet na tu farnost, na ten svět, na to, co se odehrává v lidech. Snaží se také zvěstovat Boží slovo, tedy evangelizovat. A také v tom liturgickém úkonu, kdy on káže zkazatelny, by se primárně měl opírat o Boží slovo. Myslím si, že věřící jdou do kostela právě proto, aby z té kazatelny slyšeli slova vysvětlující, osvětlující, očišťující v síle právě Božího slova.
0: Řešit problémy farnosti z kazatelny, to je jistě nepatřičné.
1: Povídá to o nějakých zkušenostech z cest a podobně. Samozřejmě to tam nějakým způsobem může zaznít jako uvedení do tématiky, ale to hlavní, co tam je, je to Boží slovo. Ten kněz, pokud je mužem Božího slova, tak je také dobrým hlasatelem, dobrým zvěstovatelem a dobrým svědkem Božího slova. Jiří Hebelt, otec, který zde učí, tak vždycky říká jeden takový příběh, že věřící šli za biskupem a říkali, že kněz káže pořád jedno a to samé. A ten biskup se na ně obrátil a řekl, a už podle toho žijete? Jo, pokud jim zjistuje Boží slovo, tak jako není otázkou, jestli kněz přichází pořád s nějakými novými myšlenkami, inovativní, ale jestli hlásá Boží slovo. Učí ho to vlastně naslouchat, tomu základnímu duchovnímu postoji.
0: Každý z křesťanských stavů, laický, řeholní nebo kněžský, se podílí na trojím úřadu Kristově. Prorockém, královském a kněžském.
1: Pak je zde ten úřad kněžský, svátostný. Kněz je ten, který vlastně spravuje tajemství, uvádí do nějakého tajemství, především na té rovině svátostné. A Jan Pavel II. V knize Dara tajemství, což by mělo být, řekněme, taková v uvozovkách Bible o kněžství, tak zde on popisuje, že kněz je právě tím správcem. Kněz je tím, kdo vlastně, to není jeho, ale on mě to tajemství, řekněme, přijal, aby ho uchoval a předal. A to svátostné tajemství je právě to tajemství života v Kristu. Jo, to jsou ty iniciační svátosti. To je ten křest, kdy vlastně skrze kněze se ten věřící obrací od toho starého člověka k tomu člověku novému v Kristu. Kdy on sám se zříká toho působení zlého a otevírá se milosti Boží. Proto tam potřebujeme tu svátost. Dále papež Jan Pavel II. Hovoří o tom, že ta služba právě u oltáře, ta eucharistie, to tajemství, to zpřítomnění Boží večeře, to konejte na mou památku, tak tady je další pilíř identity kněze. Ta služba u oltáře. Vlastně celá ta anamnéze a epikleze, to vzývání Ducha Svatého, ta připomínka, proměňování a dar eucharistie, to je přesně to poslání být vlastně Kristu blízko, neustále aktualizovat, zpřítomňovat se stejnou silou to, co se odehrálo na poslední večeři. To je tajemství také Zeleného čtvrtku, proto se kněží v tento den setkávají s biskupem, aby opět z toho jakožto společenství těžili a dále to potom prožívali ve farnostech. A ještě jedna svátost, taky velmi důležitá, samozřejmě všechny, na kterou upozornil Jan Pavel II. A to je svátost smíření. Tady kněze potřebujeme. A on upozorňuje také na to, že pokud má být dobrý zpovědník, tak to se může stát jedině tehdy, když tento zpovědník se i sám často zpovídá. Pokud kněz má zkušenost se zpovědí, pokud má zkušenost s tím, co to znamená, že ta milost, která je v té rozřešující formuli, ho osvobozuje, že všechno to, co bylo předtím spoutané, všechno to hříšné, všechno to, co ho znesvobodňovalo, je najednou rozvázáno. Je vyhnáno z jeho duše všechno, co tam nepatří, všechno, co ho mohlo svádět a pokoušet, a najednou se mu otevírá nový život v Kristu. A když tohle umí zažít na sobě, tak určitě jako dobrý zpovědník vidí, jak to proměňuje lidi, kteří k němu přichází. A to si myslím, že tady v té spiritualitě ten kněz také hodně čerpá. Že když zpovídá, tak je to vlastně pro něho tou energií, která vychází se svěcení. Je to něco, co poznává jako to identické, to, k čemu je povolán. A také vidí ty proměny. Vidí to, jak se mění lidi. A z pozice nás, laiků, no my potřebujeme mít člověka, ke kterému můžeme přijít, a kdo nám řekne, že je tady vždycky nový začátek. Kdo nám řekne, že je ti odpuštěno. Kdo nám řekne, jdi už nehřeš. Kdo nám také řekne, jsi uzdraven. A velmi často může dojít i řekněme, fyzickému uzdravení po zpovědi. A na to trošku bych řekl, že někdy zapomínáme.
0: Jistě si každý z nás připomene příklad věhlasných zpovědníků. Jan Maria Vianney, otec Pio.
1: A Tomáš Pidlík také připomínal ten dar kardiognóze, tedy vidět do srdce druhého člověka. A tyto příklady svatých zpovědníků nám svědčí o tom, že když člověk miluje druhého člověka, tak ho poznává, tak ho zná, tak umí říct nahlas i to, co on třeba někde vzadu chce říct, ale nedokáže, protože se taky třeba stydí, protože se bojí, že bude souzen a podobně. A tihleti svatí zpovědníci prostě nahlédli v lásce, bylo jim umožněno vcítit se do druhého člověka, řekli, co jim tíží a tím, jak je osvobodili. Oni to byli praví terapeuti duše. A to také dneska velmi potřebujeme, tyto svaté zpovědníky.
0: Mají-li laici ze křtu danou účast na trojím úřadu Krista, platí to pro kněze zvlášť. Probrali jsme úřad prorocký, kněžský.
1: No a ten třetí královský úřad, mohli bychom říci také pastýřský úřad. Kněz by měl být ten, kdo se nějakým způsobem snaží být blízko všem, kdo jsou nějakým způsobem na okraji společnosti. Těm chudým, měl by být blízko trpícím, měl by být blízko osamělým. A zde svědčit o tom, že Bůh právě tyto lidi miluje zvláštní láskou a že Kristus chce, abychom my jeho rozpoznávali právě v těchto nejmenších. Tady by měl kněz svědčit o tom, že k těmto lidem bychom měli jako křesťané vstoupit všichni. A kněz by měl být vzorem a příkladem toho, stejně jako Ježíš, který se zastavoval u každého, kdo nějakým způsobem trpěl a volal: Pane Ježíši Kristu, smiluj se nade mnou. To je právě ta opravdovost, ta dobrota, ta vnitřní evangelijní opravdovost, která potom začne přitahovat. Je zajímavé, že papež František v takovém tom dekalogu šťastného života, teď je to velmi populární, je to krásné, je to pro meditaci, tak mluví o tom, že bychom měli být lidmi, kteří jednak to negativní nechávají za sebou, na všechno se dívají s rozvahou, s klidem, a také, že jsme lidi, kteří se nějakým způsobem starají o druhé. A právě tato kenoze, tato vydanost by měla být v kněžské službě zásadní. Knězem se člověk stává proto, aby zde žil pro druhé. A to svěcení právě dává tu svátostnou rovinu právě tomuto daru být pro druhé.
0: Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. Se spirituálním teologem docentem Karlem Sládkem hovoříme o kněžství jako o křesťanském životním stavu. Jakou základní terminologii bychom měli znát, když mluvíme o kněžství?
1: Takové té základní terminologii tradičně se mluví o episkopos, presbyteros a diakonos. Jsou to pojmy doložené z Nového zákona a už od počátku tedy vidíme ustanovení této služby jakožto služby ustanovené Kristem. A tedy není možné nějakým způsobem nebrat v potaz právě to, že svátostné kněžství je ustanoveno Kristem a že je v Božím plánu. A právě to episkopos, řekněme biskup, tak to je někdo, kdo je dohlížitel, strážce, ochránce. A to je velmi hezky řečeno. Jo? Někdo, kdo vlastně stráží. A stráží vždycky ten, kdo chce druhému dobro, kdo ho chce ochránit. A on stráží samozřejmě pravdu víry a stráží také vůbec určitou komunitu křesťanů, jejich duchovní život, snaží se rozvíjet každého člověka a on je také tím symbolem jednoty Božího lidu. A to je právě ten biskup, ten episkopos.
0: A presbyteros?
1: Pak máme presbyteros, to bylo takový, řekněme, starší. Od počátku máme ustanovení těchto starších, to byli muži, kteří byli zodpovědní za to dané křesťanské společenství, které vznikalo. Křesťané se většinou scházeli po domech a většinou ten, kdo byl buď vlastníkem toho domu nebo nějakým správcem a byl ustanoven jako starší, tak potom zval samozřejmě do svého domu ostatní křesťany a sdíleli společně modlitbu a jídlo, společný život. A on byl nějakým způsobem také zodpovědný. Měl nějakou tu zodpovědnost. A potom zde byl diákonos. Dneska kam jako jáhen, služebník. A ten diákon dneska, to je velké téma. Máme zde jáhny, kteří byli už ustanoveni ve skutcích apoštolů a hledáme nějakým způsobem, jak jáhenská služba je součástí účasti na biskupské službě. Tohle je taky velmi důležité vědět, že jáhen svoji identitu odvozuje od služby biskupa. On není jakoby vojensky podřízen kněžím, on je vlastně jednou rukou biskupa a tou druhou rukou jsou kněží.
0: Takže identita jáhna je odvozována od biskupské služby.
1: Je to od počátku a je důležité také vnímat roli jáhna a jeho identita se dneska hledá stále jako někoho, kdo slouží a kdo svědčí také o určité služebné roli biskupa. Jo? A ta služebná role může mít mnoho podob. To může být buď služba v nějakých situacích, kam se kněz normálně nedostane. To může být třeba služba ve věznicích, v nemocnicích. To může být třeba služba nějaká, řekněme, terapeutická nebo psychoterapeutická, ale to může být taky služba třeba teologie, bádání, hlásání slova a podobně. Takže jáhen je člověk, který svým svěcením se účastní na té kněžské roli biskupa. Ono se to samozřejmě hledá. My někdy máme v sobě takové to vojenské, jakoby, že by ten jáhen byl tím hierarchii podporučík, kapitán, generál. Jo, ono to tak není. Ono je to samozřejmě odvozeno od té biskupské služby, jak jsem o tom zmínil. Proto se také domnívám, že by trvalí jáhni, tedy ti, kteří potom nebudou směřovat ke kněžství, by měli být svěceni v katedrále biskupa. Samozřejmě to je potom na rozlišení každého biskupa, ale v té symbolice návaznosti na biskupskou službu má spíše tu logiku světit jáhny v katedrále.
0: A jak je to s postupností svěcení jáhenské a pak kněžské?
1: A potom je zde taky samozřejmě otázka to, že než někdo přijme kněžské svěcení, tak předtím přijme jáhenské svěcení. Je otázkou, a to si myslím, že je k diskuzi, řekněme, pro další období nějakého teologického a kanonického bádání, jestli třeba kněžská služba, že by kněz byl hnedka svěcen na kněze a nebyl by tam mezi článek jáhen. Ale to jenom říkám něco, co samozřejmě v současné době není možné, ale je to něco třeba k reflexi.
0: Podívejme se ještě na historii jáhenství v dějinách církve.
1: Je zajímavé, že na počátku 5. 6. století máme i podjáhny a máme i další nižší služby, které byly v církvi a nějakým způsobem vytvářely to dané společenství. Takže zde máme jako určitou odstupňovanost různých služeb, které byly v té církevní historii přítomny. Já si myslím, že jáhen by měl být samozřejmě člověkem, kdo je blízko oltáře, ale on není pastoračním, řekněme, asistentem kněze. Ale to je něco, co se samozřejmě hledá. To je něco, co třeba je také svým způsobem nové. Je to něco, co je také pod působením vanutí Ducha Svatého. A myslím si, že k tomu takovému projasňování dochází v současné době.
0: Vraťme se ale na závěr k hlavnímu tématu, křesťanskému stavu kněžství. Máme na mysli svátostné kněžství. Co je třeba ještě zdůraznit?
1: V tom svátostném kněžství bych chtěl zmínit tři evangelijní rady, které by měly být také přítomny v identitě a spiritualitě kněze. Oni nějakým způsobem odráží, dávají určitou buzolu pro život každého křesťana. A u toho kněžství by to také mělo být reflektováno, u toho svátostného kněžství. Máme zde evangelijní radu chudoby. Ono je to velmi důležité nějakým způsobem promýšlet, co to je chudoba pro život laika, řeholníka a kněze. Samozřejmě řeholníci se nějakým způsobem zříkají onoho soukromého majetku a přijímají určitou zodpovědnost za třeba daný klášter nebo komunitu nebo určité statky, které má daná řehole. A u laiků to také znamená nějakým způsobem se konfrontovat, co to znamená být solidární s druhými, co to znamená jako ten Zacheus rozdělit a dát z toho nadbytku pro chudé. A chudoba by také měla být reflektována v životě kněze. Ono to, že kněz se zříká v tom, řekněme, latinském ritu manželství, neznamená, že ty výdaje, které laik má a musí investovat do rodiny, že nějakým způsobem má mít pro sebe. Kněz by měl být tím, kdo samozřejmě má žít určitý sociální standard, je to také určitou vizitkou společnosti a také nějakým způsobem reprezentuje církev. Ale zároveň by neměl být tím, kdo nějakým způsobem tíhne k bohatství. A to bohatství dává na odiv. Jo, vždycky kněží říkají, když si chtějí koupit nové auto, jestli to auto nějakým způsobem odpovídá třeba složení té farnosti. Pokud je to chudá farnost, kde většina farníků mají nějaký starší typ škodovky, tak by měl také uvažovat o nějakém škodě. Jo, může to být třeba a ne BMW. Ale to je takový, řekněme, to je to promýšlení, jakým způsobem také ten kněz chce symbolizovat právě tuto oproštěnost od toho mamonu peněz a konzumu a jaké signály vysílá. To samozřejmě neznamená, že o sebe nemá dbát, že taky má určitý, řekněme, sociální standard, ale ta chudoba nějakým způsobem by tam měla být reflektována. Papež František na to hodně upozorňuje, že je potřeba reflektovat, co to znamená chudoba. Potom je zde poslušnost jako evangelijní rada. Kněz je poslušný svému biskupovi. Tedy je taky důležité, aby ten vztah v té své identitě k biskupovi nějakým způsobem rozvíjel, vytvářel a aby ho nějakým způsobem ten vztah naplňoval v té službě, protože on nějakým způsobem se účastní na té biskupské službě. A proto ta poslušnost, když biskup nějakým způsobem rozhodne v tom dialogu s knězem, tak by měl na to reagovat opravdu v té svobodě přijetí jeho výzvy nebo jeho slova jakožto něco, co je pro něho a pro jeho formaci důležité. No a potom je zde třetí evangelijní rada a to je právě, říkáme, čistoty nebo také zřeknutí se manželství pro království nebeské. Kněží v katolické církvi latinského ritu svědčí o tomto evangelijním, řekněme, doporučení nebo ideálu právě o ním kněžským celibátem. A je to samozřejmě v dnešní době velmi těžké, protože naše doba je velmi zaměřená na všechny možné požitky a podobně a svědčit, řekněme, o určité otevřenosti a lásce k druhým tím, že, řekněme, se zříká vlastní rodiny, tak to znamená pro něho určitou výzvu. Ale pokud je kněz opravdu pevně zakotven a pokud si je vědom, vlastně, že je povolán k této službě a že tato služba je svázána právě s tímto slibem celibátu, tak může vytvářet, řekněme, určitý symbol té lásky agape, která přesahuje jakoukoliv uzavřenost, ať už by to bylo v nějaké rodině, etniku nebo nějakém společenství, ale ukazuje na tu univerzální lásku Boha ke všem lidem. A právě to ten kněz zvěstuje. A proto, když člověk rozpoznávající povolání ke kněžství začíná reflektovat toto povolání velmi vážně, tak se samozřejmě i konfrontuje s touto výzvou žít ve svobodě pro Boží království, což znamená také reflektovat život, kdy se zříká manželského života. Ale nedělá to proto, aby, řekněme, se stal samotářem, ale aby se stal člověkem, který se tímto způsobem může otevírat a disponovat pro druhé. Ježíš o tom také hovoří. Kdo to může pochopit, pochop. Lidi, kteří to nemůžou pochopit, tak to nepochopí a budou se psát různé články na různá témata, ale kdo to může pochopit, pochop. Zase samozřejmě je otázkou, jakým způsobem je ona svátostná služba kněžství, řekněme, vázána právě na onen celibát, protože i v katolické tradici máme onu zkušenost ženatých kněží, kteří jsou v onom východním ritu. U nás je známe jako řeckokatolíci, což jsou kněží, kteří žijí plně svoji kněžskou službu svátostnou a jsou to kněží, kteří jsou ženatí, mají děti a žijí, řekněme, život v manželství jako každý, řekněme, laik, který přijal svátost manželství v římskokatolické církvi. Ale to si myslím, že nebudeme tady řešit a myslím si, že je to téma, řekněme, o kterém se často hovoří a myslím si, že otevřené.
0: O kněžství jako křesťanském životním stavu hovořil docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Základní témata spirituální teologie se snažil přiblížit ve 12-dílné sérii i u nás na vlnách Proglasu. Pořady připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Je 21 hodin, pátek 14. srpna a na Proglase je čas pro společnou modlitbu. Nejdříve se pomodlíme večerní chvály a poté bude následovat živý růženec.

0: Dnes je památka svatého Maximiliána Maria Kolbeho a zároveň slavíme vigílii slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Všechny texty jsou ze slavnosti. Hymnus bude ve starším vydání na straně 1473 a v novějším vydání na straně 1658, ve starším vydání 1473 a v novějším vydání 1658. Ostatní texty, žalmy, antifony, čtení a závěrečná modlitba jsou od strany 1468 ve starším vydání a 1653 v novějším vydání. 1468 a 1653. A prosby, ty budou ve starším vydání také ze strany 1468, v novějším vydání na straně 1660. Starší vydání 1468 a novější vydání 1660. Modlit se s vámi dnes bude Ondřej
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Zdravas Maria, Pano, nebeská královno, od Boha Pána korunovaná, proto blahoslavená, nad anděli vznešená, sluješ, ó slavná Maria.
1: Zdravas Maria, Pano, Boha Otce, Dcero, On tě vyvolil, slávou ozdobil. Proto blahoslavená, na svaté oslavená, sluješ, ó svatá Maria.
0: Zdravas Maria, Pano, Boha Syna, Matko, ty jsi ho splodila, na svět zrodila, proto blahoslavená, nad ženy zvelebená, sluješ, ó šťastná Maria.
1: Zdravas Maria, Pano, nás hříšných obranu, choti milého, Ducha Svatého, proto blahoslavená, nad Panny vyvolená, sluješ, ó čistá Maria.
0: Zdravas Maria, Pano, jasná nebes bráno, skrz tě prochází, kdo v nebe vchází. Proto blahoslavená, tvým sluhům otevřená, sluješ, ó dobrá Maria.
1: Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší matku k sobě, aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí. Aleluja.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až nad jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvíhá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší matku k sobě, aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.
1: Aleluja. Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela. Aleluja.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
1: Zhazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Eva nám zavřela nebeskou bránu, Marina nám ji zase otevřela. Aleluja.
1: Panna Maria je vyvýšena nad nebesa, chválme za to Krista, jejího Syna.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, nebo skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v

0: Maria byla vzata do nebe, radujme se z toho spolu s anděli.
1: Maria byla vzata do nebe, radujme se z toho spolu s anděli.
0: Dárce života nedopustil, aby nad ní panovala smrt.
1: Radujme se z toho spolu s anděli.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria byla vzata do nebe, radujme se z toho spolu s anděli. Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Aleluja. Děkujeme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho. Bože, naplň nás svou milostí.
1: Bože, ty jsi vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou tvého Syna.
0: Na její přímluvu vyslyš naše prosby.
1: Ty jsi svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie.
0: Na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
1: Ty jsi učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnil si svou milostí.
0: Sešli i nám hojnost darů svého ducha.
1: Ty jsi zhromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách.
0: Dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
1: Ty jsi vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy.
0: Dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna. A chceme také prosit za celostátní setkání mládeže, které právě probíhá v Ostravě, a také za všechny, co se potýkají s požáry, které provází letošní horké léto. A chceme prosit za nemocnou mladou maminku Marušku a celou její rodinu. Bože, naplň nás svou milostí. Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, a proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii za matku svého jednorozeného Syna a pro jeho zásluhy si dovršil její vykoupení a korunoval si nebeskou slávou. Na její přímluvu doveď do věčné slávy i nás. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, naše

0: tvého pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen. Amen.

modlitbě večerních chval vás nyní zvu k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný a vy se můžete pomodlit jeden z desátku přímo s námi ve studiu, a to tak, že zavoláte na číslo 739 850 345. Ještě jednou číslo 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete předložit Bohu své úmysly.

A mám tady před sebou i všechny úmysly, které do rádia voláte, píšete, SMSkujete, tak je společně i s těmi vašimi předložíme Pánu Bohu. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Nyní nastává ten čas, kdy můžete volat k nám do studia a můžeme se pomodlit společně první desátek.

0: Na telefonu máme posluchačku Anešku, která se s námi pomodlí první desátek. Ježíš, který se pro nás krví putil. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ráda bych se pomodlila za tátu, za kamarádku Evičku Marčíkovou, za maminku, za svoji rodinu a za kamaráda Pavla se Sebíkem. Oče náš, jenci na nebesí, jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuvěď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Tak moc děkujeme za zavolání, přejeme pěkný večer a měj se hezky s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Druhý desátek bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí posluchačka Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tento desátek bych se s vámi ráda pomodlila za všechny své drahé zemřelé a za spásku jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie pro rodiny svých dětí a za dar zdraví a pro manžela, pro švagrovou a za svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královnu míru, pokoje a rodin oroduj za nás. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: My vám také moc děkujeme za modlitbu, za zavolání s Pánem Bohem dobrou noc.

0: Máme před sebou třetí desátek růžence, Ježíš, který byl pro nás trní korunován, a ve studiu máme na telefonu posluchačku Marii. Dobrý večer.
1: Valašská. Dobrý večer, pan Budaj celý. Chtěla bych se pomodlit za lásku, víru, porozumně odpuštění ve všech našich rodinách. Za zemřelé, kteří zemřeli v poslední měsíci. Káňovi a Aneška Maďarková. A za všechny kněze, kteří u nás v Nerešově působí. Vím dá pánu dar síly, rozumu a lásky k lidem, aby ho měli taky i lidi rádi. Za obrácení hříšníků, za lásku, víru, za obrácení hříšníků, tak to pane Ježíši, tak se náš je na nebesí, posvěte jméno tvé, přijď království tvé, buď bude tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás plným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás tajným korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Za svatého Otce, Otče náš, jen na nebesí, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
0: Děkujeme.
1: Mám to zaplať, že jsem se dovolal. Já bych se dovolal častě, protože vidím, že málo lidí volá, takže já nechci se zatěžovat to. A Naděja, já děkuji a s Pánem moje dobrou noc, ať se vám všichni daří, ať vám Pán Bůh přeje.
0: Děkuji.
1: Ať vám hojnost lásky, víry, abyste všechno rozdávali, co máte, tu lásku a všechno mezi ostatní lidi.
0: Moc vám děkujeme za zavolání a za modlitbu. Přejeme vám pěkný večer. S Pánem Bohem.
1: A já vám.

0: Na telefonu máme posluchačku Hedviku, která se s námi pomodlí 4. 10. růžence, a to Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla, abyste se se mnou pomodli za mě rodiče, sourozence, za postiženýho vnuka, za celou živou přízeň a zemřel a za všechny duše v očistce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám, že jste se se mnou modlili, a přeji vám pěkný večer a dobrou noc Pánem Bohem.
0: My vám také moc děkujeme za zavolání, za modlitbu a přejeme požehnaný večer s Pánem Bohem.
1: Tak.

0: Halo, slyšíme se? Halo, halo. Halo, slyšíme se?
1: Halo, halo, slyšíme se, jsme ve vysílání.
0: Slyšíme se.
1: A vítám.
0: Já jsem tady Jindřiška Stišnová a já bych se prosila pomodlit za obrácení své dcery na vírus 5 za duše v očistci, které velice potřebují Ježíše Krista, a potom na úmyslí svatého otce za záchranu celého světa. Můžeme začít?
1: Můžeme začít.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Amen. Drávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Drávas Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Drávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Amen. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva s královnou, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, tobě voláme vyhnaní synové Évy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce, tomto slzavém údolí i protož, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je spožehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Panu Maria. Poroduj za nás královno posvátného růžence, aby nás Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svou... Jak je to?
1: Tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním
0: získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemství rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. Na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nezamítej potřebách a prozeb našich, ale ode všeho zlého vysvoboď nás, paní. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se synem svým, vrať nás smířiti k synu svému, vrať nás přivésti.
1: A synu svému nás doprovoď. Amen.
0: Doprovoď. Amen. Děkuji vám velice, že jsem se dovolala a v tom trochu jsem se pomodlila, protože jsem tady většinou sama a vždy se lépe modlí, i modlitby jsou lepší, když se modlíme společně. Přeji vám vše, ať se daří, protože vás máme jedině proklas, a ať se vám daří a přeji dobrou službu večerní a dobrou noc.
1: Moc vám děkujeme za přání, za zavolání, za modlitbu. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem. Dobrou noc.
1: Zakončíme modlitbu znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi modlili, všem posluchačům za to, že jste se připojili, a ze studia vám přejeme příjemný a požehnaný večer.

Ve čtení na pokračování budeme dnes naposledy otvírat knihu Školák Kája Mařík ve škole i doma, kterou napsala Marie Wagnerová pod pseudonymem Felix Hahaj. Závěrečná část má název Děti vybírají na Vincentinum. Knihu pro vás čte Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 27. Děti vybírají na Vincentinum. Abyste donesli do školy tu smetanu, povídala paní lesní po ránu dětem. Včera tu byla Bětuška, mají dnes hosty. Děti jdou do Lážova.
1: Vezmem to dnes po cestě, ať je to delší. S bandaskou by ani nešlo si nadběhnout.
2: Heleď, Zdeňo, Doubravník.
1: A je, těch tu je. Bylo by škoda je tu nechat.
2: Víš co, dej sem zástěru, máš dnes velkou, složíme je do ní. To bude paní řídícová koukat.
0: Hřiby byly opravdu krásné. Temně hnědé, skoro čokoládově tmavé kloboučky byly zrovna k nakousnutí. A velký uzel ze Zdeniny zástěry jich za chvíli nazbírali. Kája klepá ve škole na dveře u kuchyně. Pozdravuje, uklání se, Zdeňa za ním. Dodává:
2: a taky, prosím, pár doubravníků jsme přinesli. Cestou jsme je viděli, Zdeňa půjčila zástěru.
0: Paní řídící rozvazuje uzel, ať v ruce nespíná.
3: Tatínku, Bětuško, Mílo, kde jste kdo?
0: To jsem přece jakživa neviděla. Kájo, zavolala slečna řídících,
2: já bych vám ukázala ráda něco hezkého. Pojďte ke mně.
0: Otvírala dveře do svého pokojíku. Děti tam vběhly a slečna otevřela zásuvku.
2: Jak jsme byli posledně na samotách, měl sebou tatínek fotoaparát a zachytl pár momentek. Jsou tu ze hezké.
0: Podávala Kájovi první obrázek. Ten se podíval na obrázek, na slečnu a zase na obrázek.
2: Pro pána krále, tuhle je naše maminka, zrovinka jako živá. Nese pití listce a usmívá se.
3: Naše maminka má ty puntíčkované šaty a modrou zástěru.
2: A tuhle je Péťa,
3: je, to mám radost.
2: Naše maminka se dívá zrovinka na mne a zuby jsou jí vidět, jak se usmívá.
0: Ještě se dost nevynadíval, když mu slečna podala druhý obrázek.
3: Zdeňa, vzácná paní, Týna a náš tatínek, zvolal Kája. Zrovna jak otvírá vrátka.
2: Je, vzácná paní Srečno, tuhle jsem já a jak je to možné, když jsem teď tuhle ve škole a taky tuhle na obrázku.
3: A Týna drží ošatku se zrním.
0: Kájovi oči byly plny nesmírné radosti, ale zase už měl v ruce třetí obrázek. Teď volala Zdeňa.
2: Heleď, tuhle je náš tatínek a Nero a Agra a já a ty, Kájo, to si zrovna na mne valil oči.
0: Líbí se vám? Ptala se s úsměvem slečna. Kája byl tak nadšen, že řekl.
2: Vzácná milost, paní, jen kdyby to viděli u nás. To by naše maminka koukala.
0: Však jsou ty tři obrázky tvoje, Kájo, a zrovna takové Zdeničky. Jsem ráda, že se vám líbí. Kája pevně svírá v ručce své obrázky v obálce.
2: Zdeňa taky. Ani nevím, jak bych to řekl, ale mám velikou radost. A to my zadarmo nechceme, my něco přineseme. A to bude hned radosti na samotách.
0: Mám tu ještě jiné obrázky, řekla slečna. Ale ty už nejsou ani trochu hezké. Heleď, podávala mu pohledku, na níž byly mrzáčkové z Vincentina.
2: Podívej se, tohle už je dospělý hoch a vyrostl jen jako dítě tříleté. Leží celé dny a noci bez vlády. Krmí ho tam jako malé děcko. A takových ubožáků je tam 200. Některé dítě je slepé a přitom ochromlé, jiné hluchoněmé, jiné zas stižené stálým škubáním celého těla.
0: Podívej se. A ty, Zdeňo, taky. Tohle jsou děti a mají tak staré, bezvýrazné obličeje. Jsou pokřivené, ubohé, tak ubohé, z ubohých nejubožejší. A nejsou tam jen děti.
2: Jsou tam i starší lidé, také takoví bezmocní, práce neschopní, nemocní, odkázáni všichni na milosrdenství lidské. Představte si, děti, jaký ohromný poklad máte proti nim. Jste zdravé, můžete běhat, mluvit, vidíte, slyšíte a tuhle ty nemohou docela ničeho. Mohou jen čekat na milosrdné ruce, které je nakrmí, na milosrdné rty, které se na ně vlídně usmějí, laskavě promluví, na oči tak milosrdné, které přehlížejí jejich ubohé vzezření a vidí v nich lidí k obrazu Božímu stvořené, kteří příkladem stvořitelovým jsou tu proto, aby se na nich osvědčilo milosrdenství lidské. Ničeho nemohou. Mohou jen spoléhat ve statečná milosrdná srdce lidská těch, kteří se pro ně obětují dnem i nocí. Mnozí z nich neznají rodičů, neznají domova, z něhož byli posláni do Vincentina, domu milosrdenství. Oči obou dětí dívají se na pohledky. Je chvíli ticho. První zdvihne hlavu Kája a jeho oči jsou plny slzí. To je, prosím, tuze smutné. To bysme jim tam něco měli poslat. Však posílám, Kájo, podle možnosti. Vždyť oni tak nutně potřebují a za každičký haléř jsou tolik vděční. Vezměte si domů ty smutné obrázky. Jsem jista, že každý ze samot něco dá. Vždyť ty obrázky prosí beze slov. Poproste tam u vás každého, ať 3, 4, 5 korunek přinesete. Za všecko zaplať Pán Bůh.

Děti jdou, ani už nikomu ve škole s Bohem nedají. Kája úporně přemýšlí. U průseku promluví. Dneska odpoledne půjdeme po Lážově vybírat na ty dětičky. Máme tam tet a strejčků, ukážeme všude ty obrázky, poprosíme a potom to všechno odneseme do školy a pan řídící to pošle. Naše maminka taky dá, třeba musí moc počítat.

0: tě neviděla.
1: Můj bože, to je bolesti a smutku pohromadě.
2: Prohlíží obrázky a slzu z očí stírá. Vzácná paní, máme u nás a u vás každého poprosit, abyste něco dali. Ze školy by to poslali najednou.
0: Ale to víš, že dostanete. Ode všech dostanete. Už jsme mnoho o Vincentinu četli. Také posíláme vždy k Vánocům, ale můžeme také poslat mimo toho. A potom by jsme vzácná paní třeba taky šli odpoledne Polážově sbírat. Tázavě se dívá Kája. To dobře uděláte. Po tom úspěchu s milosrdným bratrem jistě dostanete. Dám vám arch papíru, tušku, napíši nahoře, nač sbíráte, pod to, kolik kdo ze samot dal. Vzácná paní, to nic nebude. Já vím, co chceš říci. Co dělá pravice, ať o tom neví levice. Ale v tomhle případě se jedná o pořádek. Dostanete od cizích peníze, všechno musí být zapsáno. Zdeně dám koženou tašku. Musíte být opatrní na peníze. Tu hnědou? Ptala se Zdeně s účastí. Ne, tu černou. A je, ta už je ošoupaná, fňukala Zdeně. No snad ti nedám tu novou. Předně je malá, za druhé stuha se otvírá a za třetí máš moc rozumu. Řekla paní lesní přísně. Najíte se a půjdete. To byl od slečny moc dobrý nápad. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Děti se najedly. Kája dostal lejstro, jak řekl, tušku s takovou krásnou špičkou, řekl uznale. Zdeňa černou tašku. Mohla by tu tašku vzácná paní dát Zdeničce na šňůrku a navléknout přes ramínko, radila Týna. A to by měla tašku na bříšku a vypadala by jako ta kramářka na jarmarku, co prodává v Lážově plátno, smál se Kája. Paní lesní vložila do tašky 3 10 koruny. Kája spráskl ruce. Pro pána krále, a to nám to hezky začíná. Zaplať pán Bůh. To už je taky za tatínka, řekla paní lesní. Všude zdvořile pozdravte a řekněte. Prosíme pěkně o malý dáreček pro tyhle ubohé dětičky. A ukažte jim ty pohledy. Poučovala je paní lesní. Každému dejte arch, aby se podepsal a napsal, kolik dává. A tady vezměte to pořadě. Týnu, šafáře, šafářku, do hajnovny zaběhněte. Tož s Bohem a hodně zdaru. Odešla do pokoje. Helejte, Týno, prosím vás, dejte taky něco. Postavil se Kája před Týnu. Ta se smála. Ne potom, abys řekl třeba u správců nebo jinde helejte. Dám, ráda dám. Moc je mi líto těch ubohých. Hned přinesu. Odběhla. Zdeňo, o cože dá aspoň korunu? Prohodil Kája. Týna už to byla zpátky a dávala do taštičky Zdeně 10 korunu. Oči jí svítily radostí. Bylo vidět, že dává ráda. Je, Týno, a to nechcete nic zpátky? Nedůvěřoval Kája. I toto. A ukaž, taky to podepíšu. Kája už před ní rozložil arch a podával tušku. Ne, abyste to, Týno, umastila. A nezlomte tušku, má takovou krásnou špičku. Týna podpisuje, Kája slabikuje přes rameno. Rédlovi 30 korun. A je, ani nenapsala vzácná paní Pánovic ani nic, jen Rédlovi. Je, a vy máte dlouhé jméno, Týno. Kristýna Slabí. No Slabihoutková přece. Dlouhé je to dost. Tak a běžte. U šafářů dostali 12 korun. Maminka Hajná za sebe a za tatínka dala 15 korun a řekla jim to, že jednou dělají věc, která je pánu bohu milá, a ne pořád jen lítat po lesích. Kája se pořád jen divil. Maminka přece pořád počítá a na špagátek nedá
3: a tu hledá pěkně 15 korun a usmívá se

a dodává: jen všude poproste a buďte zdvořilí. Vedlo se jim v Lážově tuze dobře. Odnikud neodešli s prázdnou. I za 20 haléře řekli: zaplať pán Bůh. Jenom soužení měli u staré Vysušilové. Dala jim 40 haléřů, ale za nic, že podepisovat nebude. Ty dva šestáky, řekla, za to nestojí. Ráda je dávám, ale abych řekla pravdu, Kájo, neumím psát. Tak on vás tam podpíše, Kája, řekla Zdeňa. Copak, vyvalil na ní oči Kája, já by sem to napsal jako nic, kdyby to bylo kratší, ale napsat paní Vysušilová, to je moc dlouhé, to by byla doba a my moc spěcháme. Tak víš co, udělám tam tři křížky a je to. Uvolila se Vysušilová. A bylo to. Kája opakoval Zdeně. Pamatuj si, že ty tři křížky je teta Vysušilová. Zrovna tak bylo u starého Winklera. A dám, to dám na ty mrzáčky, dám nějaký ten šoufek. A Kája už rozkládal na stole arch. Tak to, strýčku, podepíšete, ju? A to zas ne, chlapče, to ne, chraň pámbů, nemusí každý vědět, že jsem taky dál. Tak, tady máte korunu, ale podpisovat to nic. Mně se zdá, strýčku, že taky neumíte psát, ale to je kvůli pořádku, řekla vzácná paní. Tak udělejte třeba tři křížky jako teta Vysušilovic. A psát já umím, lhal Winkler. Psát a číst jako nic. Ale heleď, mám se zdržovat podpisem. Já tam udělám jeden křížek, když to musí být, a je to hned. Děti si opakovali venku. Jeden křížek, to je strejček Winklerovic a koruna. Jen aby jsme to nespletli.

0: Třetí soužení je čekalo u mastihubků. Pan mastihubka byl hokynářem. Měl taky sem tam styky se samotami, ale nebyl zrovna doma. Ze známosti řekl taky Kája. To je jedno, tetá. Něco dáte, podepíšete a je to. Dám, Kájo, dám. Ráda dám 10 korunku, ale podpisovat to ne. Škvařila jsem zrovna lůj, ruce mám mastné, umazala bych to. Víš co? Podpiš to za mne ty. Pro pána krále, lekl se Kája. Zrovínka takové dlouhé jméno. A to teta byste mohla udělat tuhle křížek. Ale kde pak? Jen hezky napiš. Anastázie Mastihubková a její manžel 10 korun. Tuhle si sedni. Tak, já vám přinesu peníze a pár cukrlat. Kája zhluboka vzdychl.
1: Zdeňo, víš, Mastihubková bych za nějakou chvíli přece napsal. Ale teta řekla ještě Anastázie a její manžel. To je hnedle, jako když pan farář ohlašuje celu rod. Jenže pan farář vezme tušku a je to jako nic. Tak počkej, teď mlč a nepleď mne. Kdyby byla dala teta 20 haléř, udělal by sem křížek a bylo by to. Za 10 korun musím psát.
0: Kájovi vyvstával na čele pot. Teta mu sem dala inkoust a pero. No, pro pána krále, to bude Kaněk.
1: Zdeňo, mlč, začínám psát.
2: A vždyť ani nepípám,
0: ozvala se Zdeňa. Kája píše školáckými velkými křivolakými písmenami. Pání, ana,
2: nebo ara. Heleď, Zdeňo, ana nebo ara?
1: No bodejže ana,
0: odpovídá Zdeňa. Kája přetrh ara a napsal Anastázie Mastihubková.
1: Vidíš, teta už tu je,
0: pochlubil se.
2: Ještě ten manžér. Nevíš, Zdeňo, co je to mažner?
1: To je jako menažérie, co mají komedianti Zvěřinec,
0: odpovídala hbitě Zdeňa.
2: Jo, Zvěřinec, to by byl Vembloud a ne mažner.
1: Počkej, já napíšu.
0: A psal. A její maržnél z jména,
1: jakže se to jmenuje?
0: Jména, no menažérie, broukla Zdeňa.
1: Že?
0: No tak už si to napsal, Kájo, ptá se paní Mastihubková.
1: Už, teta, už, podívejte se.
0: Mastihubková bere do ruky arch, dívá se, ale neumí číst. Ona umí jen dobře kupovat a počítat. No, moc dobře je to napsáno. A vidíš, už jsem to umastila. Tak, tady je 10 korun a tuhle máte cukrlata. Děti poděkovali a vyšli. Kája ulehčeně prohodil.
1: To jsem rád, že to teta pomastila. Mně se zdá, že jsem to psal moc rychle a pan řídící by to třeba nepřečet. Teď řeknu, co je umaštěné, to je teta Mastihubkovic.
0: Bylo k 5 odpoledne, když šli děti do školy. Hned u hlavních dveří volal Kája.
1: Vzácná paní řídícová, my nesem peněz.
0: A nesli skutečně. Pan řídící, jak počítal, každou chvíli zvolal.
1: Prach světe, to budou mít ve Vincentinu radost. No Kájo, to se vám povedlo. Vždyť jste nikoho nevynechali. A prosím, to umaštěné, to je teta Mastihubkovic, 10 korun, hlásil Kája. A 3 křížky teta Vysušilovic, to je 40 haléřů. A 1 křížek, to je strejček Winklerovic, koruna.
0: Pan řídící počítá, zas znovu počítá, na stole srovnává peníze. Tak abyste věděli, vybrali jste na mrzáčky bezmála 600 korun. Kája zrovna chtěl otevřít hubičku k údivu ale už ho chytla slečna a kolik pusinek mu dala a Zdeně zrovna taky. A paní řídící taky už ho k sobě tiskla a oči měla plné slzí. Slečna říkala, já jsem to věděla, Kájo, že dobře pochodíš. Hned ráno peníze pošleme. Bětoško, pojď sem, volala paní řídící. Pojď se podívat, kolik děti vybrali. A Bětuška jistě na to čekala, protože stála za dveřmi a hned vrazila do pokoje a divila se nesmírně. Pan řídící se asi chystal k delší řeči, protože si odkašlal a začal. Milé děti, ale Kája chytil nepozorovaně Zdeňu za ruku a už vyběhli chodbou ven. A teď to vezmeme trapem do lesovny. Já tam nechal ty obrázky s naší maminkou. Ta bude koukat. Kája se rozbíhal k samotám a Zdeňa zároveň s ním. Hnedle 600, řekl Kája. Jej, to jsem moc rád. A hlad mám náramný. Pan řídící zrovna vstal, aby dokončil svou řeč. Zavolal. Kájo, Zdeňo. Paní řídící měla šátek na očích, Bětuška vzlikala do zástěry a slečna už chystala řeč k vyplnění. Také měla oči plné slzí radostí. Ale děti už tu nebyly. Pan řídící skončil. Inu Kája, bude on poslouchat chválu o sobě.

Maminka Hajná prohlíží pohledky. Synáčku, to budeš mít památku. Dočista, jak se usmívám, jsem tu na obrázku. A všichni. Inu, to jsou vymýšlenosti. Kdyby to viděla Nebožka babička, řekla by. Holka, holka, to se tě nějak chytla světská pícha, že si se dala vyblejsknout. Měla si aspoň obléknout ty nedělní šaty a ne s putínkou, jak neseš pítí listce. Ale takhle je to lepší. Takhle máš památku na mne, jak jsem ve všedním. Kde pak bych věděla, že pan řídící s tou kastličkou takové divy dělá? A jak pak jste pochodili, co? A dobře, maminko, hnedle 600 jsme vybrali, odpovídá Kája na postýlce. Pro pána krále, to ani není možné, moc se diví maminka. Uléhá s radostnou myšlenkou, že ten jejich chlapec je přece jen čiperný a lidé ho mají rádi, když tolik peněz sebrali. Usíná s modlitbou na rtech.

0: Poslouchali jsme poslední kapitolu z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Pondělí poprvé otevřeme knihu Sophie de Milheim s názvem Podepsána Charlotte.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a mým dnešním hostem je Zuzana Hajšmanová z neziskové organizace LUNO. Zuzana Hajšmanová je na pozici Chief Medical Officer. Dobrý den, vítejte na Radio Proglas.
1: Děkuji moc za pozvání, dobrý den.
0: Můžete prosím v kostce představit organizaci LUNO, ještě než se pustíme do dnešního tématu, kterým je spánek. Co je vlastně vaším cílem v organizaci?
1: My jsme vlastně vznikli už 12 let zpátky, kdy naše zakladatelka Kateřina Šédová si vlastně zjistila nádorový onemocnění a díky tomu, že ona studovala medicínu a byla schopná nějakým způsobem poznat signály svého těla, tak přišla na tu diagnózu včas. A když se potom o tom bavila se svými spolužáky a známými, tak vlastně říkali, že oni by určitě si těch signálů nevšimli. Takže jí to vlastně motivovalo a drivovalo k tomu, aby začala edukovat svoje okolí a veřejnost o tom, jaký signály těla, jakých si všímat, jaký onemocnění je potřeba rozeznat včas. Proto vlastně založila LUNO a začala objíždět celou Českou republiku s takovými modely, kterými vlastně až do dneška učíme lidi samovyšetření. A krom té onkoprevence nebo prevence rakoviny, tak vlastně těch témat, kterým se věnujeme, je spousta. Jsou to kardiovaskulární onemocnění, je to demence, je to třeba cukrovka, obezita, ale je to i primární prevence. To znamená, jak já mám ideálně jíst, jak se mám ideálně hýbat, nebo třeba jak mám ideálně spát, abych vlastně nějakým způsobem minimalizovala vliv toho mýho prostředí na moje zdraví.
0: Tak k tomu se dneska dostaneme ve velké míře. Ještě prosím přibližte posluchačům, co je vlastně vaše role v této organizaci, co je to Chief Medical Officer?
1: Chief Medical Officer je moje bývalá pozice. Já jsem vlastně vedla celý ten medical nebo ten zdravotnický tým, to znamenalo všechno, co šlo z LUNO ven, tak jsme potřebovali, aby bylo jak lákavé pro naše posluchače nebo pro lidi, ke kterým zkrátka doteče ten náš obsah, tak to bylo ale evidence-based, podle evidence-based medicíny. To znamená, aby to bylo všechno vlastně správně podle poslední evidence. To znamená, zajišťovali jsme vlastně to, aby ten obsah, který jde ven, tak byl zdravotnicky správně a i taky líbivý nebo nějakým způsobem jako přitažlivý pro tu naší audienci.
0: A určitě i stravitelný. A
1: doufám, přesně tak. Že v ideálním případě i stravitelný.
0: Že i v tomto duchu se ponese naše dnešní povídání, že to nebude nic odborného, co by posluchače mělo vyděsit, ale že se pokusíme přiblížit, proč vůbec je dobře spát.
1: A to je taky určitě, ještě vám do toho trošku skočím, to je taky určitě jako jednou z misí LUNO, že vlastně občas ta komunikace se zdravotníky může být trošku těžkopádná. Zdravotníci nemají na pacienty tolik času, není tam tolik času pro to vysvětlování nebo pro nějakou edukaci, takže to je určitě taky jeden z pilířů toho, proč děláme práci, kterou děláme.
0: Tak to myslím, že tu mám dnes ideálního hosta pro téma, na které už se teda moc těším, protože je opředeno spoustou neznáma, alespoň v mé mysli. Takže pojďme se teda do toho pustit. Co se s námi nebo s naším tělem děje, když spíme?
1: Mám pocit, že často lidi si myslí, že když upadnou do spánku, takže to je nějaký úplně pasivní proces. Je to vlastně poměrně jako hodně naopak, probíhá v tom našem těle jako velmi aktivní proces, který je velmi nezbytný pro to naše fungování. Když jsem se měla, jak jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně to trošku přiblížit, tak je to vlastně jako když odejdete odpoledne z práce a ráno to tam chcete najít v nějakém stavu. Potřebujete, aby třeba o počítač se někdo postaral, potřebujete, aby se uklidilo, potřebujete, aby třeba do automatu na vaše oblíbené pití prostě někdo doplnil ten produkt. Takže vlastně něco velmi podobného se děje s naším tělem a s naším mozkem v rámci toho spánku. Kdybychom se chtěli podívat na nějaký konkrétní věci, vlastně, které v rámci toho spánku se dějou, tak můžeme to možná trošku rozdělit na to, co se děje v rámci mozku a na to, co se děje v rámci těla. V tom mozku dochází vlastně jak k utřizování nějakých myšlenek, pocitů, třeba kreativity taky. Určitě jste slyšeli někdy babička nebo děda určitě říkali, pojď to teďko neřešit ráno, moudřejší večera. Tak to je přesně to. Ten náš mozek si potřebuje zaškatulkovat třeba nějaké prožitky nebo třeba do paměť nějakým způsobem z té krátkodobí převést do té dlouhodobí. Objev posledních let je určitě taky takzvaný glymfatický systém, což je specifický systém lymfatický, který vlastně my máme v rámci celého těla, ale v rámci toho mozku má určitě svoje specifika. A tam probíhá třeba úklid nějakých odpadních látek a tak dále. Potom, když se podíváme vlastně v rámci toho našeho celého těla, je to velmi potřebné pro třeba náš kardiovaskulární systém, srdce, snižuje tepovou frekvenci, snižuje krevní tlak. Dochází vlastně k celé spoustě procesů na úrovni hormonů, třeba růstový hormon se vyplavuje v rámci spánku, to znamená, je opravdu potřeba, aby děti dostatečně dlouho a dostatečně kvalitně spaly. V vozovkách jim můžeme říkat, že pak nevyrostou, když nebudou dostatečně spát, samozřejmě nechceme nikoho strašit. Vlastně nějakým způsobem se ladí i třeba glukóza s inzulínem, anebo hormony, které jsou třeba zodpovědné za to, jak signalizujeme hlad nebo sytost, to znamená, to jsou hormony, kterým se říká grelin nebo leptin. A vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou epidemii obezity, tak si myslím, že v rámci té obezity se poměrně jako málo mluví o tom, že spát je určitě jako jedním z hlavních pilířů prevence nebo léčby obezity. A dalším a určitě jako neméně důležitým faktorem v rámci spánku je tvorba imunity. My potřebujeme, aby ty naše imunitní buňky vytvořily ten materiál pro ten boj s těmi patogeny. To znamená, všechny tyhle ty věci se v rámci toho spánku dějí. My vlastně jsme schopni se na ten spánek podívat ještě v rámci nějakých cyklů. Určitě jsme všichni slyšeli o nějakém non-REM a REM fázi spánku, kdy vlastně ten non-REM má pod sebou ještě nějaký jako jednotlivý fáze. My je jako pro nějakou úplnou jednoduchost můžeme rozdělit na lehký spánek, kdy je to takový přechod mezi tím, že bdíme a tou hlubokou fází. Často mi přijde, že když jako trávím hodně času v té lehké fázi spánku, ať už jako z jakýhokoliv důvodu, tak mám pocit, že jsem vlastně vůbec nespala. Jo? Že vlastně ten přechod do té bdělosti je poměrně velký. Pak je hluboká fáze spánku, to taky patří k té non-REM fázi. A tam se dějou právě všechny ty reparační mechanismy, to znamená, vyplavuje se třeba ten růstový hormon, škatulkujeme tu paměť. A ta poslední fáze spánku, to je REM, to je taková možná jako pro divák jako nejzajímavější, protože to je přesně ta fáze, kdy se nám rychle míhají ty oči, samozřejmě jako je snadný to vidět třeba u partnera, když spí, nebo u dětí, je to takový výrazný. Tak to je vlastně ta fáze spánku, kdy probíhá všechna ta kreativita, je to fáze, kdy se nám zdají sny, je to fáze, kdy právě se nám takhle hýbají ty oči. Takže já bych chtěla jenom říct, že spánek je vlastně strašně zajímavý a určitě to není žádná pasivní aktivita.
0: Mm-hmm. Můžeme říct, že všechny tyto spánkové fáze jsou stejně důležité, a nebo je tam třeba nějaká, která když dobře neprobíhá, tak je to horší pro kvalitu spánku?
1: Mm-hmm. Myslím si, že všechny jsou naprosto nezbytné. Vlastně bez lehké fáze spánku se nikdy nedostaneme do té hlubší a bez REM fáze spánku to taky nebude ideální. Sice se nám jako nebudou zdát sny, což je v uvozovkách jako banalitka, ale je to vlastně nějaká špička ledovce. Jo? My potřebujeme opravdu pro tu paměť a pro všechny možné kognitivní funkce právě, aby fungovaly všechny ty fáze. A možná, co jsem ještě nezmínila, je, že my i potřebujeme, aby se pravidelně střídali. Potřebujeme, aby byla lehká, hluboká REM, hluboká, lehká a takhle se vlastně jako byly v takových cyklech. Těch cyklů může proběhnout podle toho, jak kvalitně a dlouho spíte, třeba 4 až 6 těch cyklů v rámci noci. V ideálním případě.
0: To už se asi trošičku dostáváme i k tomu, jak vlastně vypadá kvalitní spánek. Můžete to ještě trošičku přiblížit?
1: Určitě to bude u každého jiný. Každý jsme v nějaký jiný i životní situaci, ale jako kvalitní spánek by měl mít určitě nějaký náležitosti. Já tady určitě budu hodně mluvit o tom, jak by kvalitní spánek měl vypadat, co pro to dělat, co se může vlastně jako všechno stát ve chvíli, kdy spát nebudeme kvalitně. Já bych ale jenom chtěla říct, že nerada bych někoho zúzkostňovala vlastně tím, že o tom tady budu mluvit, jo. Prostě jsou fáze opravdu v životě, kdy prostě kvalitně nespíme. A pokud prostě to někomu jako nedělá dobře, tak si myslím, že by se na to neměl upínat. Ale pokud se jako vrátím k tomu kvalitnímu spánku, tak určitě bychom tam měli mít nějakou latenci. To je takový to ve chvíli, kdy si lehnu do postele, rozhodnu se, že už půjdu spát, a mezi tím, kdy opravdu usnu. Tahle ta fáze té latence nebo teda toho usnutí by měla být dlouhá zhruba 15 až 30 minut. Pokud už je to delší, už můžeme mluvit o nějaké nespavosti nebo o nějakém možná jako problému s usínáním. Dalším bodem by měla být nějaká kontinuita. My bychom se neměli vlastně vzbudit za tu noc víc než, dejme tomu, prostě jednou nějaký mladší zdravý člověk. Ve chvíli, kdy odejde prostě jednou za noc na záchod nebo jednou ho něco zbudí, tak je to určitě jako norma. Pokud těch zbuzení je víc, tak to samozřejmě je taky potřeba řešit, proč ty zbuzení jsou a jakým můžeme předcházet. Jak jsem mluvila o tom taky, jak se mění ty fáze toho spánku, tak určitě taky není dobrý, aby byla třeba jenom ta lehká fáze toho spánku, protože prostě ten spánek nebude dostatečně osvěžující. Co si ale myslím, že je úplně nejdůležitější, je nějaký pocit, se kterým se ráno vzbudíme. Já když se ráno vzbudím a budu odpočatá, tak je vlastně jedno, jestli jsem spala 8 nebo 6 hodin v uvozovkách samozřejmě. Pro nějakou dlouhodobost to jedno určitě být nemusí. Ale ten pocit, se kterým se ráno vzbudím, si myslím, že je jako nejdůležitější. Určitě jsou lidi, jako jsem třeba já, kdy já se jako ani po 9 hodinách spánku nezbudím a nevyskočím jako rybička, ale ta osvěživost prostě by měla přijít aspoň třeba do půl hodiny od té doby, co vstanete. Já jako to většinou mám, že do té půl hodiny už jako jsem schopná fungovat, ale můj jako chronotyp a moje pozdně ranní typ prostě nekonvenuje s tím, abych vyskočila z té postele. A určitě je taky hrozně moc důležitý nějakým způsobem, jak fungujeme přes den. Pokud prostě ráno sice po 4 hodinách spánku vstaneme, ale odpoledne prostě usínáme na nějakém meetingu nebo se nám prostě chce spát, jako velmi spát po cestě třeba autem, tak je určitě potřeba se podívat nebo se jako rozmyslet, jestli vlastně ten náš spánek je dostatečný nebo jestli je dostatečně osvěživý. Ale ten vlastní pocit si myslím, že je nejdůležitější. Mm-hmm.

0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma si povídám s lékařkou Zuzanou Hajšmanovou za neziskovou organizaci LUNO. Pojďme se teda teď trošičku pověnovat době spánku. Liší se nějak doba spánku s věkem?
1: Určitě se liší. Když se narodí miminko, tak to množství toho spánku, který ono potřebuje pro to, aby dobře fungovalo, je samozřejmě vysoký. Tam je to prostě, může to u toho novorozence být až 20 hodin třeba denně spánku. Pak trošku dospívá, dozrává, stává se z něho batole. Ten spánek se oproti těm miminkům třeba i změní tak, že jsou schopni vnímat střídání dne a noci. Se určitě taky spoustě rodičům stalo, že prostě to dítě najednou v noci mělo pocit, že je prostě den a vypadalo to, že spát nikdy nepůjde. Tak to se u těch batolat od toho roku věku poměrně jako intenzivně mění a ty děti potom už jsou schopný s nějakým jako jedním šlofíkem během dne se potom přesunout hlavně k tomu spánku v noci. Pak je nějaký školní věk, kdy já bych chtěla apelovat na to, aby ty děti opravdu spaly dostatečně. Jo, ono se to nezdá, ale 10 hodin denně spánku pro děti 10-12 let si myslím, že je jako opravdu něco, co potřebujeme do těch dětí dostat a samozřejmě dostat do těch rodičů, protože je to naprosto jako nejhlavnější věc, si myslím, kterou pro ty děti prostě potřebujeme udělat. Pak se zlomí někde u teenagerů taková ta jejich jako schopnost vydržet dlouho do noci a potom ale ráno dlouho dospávat, což náš prostě systém ve chvíli, kdy musí být v 8 hodin ve škole moc jako nepodporuje. Což ale je naprosto evolučně daná věc, proč to dělají. Protože oni potřebovali, aby rodiče šli spát a oni měli čas na to se seznamovat a rozmnožovat a tak dále. Takže bylo poměrně jako evolučně výhodný pro to, aby oni chodili spát déle než ty rodiče. Pak prostě přijde ta dospělost, kdy my jsme schopní 6 až 8 hodin denně spát poměrně jako v pořádku, kdy 25% z toho času by měl tvořit REM spánek, 25% hluboký spánek a nějakých 50% zhruba ten lehký spánek, ale je to období, kdy my jsme hrozně moc ovlivněni samozřejmě tím prostředím, ve kterém žijeme. A pak jsou starší lidé, kdy tam se samozřejmě už taky přesouvá i ten chronotyp k nějakým, jako oni zase dřív vstávají, že jo, večer nemůžou moc usnout, mají tendenci dospávat během dne, takže samozřejmě ten rozdíl mezi tím, kolik denně spíme, kolik bychom měli spát a kolik je nám nějak jako fyziologicky dáno, určitě je. A myslím si, že bychom na to měli nějakým způsobem hledět, ale pro dospěláka si myslím, že je naprosto klíčový, aby to bylo 6 až 8 hodin denně. Mm-hmm.
0: Říká se, že spánkem strávíme až třetinu života. Mm-hmm. Opravdu je nutné spát tak dlouho?
1: Je to... Určitě jsou fáze v životě, kdy si řekneme, že na to nemáme čas. Jo, ale s tím spaním je to trošku jako s tou primární prevencí, nebo spánek do té primární prevence padá. My prostě to za nás vůbec nikdo neudělá. A když si uvědomíme, za prvý, kolik času nás to stojí, kolik vlastně evolučně, jak jsme byli velmi zranitelní. Jo? To znamená, my jsme šli spát, někam jsme si na 8 hodin denně lehli a byli jsme extrémně zranitelný, mohlo nás cokoliv vlastně sežrat, byli jsme nevýkonní, tak ve chvíli, kdyby to opravdu nemělo ten efekt, tak by to byl asi možná největší chyba, kterou evoluce udělala. Já ale opravdu věřím, že to svoje opodstatněné místo má a že je to něco jako investice prostě na důchod. Potřebujeme si prostě spořit, protože to za nás nikdo neudělá, tak s tím spánkem je to trošku stejný.
0: Takže nám to určitě pomáhá i v životě, abychom byli výkonnější, abychom třeba přes den udělali i víc těch věcí, abychom byli efektivnější, pokud jsme dobře vyspaní, tak možná ve výsledku ten čas ušetříme.
1: Určitě to tak je a vlastně ten vliv toho spánku na naše zdraví může být jak krátkodobý, tak dlouhodobý. Vy teď mluvíte o těch krátkodobých efektech, to znamená, když budu vyspaná, budu efektivnější v práci, nebudu dělat tolik chyb, nebudu mít tendence prostě třeba ani jíst tolik energeticky náročné potraviny. A samozřejmě ještě bych chtěla zmínit duševní zdraví, to je za mě jako jedna možná jako ještě z důležitějších věcí, než to, jestli udělám chybu v práci, ale jako incidence těch duševních onemocnění prostě strašně roste a to, že málo spíme, určitě taky nějaký dílek skládačky. Chtěla bych ale určitě mluvit i o těch dlouhodobých efektech. A to je to, jak vlastně můžeme spánkem prostě předcházet onemocněním. My spíme zhruba asi o hodinu míň než lidi před 50 lety, to je něco, co víme. To, že se zvyšuje prostě délka dožití a tím pádem jsme sice starší, ale víc nemocní, tak jednou vlastně jakoby s takovou věcí, kterou můžeme dělat, to je právě spát dobře. A zabráníme vlastně všem čtyřem z, jak my v Luno rádi říkáme, čtyřem jezdcům apokalypsy, to jsou jako nejčastější onemocnění, kterýma pravděpodobně i my dvě budeme trpět, až budeme starý. A to jsou nemoci srdce a cév, vlastně vysoký tlak, má opravdu velký rizikový faktor špatný spánek. Zároveň i ischemická choroba srdeční, ať už jsou to infarkty myokardu nebo mrtvice, tak jsou právě jako velmi úzce spojený s nějakým nedostatkem spánku. Pak jsou to, jak už jsem mluvila, i třeba ta obezita, kdy vlastně ve chvíli, kdy my nenasyntetizujeme, to znamená nevytvoříme dostatek hormonů, který nám třeba přes den řeknou, to je dobrý, už jsi se najedla, nebo nemáš hlad, a nebo naopak máš hlad, tak samozřejmě můžou vést k tomu, ať už k cukrovce druhého typu nebo k obezitě. Tak ale velmi důležitý je, v poslední době se hovoří o prevenci demence, Alzheimerovy demence nejčastěji. To, jak jsem mluvila o tom glymfatickém systému, který vlastně vyplavuje ten beta-amyloid, což je bílkovina, která způsobuje její hromadění nadměrně způsobuje právě vznik Alzheimerovy demence, takže to je určitě něco, co je velmi důležitý. Potom vlastně mluvila jsem i o té imunitě a i o těch duševních vlastně onemocnění. Občas je to i s těma onemocněníma tak, že vlastně nevíme, jestli dřív bylo slepice nebo vejce. To znamená, my nevíme, jestli nedostatek spánku je příznakem toho onemocnění anebo důsledkem. Takže občas je to samozřejmě těžký a lidi, kteří spí méně, můžou mít i vyšší incidenci prostě nějakého duševního onemocnění.
0: To jsem teda, přiznám se, ani nevěděla, že spánek má až takhle dalekosáhlé důsledky a asi se teda opravdu vyplatí se mu věnovat. Určitě. Nebo nějakým způsobem se třeba i vzdělávat, jak podpořit svoje tělo, aby teda ten spánek probíhal kvalitně. K tomu se ještě dostaneme, ale pojďme se ještě chviličku zdržet u té doby toho spánku. Nemůže to být i moc? Nemůžeme to třeba přehnat, co když někdo spí běžně 10 hodin denně?
1: Mm-hmm. Jako přehnat to určitě můžeme. Vlastně ve chvíli, kdy my říkáme, že ten interval toho spánku je, někdo říká 6, někdo říká 7, 8, 9, vlastně mezi těma 4 hodinama, nebo ten interval se to nějakým způsobem pohybuje. Pokud je to 10 a víc, tak je to určitě moc. Je to moc, ale můžou být situace v rámci toho našeho života, kdy je to v pořádku, že to je moc. A může to být buď v rámci nějakého dospávání spánkového dluhu, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak to může být třeba právě u těch dětí, které potřebují, aby spali více, nebo jsme třeba nemocní, nebo regenerujeme po nějakým velkým fyzickým výkonu. Tak to jsou všechno situace, kde je vlastně jako žádoucí, aby jsme spali trošku víc. Pak jsou samozřejmě situace, kdy to žádoucí není a část teda populace jsou takzvaní jako chroničtí spáči, a to jsou opravdu lidi, kteří potřebují spát 10, klidně 9-10 hodin, určitě někoho takového taky znáte. Je to prostě člověk, který chodí spát první a stává poslední. Ale jinak to může být opravdu příčinou i nějakého onemocnění. Typicky takhle hodně spí lidi, kteří mají třeba syndrom spánkové apnoe, což je onemocnění, kdy vlastně v rámci toho spaní dochází vlastně k takovým jako pauzám v dýchání a ten mozek nedostává dostatečné množství kyslíku. Ten spánek není kvalitní a potom vlastně oni potřebují vlastně to množství toho spánku vyšší. Určitě se dotkneme ještě různých jako faktorů spánkové hygieny, ale můžou být i onemocnění, které opravdu můžou způsobovat to, že potřebujeme spát víc. Typicky jsme unavení, může to být třeba hypofunkce štítné žlázy, nedostatek vlastně produkce těch hormonů štítné žlázy, který vlastně nás nutí v uvozovkách, abychom spali déle. Takže na přechodnou dobu je to určitě v pořádku. Pokud spíme déle, prostě delší čas, tak je určitě dobrý se obrátit prostě na praktického lékaře a probrat to s ním.
0: Takže se asi vyplatí nějak ten spánek monitorovat, nějak se třeba nad ním i zamýšlet. Uh-huh. Ono se hodně taky mluví o tom, že způsob, jakým žijeme přes den, uh-huh. ovlivňuje, jak potom spíme. Asi teda teď nebudeme mluvit o specifických spánkových poruchách, ale spíš o běžné populaci, když je člověk víceméně zdravý. Uh-huh. A co teda můžeme udělat pro to, aby ten spánek byl potom kvalitní? Uh-huh. Jak můžeme ovlivnit ten náš denní režim?
1: Uh-huh. Těch vlastně věcí, které můžeme v rámci toho dne udělat, je spoustu. Já bych to asi možná rozdělila na to, co udělám ráno, co udělám mm-hmm. v poledne a co mm-hmm. udělám večer. Když ráno vstaneme, jako v ideálním světě bez budíku, ale to mě by se prostě jako v životě nestalo, prostě bych do té práce jako neodešla, tak je dobrý roztahnout třeba žaluzie, vystavit se nějakým způsobem prostě dennímu světlu. My potřebujeme, aby na tu naší sítnici prostě dopadly ve správný čas, jako v ideálním případě bychom vlastně chodili spát v uvozovkách se slepicema. Večer, když by se udělala tma, šli bychom si lehnout ráno, když by se rozednilo, tak bychom vstali, ale ten náš život prostě není ideální, takže mu musíme trošku pomoct. Takže roztáhneme ty žaluzie a vystavíme se nějakým způsobem slunečnímu záření. V ideálním případě třeba dojdeme do práce pěšky nebo nějakým takovýmhle způsobem prostě nastavíme si ten den. Trošku problematický je to, že přijdeme vlastně do budovy a tam na sebe rozsvítíme tu zářivku, ale to aspoň trošku jako simuluje v rámci nějaký normální pracovní doby, to aspoň trošku simuluje ten cirkadiální rytmus venku. Pak vlastně se nějakým způsobem jako pracujeme, snažíme se v uvozovkách nějakým způsobem unavit. Měli bychom se v ideálním případě věnovat nějaký fyzické aktivitě každý den, to znamená, když prostě půjdu z práce do práce, domů, pěšky, na kole, budu se věnovat nějaký fyzický činnosti, tak určitě je dobrý se jí věnovat prostě přes den. Když potom přijdu z té práce domů, tak jako hlavně třeba rodiče malých dětí, tak mají samozřejmě tendenci jako odkládat takový ty věci, jako je jídlo, pití do těch jako pozdních hodin, ale je opravdu dobrý udělat si na všechny tyhle ty věci prostě čas odpoledne a na večer. Jak ten pohyb, tak to jídlo, tak samozřejmě nějakým způsobem načasovat i třeba užívání kofeinu. Některý odborníci radí, že je dobrý jako s tím kofeinem počkat třeba 60-90 minut potom, co se zbudíte. Já si myslím, že je to opravdu hodně na tom, jak je člověk na ten kofein citlivý. Pokud mi to ráno dělá dobře, pokud jsem prostě potom nemám nějaký velký propady energie odpoledne, tak si myslím, že je úplně v pořádku klidně ráno začít tou kávou, ale odpoledne opravdu jako si zkusit jako vytipovat sama na sobě, jak mi ten kofein dělá dobře nebo nedělá. On má poměrně jako dlouhý poločas rozpadu, to znamená, když si prostě ve 4 hodiny dám 2 espressa, tak kofein z nich budu mít prostě jako v krvi ještě v 8 hodin večer, jo? Takže je potřeba si to nějakým způsobem nastavit. A večer potom se najíst zhruba 3 hodiny předtím, než jdu spát a připravit se na ten spánek zhruba 1,5-2 hodiny ideálně předtím, než jdu spát, což zní prostě, ale teďko to z toho spánku prostě dělá 12-hodinový jako epos, ale ono vlastně jako v rámci těch 2 hodin té přípravy na ten spánek se vlastně jako dá dělat spousta příjemných a užitečných věcí, jo, prostě nepůjdu hrát v 10 hodin s kamarádama fotbal, nebo nepůjdu v 9 hodin plavat, je to prostě pozdě na ten pohyb. Radím docela i jako se nějakým způsobem zamyslet, jak doma svítím, protože třeba i v těch zimních jako měsících, kdy ve 4 hodiny je venku tma, tak vlastně pokud jako do 10 hodin svítím jasným světlem, tak vlastně já tomu svýmu tělu dávám signál, pořád je den, ještě musíme jako něco dělat. Takže ideální třeba 2-3 hodiny před tím, než jdu spát, zhasnout nebo nějakým způsobem jako stlumit ty stropní svítidla, nechat na sebe svítit trošku třeba jako z úrovně, nevím, pasu, nějaký světlo, který je teplejší, žlutý, oranžový, ideálně prostě červený světlo. A potom se samozřejmě v úplně ideálním případě 2 hodiny prostě před tím spánkem nevěnovat žádný jako velký práci, žádný emocionální prostě zátěži, trošku se připravit na to, že to tělo potřebuje sklidnit, i ten mozek potřebuje sklidnit. A to vlastně, jaký ty aktivity budou, si myslím, že je potřeba, aby si každý vytipoval trošku na sobě, jestli vám jako nedělá dobře večer jít a hrát prostě hry, protože potom ještě do 12 budete koukat jako do stropu z toho, co se vám tam všechno stalo. To určitě není prostě dobrá doba. Já vím, že jsou fakt jako pořád tady opakuju ty rodiče těch malých dětí, ale vím, jak je to hrozně těžký, prostě děti usnou v 8 a člověk má tendenci ještě si to užít ten den, aspoň ještě mi tady něco zbylo, tak půjdu a zahraju si prostě tady tu svoji oblíbenou hru nebo si pustím film, což samozřejmě určitě není nic proti ničemu, ale prostě musím vědět, jaký vliv to na mě má. Takže v ideálním případě prostě zhasnout světla, věnovat se nějaký klidný činnosti, a pak nějakým způsobem si i nějak, jako upravit prostředí v ložnici a to ještě asi možná zmíníme. A nebo můžu hned klidně.
0: Tak možná pojďme na to klidně hned.
1: Ložnice vlastně si myslím, jako, že pro spoustu z nás není jenom místo tam, kde spíme nebo se oddáváme nějaký intimitě prostě s partnerem. A myslím si, že to není dobře, protože ten náš mozek funguje na nějakých jako rituálech za prvý a za druhý. Jsme trošku jako na nějakých reflexech. To znamená, že ve chvíli, kdy jdu do postele, tak už bych tam neměla jít s telefonem, už bych tam neměla jít s prací, už vůbec ne. Měla bych si tam prostě jít udělat maximálně nějakou jako uklidňující aktivitu. V ideálním případě už prostě jít spát. Já si myslím, že do postele určitě nepatří televize. V ideálním případě si myslím, že v ložnici by se ani nemělo pracovat. Jo, že na to jsou prostě dedikované jiné místa a my opravdu fungujeme velmi, velmi jako situačně. To znamená, když se prostě převlíkneme do pyžama, tak ten mozek náš má možná tendenci prostě, ať to bude kdykoliv. Jo, si myslím, že teďko teda půjdeme spát. Takže když už se odebíráme do ložnice, měla by být vychlazená, nebo aspoň by v ideálním případě v ní nemělo být prostě 25 stupňů, což je samozřejmě jako tohle léto asi úplně jako nejtěžší, co můžeme pro sebe udělat, ale aspoň trošku se snažit tu místnost vychladit. V ideálním případě třeba i na nějakých 18 stupňů, jo. Prostě v chladu se nám spí dobře. Nikdo nemusí mít strach, že třeba nastydne nebo něco takového. 18 stupňů je opravdu jako dostatečná teplota na to, aby jsme spali. V rámci nějakého jako vybavení té ložnice, myslím si, že tam jako nemusí být nic speciálního. Jestli spíte prostě na futonu nebo na posteli, asi je důležitý, co vám je příjemný. Přikrývka, polštář, to si taky myslím, že jsou takové věci, které by každý vlastně měl mít takový, jaký je mu příjemný. Určitě jsou lepší nějaký přírodní materiály. Dokonce jsem taky četla nějaký článek, že je skvělý spát bez pyžama, protože se o dost líp jako nějakým způsobem převádí teplota, nebo my vlastně jako jsme schopní o dost líp regulovat teplotu, když třeba máme nějaký přírodní materiál té peřiny nebo přikrývky a vlastně jako není mezi tou naší kůží a tou přikrývkou ještě nějaká bariéra v uvozovkách. V ideálním případě taky by měla být ta ložnice odstíněná od nějakého jako pouličního světla nebo od nějakého jako ranního světla, protože my třeba žijeme na kraji města, kde prostě ráno je opravdu jako hodně světla a zpívají hodně ptáci, takže ale na to se určitě dá zvyknout víc, než na nějaký hlasy prostě lidí nebo třeba auta. Takže ideálně tma, ideálně ticho, což je taky strašně těžký, ale tomuhle všemu se dá napomoct, ať už nějakou maskou na oči, nebo třeba teďko mám velkou oblibu ve špuntech do uší, když nespím prostě ve svojí posteli. Takže uspůsobit si nějakým způsobem tu svoji ložnici úplně vlastně jako jednoduchýma radama si myslím, že je skvělý.

0: Posloucháte Na stole je téma na Radio Proglas a se Zuzanou Hajšmanovou si povídám o spánku. My jsme se před chviličkou bavili o tom, jak vlastně bychom si mohli uspůsobit den, denní režim a ložnici, aby se nám dobře spalo. A teď se zeptám na takový specifický případy, kterých je, myslím si, v populaci poměrně hodně. Když někdo žije třeba v 1KK a nemá možnost mít tu ložnici mimo svůj pracovní prostor, nebo když někdo třeba pracuje ve směnném provozu a nemůže si dovolit chodit spát pravidelně, tak je to opravdu jakoby taková katastrofa, nebo co se dá případně teda dělat, aby ta kvalita toho spánku za těchto okolností byla co nejlepší?
1: Pokud někdo žije v menším bytě, což si myslím, že bude do budoucna ještě jako určitě častější a častější, já bych udělala jenom to, že bych si nějaký kout toho bytu prostě dedikovala jenom pro to spaní. Ať už jako místem, že opravdu tam bude jenom postel a nebude tam nic jiného, nebo třeba bych si, nevím, třeba závěs nějaký, jo, aby opravdu jako by jsem si dedikovala jenom jednu.

0: Ve chvíli, kdy pracuji v noci, tak si myslím, že je určitě dobrý ve chvíli, kdy přicházím na ten týden, kdy budu teda pracovat v noci, tak je dobrý si dát nějaký šlofíček prostě předtím, než do té práce na tu desátou odejdu nebo na šestou v případě třeba zdravotních sester, tak je dobrý jeden ten cyklus toho spánku třeba prodělat. To znamená, jdu si lehnout a nastavím si budík za 90 minut, což je velká pravděpodobnost, že se dostanu až do té REM fáze spánku. Je to prostě dostatečně dlouho na to, abych se neprobudila třeba ve fázi toho hlubokého spánku, kdy bych měla velmi malej pocit toho, že jsem se osvěžila. To znamená, dám si takovýhle nějaký power nap a půjdu do té práce. Tam je určitě důležitý, aby bylo dostatek světla, dostatek bílého a jasného světla, ale většinou jsou to provozy, kde to světlo zkrátka je. Takže tam to jako problematicky nevidím. Zkusila bych načasovat nějakým způsobem kofein, to znamená, pokud prostě odcházím do práce na desátou, dala bych si prostě kafe maximálně do půlnoci, abych pak, až přijdu v 8 hodin ráno domů, mohla spát, protože, jak jsme říkali, tak ten kofein má poměrně dlouhý poločas rozpadu. Takže na to bych se zaměřila a nesměřovala bych ten kofein určitě k tý 6. ráno, jo? To znamená ve 4 hodiny už bych si třeba kafe nedávala. Pokud to třeba zaměstnavatel jenom trošku dovolí, určitě je efektivní dát si v rámci té 8-hodinové pracovní doby i třeba 20-minutového šlofíka. Určitě by to zase nemělo být delší, neměla bych se dostat až do té hluboké fáze spánku, ale i ten lehký spánek nám s tím může trošku pomoct. Takže jsem teda dopracovala nějakých těch 8 nebo 6 hodin ráno a já odcházím domů. Tam bych vlastně měla vnímat taky to, že ve chvíli, kdy já vyjdu ven, kde bude ostrý jasný světlo, tady to naše krásné prostě sluníčko, který nás má tendenci v létě probudit, tak bych si vzala třeba sluneční brýle. Došla domů a tam se snažila opravdu dělat maximum pro to, aby ten náš mozek si měl jako možnost si myslet, že je prostě noc. To znamená, zatáhla bych, dala bych si špunty do uší, jako maximálně bych lehce posnídala, určitě bych si jako nedávala žádný velký jídlo a šla, jako měla bych tendenci si jít lehnout, zkusila bych prostě poslat, jestli tam nějaký lidi jsou, tak ať prostě by tam, aby tam prostě aspoň nějakých těch 5 hodin jako nebyly, nebo 4 hodiny, jak to člověku vyhovuje. Pak se vlastně lidi zbudí a jako jsou určitě lidi, kteří jsou schopní spát 8 hodin, takhle, ale myslím si, že jich je jako minimum a že se většinou všichni kolem toho poledního budí. A pak si můžou dát třeba ještě nějaký zase šlofík odpoledne. Pokud jsou to lidi, kteří pracují v noci nepravidelně, to znamená, jsou to třeba u nás typicky lékaři urgentního příjmu, kteří jsou v té nemocnici a vlastně jsou vzhůru a pracují na zavolání. To znamená, jsou na tom lékařáku třeba někdy můžou pospat, někdy nespí vůbec, někdy třeba prostě je zbudí někdo dvakrát, což je, může být vlastně docela příjemný. Ale ve chvíli, kdy oni budou spát víc než 4 hodiny během té noci, tak se říká, že v ideálním případě jít nespat během toho druhého dne nebo si dát maximálně nějakého krátkého šlofíka a posunout tu večerku o 2 hodiny dřív. To znamená, jestli jsem schopná, nebo jestli jsem zvyklá chodit spát v 11, půjdu si ten den, kdy jsem noc předtím spala 4 hodiny spát v 9 a mohlo by to stačit a neměl by tam narůst nějaký ten spánkový dluh. Pokud jsem spala míň než 4 hodiny, tak je určitě potřeba si během toho dne nějakýho šlofíka dát. Jako typicky většinou taky lidi chodí spát v těch dopoledních hodinách, protože vlastně veškerý ten spánek během toho odpoledne může prostě jako determinovat nebo ovlivňovat to, jak budeme zase spát další noc a tím pádem vlastně jsme v riziku, že nebudeme spát špatně jednu noc, ale budeme spát špatně 2 noci. Takže tam je určitě tahle ta nevýhoda.
1: Mm-hmm. Mě by právě i zajímalo, jak je to třeba s přerušovaným spánkem, když mm-hmm. spím v noci 4 hodiny, přes den 4 hodiny, mm-hmm. jestli to může fungovat, jestli to může suplovat kvalitní 8-hodinový spánek, anebo jestli tam už je ta kvalita horší.
0: Určitě je ta kvalita horší, ale ten bifázický spánek je pro nás jako poměrně typický. Jo, když se podíváme teďko, jak krátký ty noci jsou, tak určitě fyziologicky nebo v rámci nějakého jako našeho cirkadiálního rytmu i v minulosti a evolučně bylo vlastně výhodný, aby část lidí prostě spala v noci míň a aspoň někdo třeba v rámci nějaký té skupiny třeba těch lovců a sběračů vzhůru byl. Určitě 4 hodiny v noci a 4 hodiny přes den nebudou ideální. Pokud ale budu spát 4 hodiny

0: v noci a pak si dám třeba 90 nebo třeba 2 ty spánkový cykly během dne a nedeterminuje mi to, že půjdu spát zase znova v 10, v 11 a neposune mi to ten, tu večerku prostě do nějakých pozdějších hodin, tak si myslím, že to je v pohodě. Hmm. A zase určitě prostě jsou jako fáze v životě, kdy se to prostě stane a bude to v pohodě. Jo? Budeme mít prostě malý dítě, tak si s ním půjdeme na chvilku lehnout. No. Hmm.
1: Takže není to nějaká katastrofa pro naše zdraví, když prostě není možný?
0: Nikdy to, jako to je přesně to, jo, že samozřejmě, že se to může nějakým způsobem sčítat a sčítá se to a jako velký nástroj prevence to je, ale na druhou stranu my, když budeme pořád opakovat, že prostě nás to jako zničí, tak my budeme, akorát se zúzkostníme z toho, jo, je opravdu jako potřeba za první vnímat ty signály, které nám to naše tělo dává, to znamená, jsem unavená, nejsem unavená, potřebovala bych ještě spát a být na sebe trošku hodný, jo, prostě ve chvíli, kdy člověk má třeba práci prostě jenom večer a jenom v noci, tak je to prostě fáze života, která je teď a nemusí být navždycky.
1: Je pravda, že taky ta úzkostná snaha spát super správně může přesně být spíš kontraproduktivní než užitečná.
0: Přesně tak, jmenuje se to ortosomnie a už to má i psychiatrickou diagnózu. Je to vlastně jako způsobený tím, že my máme opravdu jako tendenci mít ten náš život hrozně moc pod kontrolou. Jo, i v rámci toho spánku prostě trackujeme si aktivitu, trackujeme si spánek. Určitě je důležitý říct, že vlastně žádný zařízení není schopný jako 100% nahradit nějaký polysomnografický vyšetření v laboratoři, což je takový speciální vyšetření ve zdravotnickém zařízení, kde vlastně oni jsou opravdu schopní říct, kdy končí a kde začíná ta naše která fáze spánku, jak je to dlouhý, jaký jsou správně ty cykly. Vlastně všechny ty variables, co my nosíme, ty to jako odvozujou, jo? Ty to vypočítávají z nějakých metrik, jako je prostě tepová frekvence a tak dále. Takže ty to jako odhadujou. Takže je potřeba si říct, že ani to, co nám řekne ten telefon nebo ta aplikace nebo jakýkoliv jako device, který na sobě nosíme, tak to není stoprocentní. A vlastně ve chvíli, kdy jsem se dobře vyspala, podívám se do telefonu a řeknu si, no tak to je strašný, to je prostě úplně jako katastrofa, jo, tak to žádná katastrofa vůbec nemusí být, jo, jenom prostě může tam být nějaká odchylka, která prostě nám řekne nějakou věc. A nebo může to být vlastně naopak, jo, že vy máte pocit, že jste se vlastně vůbec nevyspala a to chytrý zařízení vám řekne, že jste přece spala skvěle, což funguje třeba trošku na mě, ale, ale chápu, že to přesně může zúzkostňovat lidi, no.
1: Tak tohle to můžu potvrdit i od svých známých, kteří mi říkali stejnou zkušenost. Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, co se spánkem dělá alkohol.
0: Alkohol, to je taková naše česká devíza. Moje babička vždycky říkala, že si dáme šlaftrunk. Teda já jsem byla dítě, já jsem se ho nedávala, ale to je taková nějaká jako česká naše devíza, že jsme jako máme tendenci si dávat tu skleničku na dobrou noc, no, nebo často slýchám, že ta decinka prostě pomůže s usnutím, což může být pravda. Jo? Jako určitě 1-2 deci vína třeba může pomoci v té jako iniciaci toho spánku, v tom zahájení. Ale ten spánek je podobný spíš nějaký jako sedaci. Spíš opravdu jako, jako zhoršuje prožívání té REM fáze, hodně ji zkracuje. A zároveň ten spánek je jako hodně útržkovitý. My se hodně budíme a je nekvalitní ten spánek. Určitě po nějaký jako, a to nemusí být ani opilost, jo, po nějaký konzumaci alkoholu my máme prostě tendenci spát i díl a to právě proto, že ten spánek není kvalitní. U lidí, kteří mají třeba ten syndrom spánkový apnoe, určitě jste si taky všimli, že lidi, pokud konzumují alkohol, tak o dost víc chrápou. A to je právě proto, že dochází k nějaký úlevě v rámci těch svalů a může to zhoršovat třeba i nějaký jako příčiny nebo nějaký onemocnění, který s tím spánkem souvisí. To znamená, rozhodně bych tím neřešila nespavost a pro lidi, kteří mají třeba syndrom spánkový apnoe, si myslím, že to může být opravdu jako velmi nebezpečný. Takže žádná dávka alkoholu není zdravá. To, co dělá s naším spánkem, určitě taky není zdravý. Takže pokud si nějakou tu skleničku chci dát, tak si ji opravdu musím, nebo bylo by ideální si ji dát buď odpoledne, nebo prostě brzce večer a rozhodně jako si to nedávat do té rutiny před tím spánkem v rámci toho sklidnění. No.
1: No a když si dám tu skleničku odpoledne a už nějakým způsobem, když usínám, tak alkohol vyprchal, je to tedy v pořádku, anebo to i tak ovlivňuje můj spánkový cyklus?
0: Když si dáme odpoledne a když jdeme spát, tak nepociťujeme žádný vliv toho alkoholu, tak je to v pořádku. Ale alkohol stále není jako, stále to není dobrý v žádný míře. Já jako určitě nejsem abstinent, ale jako je to samozřejmě jako složitý. No, myslím si, že o alkoholu musíme ještě trošku víc mluvit a trošku mi dělá radost, že ta mladší generace prostě alkohol moc nepije, takže myslím si, že jsme snad na dobrý cestě.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma si povídáme o spánku, o tom, co se s námi děje, když spíme a proč je vůbec důležitý. No, dnešní pořad je spíš zaměřen obecněji, ale přece jen musíme se dotknout toho, jaké jsou teda příčiny, když ten spánek není kvalitní a jaké můžeme mít problémy se spánkem a jak je můžeme případně řešit, když teda někdo se budí v noci a 3 hodiny nespí, co může dělat?
1: Příčiny vlastně toho jako neideálního spánku si myslím, že leží hodně v tom, v jakém světě žijeme, protože my, když se podíváme na spánek a vlastně vůbec na celý náš organismus, tak my jsme vlastně naše tělo je evolučně prostě vyvinuto na to, aby jsme lovili zvířata a sbírali prostě plody, jo. Takže ta evoluce je teďko tak strašně rychlá. My prostě za 50 let jsme se dostali úplně někam jinam a ty naše mozky si vlastně nebyly schopní se na to adaptovat. To znamená, veškerý vlastně jako technologie od světel, jako televize, filmů samozřejmě, až po nějaký jako úplně novější technologie ve smyslu sociálních sítí a umělý inteligence, tak ty ten spánek vlastně jako determinují úplně nejvíc. Respektive ne ty technologie jako takový, ale to, jak my se k ním samozřejmě chováme. O alkoholu jsme mluvili, o kofeinu jsme částečně taky mluvili, ale my vlastně tím, jak se během dne chováme, tak tím si vytváříme takzvaný spánkový tlak. V našem těle nebo v našem mozku se hromadí adenosin, což je taková molekula, kterou potřebujeme, aby se nahromadila, aby jsme mohli zahájit ten spánek. A my, když si dáme kofein, tak ten se naváže na ty adenosinové receptory a trošku posune ten spánkový tlak. To znamená, my jsme pořád ospalí, ale necítíme to. To znamená, že na nějakým způsobem natajmovat si konzumaci kofeinu si myslím, že je důležitý. Budou lidi, kteří si dají po večeři šálek espressa a normálně půjdou spát, což je určitě v pořádku, každý jsme jinak citlivý prostě k různým věcem. A budou určitě lidi, kteří si dají 2 deci vína, budou mít pocit, že dobře spali. Ale je určitě potřeba si to nějakým způsobem rozvrhnout. Pokud jde o ty, ještě když se vrátím k těm technologiím, tak můžeme se určitě bavit i o tom, co nám dělá vlastně jako modrý světlo. My a náš mozek vytváří ve chvíli, kdy se venku setmí takzvaný melatonin, což je hormon, který je schopnej vlastně jako nám říct, teď už je noc, teď už půjdeme spát. A ve chvíli, kdy se koukáme do těch obrazovek, ať už z televize nebo z nějakých mobilních zařízení, tak vlastně ten melatonin si říká, ještě nevyplavuje se ho tolik, to znamená, to naše tělo si říká, ale vždyť je ještě den, tak nemusí mít ještě spát. Což je jedna problematická část technologií a těch telefonů, který si bereme sebou do postele, kterou můžeme vlastně nějakým způsobem odblokovat. Můžeme ji odblokovat tím, že si vezmeme na sebe takový ty srandovní červený brýle, který blokují to modré světlo, anebo si dáme na telefonu, si nastavíme filtr. Jo, to znamená, to je taková ta úplně červená obrazovka, která si myslím, že jako úplně v pohodě s ní můžeme fungovat, můžete si tam nastavit, v 8 hodin se mi zapne nebo v 8:30 se mi zapne a budu potom koukat na telefon jenom s tím. To, co je ale možná ještě důležitější, než je modré světlo, tak je to, co s náma dělá ten obsah, který tam konzumujeme. Úplně bych se vyhla třeba jako sledováním zpráv. Pokud vám prostě nedělá dobře to, co se děje ve světě, tak si o tom nečtěte před spaním. Jo, stejně tak prostě sledováním sociálních sítí, kdy člověk má pocit, že všichni žijou perfektní, navoněný životy a já ho prostě nežiju, tak zúzkostňovat se tady tím jako obsahem před tím spaním si myslím, že je ještě horší opravdu než to modré světlo. Takže v ideálním případě prostě odejít do té postele a už mít sebou třeba jenom knížku. Jo? Nebo udělat si prostě nějaký rituál, který je mně příjemný. Já jsem třeba někdo, kdo tohle není vůbec schopný dodržovat a stejně s tím telefonem prostě do té postele prostě jako odcházím. Ale jako v ideálním případě bych to nedělala. A jako stane se mi to určitě jako mnohokrát za týden, že jdu do postele opravdu s knížkou a vezmu si k tomu ještě lampičku s červeným světlem, což je jako, jestli jako trpíte nespavostí, tak myslím si, že tohle je první věc, kterou bych jako zkusila, jo? Protože já usnu jako hned. Fakt? Opravdu.
0: To světlo já, nás takhle ovlivní.
1: To světlo, jako takhle. Já si myslím, že to je tím, i že jsem jako Pavlovův pes, jo, že vidím vlastně tu postel s tou knížkou a s tím světýlkem. Ale opravdu mi to jako velmi pomáhá usnout. A to období té latence nebo toho usnutí je prostě jako kratší a já vlastně nestihnu ani přejímat a ruminovat v té posteli, co teda vlastně jako za ten den se dělo. Ještě jsem vlastně nezmínila jednu věc, mi jako tím, že ten náš život je takhle jako rychlej, plnej a my nemáme moc tendenci nebo čas možná ani, nebo nějakou prioritu se přes ten den zastavit. A nějak si ty myšlenky třeba dát, nevím, na papír nebo nějakým způsobem se jako sesumírovat. Tak vlastně říká se, že ve chvíli, kdy my přijdeme z té práce, tak bychom si měli třeba na chvilku sednout a říct si, tak dneska se prostě stalo tohle, jo, zítra bude tohle, ale nedělat tohle v té posteli, protože to je vlastně často jediná chvíle, kdy my se zastavíme a je potřeba si prostě udělat ten prostor na to i během toho dne, aby jsme si to už do té postele prostě nemuseli nosit. A jak už jsem i na začátku říkala, prostě ráno moudřejší večera a je opravdu potřeba myslet třeba nějaký hezký věci. To já vždycky říkám dětem, když říkají, že nemůžou usnout, já říkám, tak si půjdem myslet na něco hezkýho.
0: Tak to je konec dnešního pořadu o spánku na Radio Proglas s doktorkou Zuzanou Hajšmanovou z neziskové organizace LUNO. Děkuji moc, že jste přišla do našeho pražského studia a popovídala nám tady zajímavé informace o spánku.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambouzková a přeje vám krásné sny.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Láska k nepřátelům. V našem jazyku zní slovo nepřítel drasticky. Mnohý člověk nás proto snadno ujistí, že žádné nepřátele neměl. V písmu je naopak tento výraz častý, zvláště v žalmech. Jeho význam je však mírnější. Znamená prostě člověka, který nám jakkoliv ublížil, i lehonce, slůvkem nebo posměškem. V tomto smyslu máme nepřátel mnoho, víc než vlasů na hlavě, jak říká žalmista. V evangeliu se klade výslovně důraz na to, abychom ani takové nevylučovali z křesťanské lásky. V Matoušově evangeliu čteme: Slyšeli jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Co pak to nedělají i celníci? To byla Ježíšova slova. Nepřátelé tedy mají zvláštní význam v našem duchovním vývoji. Na nich se totiž ukáže čistota lásky, která dává a nečeká odezvu, lásky boží a typicky křesťanské, agapé. Podle té se totiž poznávají učedníci Kristovi. Je přirozené mít rád toho, kdo dělá dobře. Ale při první křivdě se náklonost zastaví a člověk se odvolá na zásadu, jak ty mě, tak já tobě. Evangelium od nás žádá víc. Právě proto se ptá, co tím děláte zvláštního? Praktickou poznámku, která se týká lásky k nepřátelům, uvádí pater Calcagno. Říká, že život nebývá těžký ani tak se skutečnými odpůrci, jako spíš s nepřáteli v obrazotvornosti, s těmi, které jsme si vyrobili sami. Zvláště ti, kteří mají sklon k truchlivosti, nosí v paměti kdejaké nepříjemné slůvko, z každé urážky vyvodí tolik důsledků, že mají zakrátko pocit, jako by byli v jámě lvové. Změní-li místo, nějakou dobu to jde, ale brzy si zase najdou někoho, kdo jim ubližuje. O takových lidech platí, že musí víc snášet sebe než své nepřátele. 2000letá křesťanská tradice zanechala viditelné stopy ve společenském chování kulturních národů. Pravidla slušnosti nařizují mnoho vnějších forem lásky. Je potřeba ustoupit starším, dát přednost druhému, nabídnout jídlo a podobně. Kdo nechce být hrubým, všechna pravidla zachovává. Ze zkušenosti však známe, jak odporná je vnější uhlazenost tam, kde chybí vnitřní náklonost. Svatý Pavel vybízí křesťany, aby měli lásku bez přetvářky. To neznamená, že bychom museli vnější formy slušnosti odhazovat jako pokrytecké, ale máme se pokusit je oživit, dát jim smysl. K tomu ale nestačí laciná bonhomie, žoviálnost, ale opravdová vnitřní úcta k druhému a snaha posloužit mu.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Každou noc pátku na sobotu pro vás máme půl hodinku jazzu nebo jiné příjemné hudby. Dnes si představíme britského jazzového hudebníka Shabaku a jeho nejnovější album Off the Earth. Shabaka je britský saxofonista, klarinetista, skladatel a producent narozený v Londýně v rodině barbadoského původu. Patří k nejvýraznějším osobnostem současné britské jazzové scény a proslavil se především jako kapelník skupin Sons of Kemet a The Comet is Coming. V posledních letech se intenzivně věnuje také hře na flétnu a jeho soulová tvorba je výrazně klidnější a meditativnější než hudba jeho někdejších kapel. Na svém novém albu Off the Earth používá také vlastní hlas, konkrétně rap. Nevnímá ho přitom jako odklon od své dosavadní hudby, ale jako další způsob práce s rytmem, dechem a frázováním. I tím album potvrzuje jeho dlouhodobý zájem o pohyb mezi různými hudebními tradicemi a o hledání způsobů, jak propojit fyzickou zkušenost, paměť a hudební výraz. Celé album si Shabaka napsal, nahrál, produkoval i mixoval sám, takže jde o ucelenou autorskou výpověď. Spojuje zde zkušenosti z jazzu, experimentální hudby, elektroniky a různých kulturních tradic do jednoho kompaktního zvuku. Album vznikalo z velké části během jeho cestování. Tomu odpovídá i způsob práce. Používal především přenosné nástroje a produkční vybavení a hudbu stavil na smyčkách a opakujících se rytmických strukturách. Nad nimi rozvíjí široké melodické a zborově působící plochy, takže jednotlivé skladby mají pevný rytmický základ, ale zároveň zůstávají vzdušné a otevřené. Z alba si poslechneme několik skladeb.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy, seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na svou.

Je sobota 15. srpna, okolo 1 hodiny ráno a na Proglasu uvádíme koncert komorní hudby. Uslyšíte 6 charakteristických klavírních skladeb z roku 1848 od Bedřicha Smetany. Zahraje Ivan Klánský na klavír.

Slyšeli jste 6 charakteristických skladeb Bedřicha Smetany v podání Ivana Klánského. Nyní uslyšíte klavírní trio číslo 2 Josefa Bohuslava Förstera v podání souboru Kinský trio Prague. Složení tria: Lucie Sedláková-Hůlová na housle, Martin Sedlák na violončelo a Slávka Pěchočová na klavír.

Dozněly tóny klavírního tria číslo 2 Josefa Bohuslava Förstera v podání souboru Kinský trio Prague ve složení Lucie Sedláková-Hůlová, Martin Sedlák a Slávka Pěchočová. Další skladby, které zazní v rámci našeho koncertu klasické hudby, budou Pohádky pro čelo a klavír Leoše Janáčka. Sóla zahrají Jiří Bárta na violončelo a Tereza Fialová na klavír.

Krásný den, milí posluchači. Dnešní oktáva nám nabídne pohled do soudobé tvorby. Povídat si budeme také o výuce na základních uměleckých školách a dozvíme se, jaké to je pracovat s dětmi a mladými talentovanými hudebníky.